0: Posloucháš Rádio Junior.
1: Ťap, ťap, ťap, ťap, ťap, ťap, ťap, ťap.
2: Jedna tlapka, druhá tlapka.
1: Ťap, ťap.
2: Posloucháme ticho šlápka.
1: Ťap, ťap.
2: Jak si tady tiše šlapka.
1: Ťap, ťap.
2: Jedna tlapka, druhá tlapka.
1: Ťap, ťap.
2: Ticho šlápku, mlcho šlápku.
1: Ťap, ťap.
2: Ukaž nám svou měkkou tlapku.
1: Ťap, ťap.
2: Snad ti na ní roste peří.
1: Ťap, ťap.
2: Tomu se však těžko věří.
1: Ťap, ťap.
2: Snad máš na ní vátičku.
1: Ťap, ťap.
2: Bys nevzbudil mátičku.
1: Ťap, ťap.
2: A nebo květy pampeliší.
1: Ťap, ťap.
2: Ty jsou možná ještě tiší.
1: Ťap, ťap.
2: Jedna tlapka, druhá tlapka.
1: Ťap, ťap.
2: Posloucháme ticho šlápka.
1: Ťap, ťap.

na náš pokoj i pohádkový hrad. V panských bořinách se právě rosou přikrývá tucet hravých lesů.

zazvonil zvonec, tak dobrou noc a spát. Usíná náš pokoj i pohádkový hrad. Moudrý mlynář dělá křížek dětem na čelo, aby klidně se jim spalo.

písek uvařil koťátku. Povídám, povídám druhou, jak princ byl žebráka sluhou. Povídám, povídám třetí, že Sněhurka má 7 dětí. Povídám, povídám čtvrtou,

Ultimate.

telátko oblíbené, telátko baculaté, telátko nasycené, telátko moje zlaté, telátko na pastvině, telátko u kravičky, telátko na mém klíně, telátko z mé písničky, ach jak je milé.

Hádala se paraplata, které je víc do kulata. Povídalo.

převlečen za chrlič tu spát, převlečen za chrlič tu spát. Převlečen za chrlič tu spát.

0: Děkujem.
1: Ahoj.
2: Ahoj.
3: Radio Junior.

0: klepete se?
1: Ne!
0: Do země strašidel půjdeme! Co to slyším? Dupy, dupy, dupy, dupy, dupy. Poslouchejte všichni tiše, nikdo ani muk. Bojíte se?
1: Ne!
0: Nemáte strach?
1: Ne!
0: Klepete se?
1: Ne!
0: Do země strašidel půjdeme!

Kateřině obletí i svět. Bez druhu si polepší.

kuří, vaří v obřím kotli lektvar podivný. Dejte pozor, na ten nápoj není výživný. Vaří, vaří v obřím kotli lektvar podivný.

vaří čaje a pan doktor dodává, potit se, s potivostí nejdál dojdeš, potit se, to je rada má. Do dědečka vnikl bacil v roztrhaném kabátku a ten bacil vzal si za cíl mučit naši Agátu.

probacila nepříjemná.

pivo stínej dál dojdeš, potit se, potit se, to je rada má. Leží bacil vzhůru bradou, což určitě ocení i pan doktor s dobrou radou, co se týká pocení.

pět chobotů. Na každém byl prst, ale žádná srst tam nebyla. Řekl jsem si, to jsou oni, to jsou ti afričtí sloni.

20 odešel do práce, doma je sama, jen jeho máma, její 65. Zvěř nikdy neměla ráda, ke všemu jí berou záda.

ženská živit. Už není mladá, slony nezvládá, pot je celý nakřivo. Volám sousedově matce, že se slonům už kakat chce. Řekla, to se ví, ať si uleví, je

0: Počkej.
1: Hele, Vendelí, nezdržuješ. Už jsi jednou byl.
0: No jo.
1: Bojíš se hodně?
0: Středně.
1: Jak je to středně?
0: No, vršek by šel a spodek nechce.
1: Jen pojď.

fleky. Schválně, hádej, proč má slon oči jasně červený? Víš, aby ho nikdo nepoznal, když krade jahody.

vidím, že brečíš, tak se říkám, co se asi může dít.

jsi, kdo jsi, tak jsi krásná, že se nechci na nic ptát. Oněměl jsem zčista jasná,

0: Klementem.
1: Holky, kluci, všem přeju dobré ráno, je 6 hodin a vy posloucháte ranní restart Radio Junior se mnou, s Karlem Klementem. No a my nebudeme chodit moc dlouho okolo, protože nás dneska čeká zajímavé téma, je to velké téma, určitě hodně velké téma v Americe, protože dnešní téma, holky, kluci, je baseball. Já teda, když jsem včera dělal přípravu, tak jsem zjistil, že spíš teda znám víc pravidla softballu, a vím teda o softballu víc, protože to hraje můj nejlepší kamarád a všechno. Youders, no ale baseball je prakticky to stejný, nebo aspoň teda doufám. Samozřejmě, hele, řekneme si o tom, jak to vzniklo, řekneme si nějakou historii k tomu, řekneme si taky víc věcí, například třeba, co znamená ball, co je strike, co je home run a tyhle ty věci, tak je třeba, proč to hřiště vypadá tak, jak vypadá, ne úplně, jak to teďka říct, ne že normálně, ale že má takový ten diamantík, to si řekneme, no a taky nás dneska čeká rozhovor a samozřejmě klasický soutěž, takže buďte nalazení, poslouchejte s námi, já jsem rád, že tu jste se mnou, no a to všechno a více bohužel teda až po zprávách klasicky, takže holky, kluci, zprávy.
0: Radio Junior. Minutové zprávy.
1: Je čtvrtek, je 24. září, je 268. den roku a do konce roku nám zbývá 97 dní. Svátek dneska slaví Jaromír a Jaromíra, takže všem Jaromírům a Jaromírám přejeme krásný svátek, všechno nejlepší. Pojďme se přesunout na sport. Soupeřkami českých tenistek v semifinále Billie Jean King Cupu budou v zítřejším utkání Španělky, které včera v čínském Shenzhenu porazili Kazachstán 2-1 na zápasy. Rozhodující bod vybojovali ve čtyřhře Kristýna Buxová se Sárou Soribesovou, které porazili Anu Dalinovou a Žibe Kumbajevou 6-2 a 7-5. Co se týče počasí, tak dnes nás čekají přehánky, ale také holky, kluci, nám vysvětne slunko. A co se týče teploty, tak ta se nám bude pohybovat teda od 10 stupňů až do 16 stupňů Celsia. Takže všem, stejně jako v pondělí, doporučuji mikiny, bundy a hlavně deštníky sebou. Bude to potřeba. Holky, kluci, to byly zprávy.

6 hodin a 6 minut a vy posloucháte ranní restart Radio Junior s Carlosem. Když se řekne baseball, tak většině lidí se asi pochopitelně vybaví Amerika. Obrovský stadion, pálka, rukavice, hráči v čepicích. Baseball je totiž sice dneska jeden z nejznámějších amerických sportů. Jeho historie ale není tak úplně americká, jak by se mohlo zdát. Hry podobné baseballu se hrály už v Evropě několik století. Například v Anglii existovaly hry jako Rounders, při kterých hráči odpálili míč a potom obíhali mety. No a právě z podobných her se během 18. a 19. století postupně vyvinul moderní baseball. Velký boom tak přišel samozřejmě až ve Spojených státech, kdy v 19. století začaly vznikat první organizované kluby a pravidla se tak jako postupně sjednocovala a konečně si řekli teda, co se hraje a jak se hraje. No a právě tady vznikla jedna z těch největších baseballových tradic, profesionální liga. Jo a mimochodem, možná jste někdy slyšeli, že baseball je označovaný jako americká národní zábava. No, ona to úplně není jenom přezdívka. Baseball byl totiž po dlouhá desetiletí obrovskou součástí americké kultury. Hráli ho děti na ulicích, dospělí o víkendech, no a prostě profesionální hráči se stávali obrovskýma celebritama. A teďka, pardon, jedna zajímavost. Baseball se postupně rozšířil prakticky do celého světa, holky kluci. Dneska má teda velkou tradici i třeba v Japonsku, Jižní Koreji, na Kubě, v Dominikánské republice nebo třeba ve Venezuele. Takže holky kluci, až někdy uvidíte baseballový zápas, tak si můžete říct, hele, tohle není jenom americký sport. Tohle je vlastně několik století starý mix různých evropských her, který se proměnil v jednu z největších sportovních tradic světa. Což je hustý, je crazy, že hele ve finále, když se podíváte vždycky na historii nějakých sportů, nebo obecně něco, když máme nějaký téma, nebo tak, je potom jako cool objevovat tu historii, že přesně třeba baseball máme všichni spojený, že s Amerikou, tady bananas a to. Teď doufám, že jsem to řekl správně, ale každopádně jsem myslel baseballový tým, co chodí ve žlutých a myslím, že se nazývají The Bananas, teď si nejsem jistý, takže známe prostě takovou tu americkou klasiku, ale je hustý zjistit, že vlastně na tom máme podíl i my, jako Evropani, samozřejmě, mě asi těžko, ale je hustý, jak jedna hra vznikne mixem několika her. 6 hodin, 9 minut.

6 hodin a 12 minut a vy stále posloucháte ranní restart Radio Junior s Carlosem. Když se podíváme na baseballové hřiště, tak první věc, která vás možná tak trošičku zarazí, tak je jeho tvar. Zatímco fotbal nebo hokej tak mají poměrně jednoduchý obdélník, baseball vypadá skoro jako obrovský diamant. Právě jak jsem říkal na začátku, takový diamantík to vypadá. No a vlastně proto se té části hřiště také říká diamond, neboli právě diamant. Na jeho čtyřech rozích tak jsou čtyři mety. Začíná se u home plate, tedy u domácí mety, odkud pálkař odpaluje. Potom jsou první, druhá a třetí meta, což dává smysl. Hráč, který odpálí míč, tak se snaží postupně všechny mety oběhnout a vrátit se zpátky domů. No a právě za návrat na domácí metu tak získá tým bod. Na první pohled teda holky kluci to může působit jednoduše, ale pozor, má to jeden zajímavý háček. Pálkař totiž nemusí nutně oběhnout všechny čtyři mety najednou. Může třeba odpálit míč, doběhnout na první metu a tam zůstat. Jeho spoluhráč potom odpálí další míč, no a oba se můžou takhle posunout dál. Je to vlastně, no, když to k něčemu přirovnáme, tak takový šachy skřížené s atletikou. No a teďka jedna taková zajímavost. Tak vzdálenost mezi jednotlivými metami je v profesionálním baseballu přibližně 27 metrů. To znamená, že hráč musí během jediné akce, často během několika sekund, sprintovat desítky metrů, zatímco proti němu letí míč třeba rychlostí přes 150 km za hodinu, což je úplně normální v baseballu totiž. A ještě jedna věc, která může teda být pro Evropana taková trošku zvláštní, tak baseballové hřiště nemá přesně danou jednu univerzální velikost jako celého prostoru za těmi metami, protože hranice vnějšího pole se mohou na různých stadionech lišit. A čímž vzniká i to, že na nějakém stadionu může být třeba jednodušší dát home run, než na tom druhém. Takže ten vlastně slavný baseballový diamant není jen designová taková zvláštnost, ale je to vlastně taková základní herní mapa, podle které se celý zápas odehrává. No, takže holky, kluci, když už teďka víme, jak hřiště funguje, tak už zbývá jenom ta jedna důležitá otázka, jak dlouho vlastně baseballový zápas trvá. Dobře, já vás nebudu napínat, protože pokud čekáte klasických 90 minut, jako třeba na fotbale, tak to si radši vemte svačinu, protože tyhle ty zápasy se můžou někdy hodně protáhnout. A myslím to hodně, chodím právě na, dobře, furt teda kamarád hraje softball, ale párkrát se taky stalo, že přesně když se přetáhnou směny, nebo když je to takový vyrovnaný, tak se jede dál, pokračuje se, no a může to trvat doopravdy dlouho. A potom si v dalších stupech teda řekneme, já vás seznámím i s tím softballem teda, protože ve finále baseball a softball pro mě jako takhle, všichni víme, že tady úplně nejsem žádný sportsman a tak. Pro mě rozdíl mezi baseballem a softballem je, že softball je takový podle mě ulehčenější a plus tam mají kovovou pálku a ne dřevěnou. No? Takže to je asi tak jako jediný rozdíl, který já tam vidím. Ale zjistím a pobavíme se o tom.

0: Štípek Rádia Junior.
1: Přijde průvodčí do vagónu na kontrolu jízdenek. Všichni je mají, jenom děda Polášek se přehrabuje v kapsách a ne ji najít. Průvodčí mu teda povídá: dědo, taky nehledejte, já vám věřím. No ale já ji musím najít, abych věděl, kam vlastně jedu.

0: Žili byli...
1: Ne, to není začátek pohádky.
0: Neuvěřitelné příběhy, které uslyšíte v podcastu Žili byli, se totiž opravdu staly.
2: Seznamte se s celebritami i zapomenutými osobnostmi dějin.
0: Je pravda, co se o nich říká?
2: Těšte se na historické historky, drby i fakta.
0: Věděli jste, že Napoleon nebyl prcek? Marie Terezie měla 16 dětí a Masaryk nerad pil vodu?
2: Nalaďte si vždy v pondělí v 6.30 naše vysílání. Všechny díly i pracovní listy pak najdete na
0: Radio Junior.cz.

6 hodin a 25 minut a my si holky pojďme říct, je, pardon, když jsme se už bavili dneska o baseballu a já jsem říkal, že co se týče toho času, takže nemůžete očekávat úplně 90 minut jako na fotbale, že si k tomu spíš jako vemte svačinu pití a tak, protože nastává jeden takový problémek u toho a pojďme si ho teďka říct. Profesionální baseballový zápas se standardně hraje na 9 směn, kterým se teda anglicky říká innings. No a každá směna má dvě poloviny. V první pálí jeden tým a ve druhé druhý. No a cílem je samozřejmě získat co nejvíc bodů. Jenomže právě tady je zakopaný ten pes a to je ta zajímavá věc. Není stanovený časový limit, po jehož uplynutí by rozhodčí řekl konec, stop. Pokud je po 9 směnách skóre nerozhodné, tak se furt hraje dál. No a právě proto existují baseballové zápasy, které trvají opravdu, ale opravdu dlouho. Historicky se některé profesionální zápasy protáhly na desítky směn. Například v americkém profesionálním baseballu se v roce 1981 odehrál zápas mezi Pittsburgh Red Sox a Rochester Red Wings, který se nakonec protáhl na neuvěřitelných 33 směn. A ano, pokud jste tyhle ty týmy slyšeli, většinou Red Sox a Red Wings, ano, a potom teda ještě ty Bananas a ty jsou ze sociálních sítí, spíš teda je znám a tak. No a zápas začal večer a pokračoval až do dalšího dne. No a celkem trval víc než 8 hodin, holky kluci. Prostě představte si, že 8 hodin koukáte na svůj oblíbený tým, jak hraje. To už fakt budete potřebovat jako hodně velkou svačinu a hodně pitný režim. No a teďka si vlastně představte hráče, který je několik hodin na tom hřišti, běhá, hází míčem, pálí, no a pořád není konec, ty lidi musí být úplně vyčerpaní. No a moderní baseball proto zavedl různá pravidla, která mají extrémně dlouhé zápasy omezovat. Ale princip zůstává furt stejný, dokud není po 9 směnách rozhodnuto, zápas může pokračovat dál. Což je právě to zajímavé a všechno. A teďka jenom, já jsem našel během tady písničky, tak jsem našel rozdíl mezi baseballem a softballem. A ano, může to vypadat stejně a je to skoro to stejný, ale tady je odpověď na to ano i ne, když byste se mě ptali. Jako první rozdíl tak je míček, kdy softballový míček je větší než baseballový. Baseballový má obvod přibližně tak 23 cm, no a softballový může mít až těch 30. Takže softballový míček je opravdu pořádný balon oproti tomu, co se hází v baseballu. Druhý rozdíl tak je nadhazování, kdy v baseballu nadhazovač hází většinou přes hlavu, že když se podíváte na baseball, tak to hází tak jako horem. No ale softballu tak při klasickém házení tak se hází spodním obloukem, tedy vlastně jakoby pod rukou, že si k tomu tak jako vyskočíte. Já to mám nakoukaný teda, ale ukazovat to tady nebudu, protože to neumím, ale mám to nakoukaný od právě kamarádů, co hrajou ten softball, a to si k tomu tak jako vyskočíte, nebo poskočíte si, a jak kdybyste udělali oblouček kolem těla a hodili ho, když máte tu ruku, jako, když máte ruku dole. No a musí vám to udělat takový oblouček. A potom tam jsou samozřejmě falše, točky a tyhle ty věci. No ale i tak to může být jako brutálně rychlý. Jo? Kamarád hází celkem dost nějakých, ježiš, kolik to hodil Johnny? 130 km v hodině, něco takového. No prostě je to randál. No a taky potom poslední nebo do třídice rozdíl velikost hřiště. Kdy se softball většinou hraje na takovém menším hřišti, takže ty mety jsou blíž u sebe a baseballový, jak jsme si právě říkali, jak daleko jsou ty mety od sebe, tak je prostě větší. No a ještě teda, dobře, přidám ještě jeden fun fact. Baseball se standardně teda, jak jsme si teďka řekli, na 9 směn, no ale softball se hraje na 7, ale pravidla jsou plus minus stejná. Takže asi tak, to bychom měli, konečně jsme rozlouskli oříšek, kdy je vlastně rozdíl, kdy se jedná o baseball a kdy se jedná o softball. No a my si v dalších vstupech řekneme třeba pravidla, právě co je to ball, strike a tak dál. Holky, kluci, 6 hodin, 29 minut. Poslouchejte dál.

6 hodin a 32 minut, holky kluci, a vy posloucháte ranní restart Radio Junior s Carlosem. No a my tady máme teďka něco, co já už jsem dlouho neměl a v pondělí jsme se o tom bavili s Peťou, že mi to chybí, protože jsme to měli, dejme tomu, jako takovou hru, tuhle tu část vysílání, nebo tuhle tu rubriku, kdy vlastně třeba jeden zaspal, nebo jeden zapomněl udělat přípravu, nebo něco takového. A tohle, tahle rubrika, tak byl jeho trest, že to musí oznámit sám. A ono to většinou bylo dlouhý. Hele, ve finále, ze začátku jsme z toho měli takový jako vždycky větříčky, že jsme z toho byli trochu ve stresu, ale ve finále pak nás to bavilo, bylo to fajn, no a teďka nám to chybí. Takže já jsem rád, že to mám teďka. Takže holky, kluci, to, oč se jedná, je píseň z hit parády. Ano, máme ji tady. No a co mají společného známé osobnosti psy, kočky, králící koně a dokonce i exotičtější zvířata? Odpověď přináší nový videoklip kapely Botox k písni My dva. Do natáčení se zapojilo řada známých tváří a každá z nich si do klipu přivedla svého zvířecího parťáka. No a všichni společně chtějí upozornit na jedno téma. Zvířata mají v našich životech důležité místo a zaslouží si naši péči i ochranu. To je krásný, to bude nádherná písnička a já jsem strašně nadšený, že mám po dlouhý době přesně píseň z hit parády, protože, hele, co si budeme, holky, kluci, chybělo mi to, je to fajn rubrika. Dobrý, ale já už to nebudu okecávat, protože teďka právě si pustíme tu píseň z hit parády. Takže, holky, kluci, písnička My dva od skupiny Botox.

0: Ranní pomsta.
1: Ano, holky, kluci, je to tady 6 hodin a 44 minut, no a posloucháte Ranní restart Radio Junior s Carlosem. No každopádně přišla, dejme tomu, moje oblíbená aktivita a já upřímně netuším, kdo byl včera přede mnou ráno a trošičku tak jako doufám, že to nebyl Jirka, protože už jednou se stalo, že jsem si Jirkovu pomstu tady v naší válce vyžral sám, takže ne, doufám, že to nebyl on. Čauka, počkej, podpis Petr, dobrý, Peťa Ševčík, tak dobrý, holky kluci, dobrý, je to v klidu, vyžereme se to potom s Peťou někdy jindy. Takže, čauka, jo, čau Peťo. Zkus 1 až 2 minuty komentovat napínavý baseballový zápas, trochu si to ale vylepšíme, no. Baseballoví hráči jsou pověstní tím, že neustále žvíkají. Takže během komentování si každých 10 vteřin dej do pusy žvíkačku. A pak další, až budeš žvíkat celé balení. Moc se těším. Peťo, já taky. A já jsem na to ráno koukal a já jsem si říkal, k čemu ty žvíkačky jsou. A ono to je kvůli tomu, len z tomu. Já jsem byl jako, aha, tak na mě někdo myslel, nebo něco, nebo se tady někdo nechal. Nevím, nebo jako takový to, když dostanete přesně k Vánocu nebo k narozeninám hodně deodorantu a tak si řeknete jako smrdím nebo něco, no tak tak jo, no, tak počkej, hele, tak já tady tady takhle, ať máme samozřejmě tak zápas, tak potřebujeme fanoušky, ne, na tom stadionu, tak jo, tak já začnu první, počkat, já se do toho musím nejdřív dostat. Holky, kluče, já se omlouvám, kdyby náhodou mlasknul, ale nebudu to dělat schválně. Dnes nám hrajou týmy Red Wings a Red Sox. Bude to určitě hodně napínavý zápas, ale vidím tady favoritní hráč, favoritní hráč s číslem 7 nastupuje na pálku a chytá a nadhazuje mu sakra, myslím na ty žvíkačky furt. Na pálku nastupuje legendární hráč s číslem 7 a nadhazuje mu legendární hráč protějšího týmu s číslem 8. Už se napřahuje, osmička se napřahuje, hází, sedmička to pálí, to pálí ty žvíkačky. Sedmička odpaluje, vypadá to na home run. Je to home run, sedmička obíhá spokojeně všechny mety, fanoušci jásají, teď uvidíme, jestli to dokáží utáhnout, zatím to je 1-0 pro Red Sox. Red Wings zatím prvním hodem úplně neuspokojili své fanoušky, ale známe všichni baseball, nevadí, ono se to dotáhne. Já jsem teprve v půlce. Nastupuje na pálku další hráč s číslem 13. Nahrazovač protějšího týmu Red Wings stále zůstává stejný, číslo 8. Nadhazuje a je to strike. První bod ve faulech, ve strajcích pro Red Sox. Nadhazuje se další míček. Už letí a je to opět strike. Takže teď se rozhodne třetí, buď to bude strike, nebo to bude ball, anebo to bude home run a odpal prostě, aspoň jednu metu, pojďte kluci, pojďte. Nadazuje se a odpálil to. Třináctka běží, ale Red Wings chytají míček a posílají míč na druhou stranu k první metě. A třináctka naštěstí doběhla na první metu a ta ukotvila jí. Dobrý, Red Sox, kluci, pálí, je to super. Na pálku jde další hráč s číslem 5. A tohle je nováček, dámy a pánové, uvidíme, co v sobě nováčci mají v baseballu. Poslední žbíkačka, nebojte, dáme poslední odpal. Číslo 8 z týmu Red Wings nadhazuje. Pětka pálí a na nováčka, je to skvělý úder a vypadá to home run, máme home run a já mám 2 žvíkačky, holky kluci, to byl legendární zápas Red Sox proti Red Wings, no a my si pojďme pustit písničku. Please.

0: 7. jsou Rebelky, Adam Seidl, Jony, Mativo, Honzino a Arianka. A je jejich hitovka Tohle není love song.
1: Dala jsi mi ignor, jsi mě zablokovala. Jak můžeš být tak krutá, to mě vážně šokovala. Normálně...
0: Na 6. místě je Ignor od Pokáče.
2: Tak tanče, nechce, aby ty jsi byla další. Líbí se mi, co jsme spolu našli.
0: První pětku otevírá Jony.

0: A ve 315. kole vítězí Adéla Křivánková se singlem Konečně volná. Gratulujeme!
1: Hitparáda Rádia Junior s Klárou Novákovou.

Holky, kluci, no a my tady máme kalendárium, no a dneska slaví svátek Jaromír a Jaromíra. Jméno Jaromír je staré slovanské jméno, které znamená ten, kdo umí usměrnit svoji sílu nebo slavný silou. No a Jaromíra je potom slovanské vlastně poženštělé jméno mužského jména Jaromír. Takže Jaromírům a Jaromírám přejeme všechno nejlepší k svátku a užijte si pondělí hlavně. Čtvrtek, budeme čtvrtek.

0: Restart s Karlem Klementem.
1: Holky, kluci, 7 hodin, my jsme se dostali do druhé hodinky, no a posloucháte ranní Restart Radio Junior s Karlosem. Každopádně všem nově příchozím posluchačům tak dobrou chuť, dobré ráno, hlavně dobrou chuť, ať už děláte co, ať už snídáte, obědváte, večeříte, svačíte, zkrátka cokoliv, pokud vás to baví, máte hlad, dejte si jen tak dál. Naše dnešní téma je baseball. My už jsme si tady řekli něco o tom, vlastně o historii, řekli jsme si o tom, proč vlastně vypadá hřiště jako takový diamant, nebo proč se tomu tak stalo. Řekli jsme si právě o taky historii a tak, a řekli jsme si také nějaká základní pravidla a řekli jsme si i rozdíl mezi baseballem a softballem. Každopádně teďka ve druhé hodince nás čeká přesně rozebrat, co je to ball, strike, fall a takhle. Home run taky každopádně. Čeká nás holky, kluci, soutěž taky. To je vaše oblíbená část a ve finále naše taky vždycky, protože nám voláte a všechno. Čeká nás taky rozhovor. No zkrátka, máme toho před sebou ještě dost na to, že máme hodinu. Nevím, jestli všechno stihneme každopádně, ale tyhle věci, co jsem vyjmenoval, tak stihneme určitě, nebojte se. No ale bohužel, holky, kluci, to a více až po zprávách zase, takže zprávy.
0: Radio Junior. Minutové zprávy.
1: Je 24. září, je 268. den roku a do konce roku zbývá 97 dní. Svátek dneska slaví Jaromír a Jaromíra, takže všem Jaromírům a Jaromírám přejeme všechno nejlepší k jejich svátku. No a teďka něco ke sportu. Soupeřkami českých tenistek v semifinále Billie Jean King Cupu budou v zítřejším utkání Španělky, které včera v čínském Shenzhenu porazili Kazachstán 2-1 na zápasy. Rozhodující bod vybojovali ve čtyřhře Kristýna Buskaová se Sárou Soribeasovou, které porazili Anu Danilinovou a Žibe Kulambajevovou 6-2 a 7-5. No a teďka pojďme na počasí, jak dneska bude. Dnes nás, holky, kluci, bohužel čekají přehánky, ale také pozor, nám vysvětne sluníčko. No a co se týče teploty, tak ta se nám bude pohybovat od 10 stupňů až do 16 stupňů Celsia. Takže všem, stejně jako v pondělí, doporučuji mikiny, bundy a hlavně deštník sebou, bude zima. No, holky, kluci, to byly zprávy.

7 hodin a 6 minut a vy posloucháte ranní restart Radio Junior s Carlosem. No, každopádně, holky, kluci, baseballový základ už máme. Víme, že hráč stojí s pálkou, proti němu je nadhazovač a za ním je chytač. Ale pojďme si rozebrat, co se vlastně děje, když nadhazovač právě hodí ten míček. Začneme slovem, které v baseballu uslyšíte asi nejčastěji, a to je strike. Strike nastane například tehdy, když pálkař máchne po míčku a mine ho. Ale pozor, může nastat i tehdy, když míček proletí takzvanou strike zónou a pálkař se ho vůbec nepokusí odpálit. A jenom potom, tedy pro zajímavost, tak strike zóna není nějaký fyzický obdélník nebo tak, nebo namalovaný nad domácí metou. Rozhodčí posuzuje podle výšky pálkaře a podle toho, kudy míč proletěl. A myslím si, že to je, je to někde mezi ramenem a pasem. A někde tam je ta strajková zóna. Tak když si představíte takovou jako čtvereček, obdelníček. No, pálkař má obvykle tři strajky. Tři strajky znamenají strikeout a pálkař je vyražen. Na druhé straně tak máme ball, a to je situace, kdy nadhazovač hodí míč mimo strike zónu a pálkař po něm nemáchne. Pokud pálkař dostane 4 bóly, tak získává automaticky první metu zdarma a běží a nikdo ho nemůže zastavit. Prostě 4 bóly, běž. No a potom je tu foul ball. Pálkař míč trefí, ale odpálí ho mimo vyznačené území, tudy čili vlastně mimo ten diamantík, jak jsme si říkali. No a tady baseball začíná být trochu záludný, protože když má pálkař například 2 strajky a odpálí míč do foul území, většinou nedostane automaticky 3. strajk, takže může dál odpalovat. Což potom ve finále asi je výhodnější. No a nakonec, holky, kluci, tady máme home run. U home runu si troufám říct, že všichni víme, co to je, ale to nevadí, pojďme si to říct. Home run tak je situace, kdy pálkař odpálí míč mimo hřiště do vymezené části. Pálkař i hráči, kteří už byli na metách, mohou postupně oběhnout všechny zbývající mety a získat body. No a právě proto je home run tak slavný, protože pálkař odpálí míč a najednou se celý stadion zvedne ze sedaček a začne řvát: jo, jo, máme tady home run, prostě všechno. No a hráči, co jsou na hřišti zrovna, nebo právě pálkař a jeho ostatní spoluhráči, když jsou na metách, tak si to můžou doběhnout úplně v pohodě a máte takhle body zdarma. Nebo zdarma, musíte se nadřít. No, takže, holky, kluci, teďka jednoduše. Strike je problém, ball výhoda, foul trošičku komplikace, home run, co si budeme, obrovská radost. Já bych řekl, že máme teďka fakt základy baseballu, jak bych to řekl, hodně rozvedené, rozepsané. Hlavní je, že je víme a že si dáme písničku.

We are having a good time, protože je 7 hodin a 13 minut a vy posloucháte ranní restart Radio Junior s Carlosem. No a we gonna have a good time, protože holky, kluci, je to tady vaše oblíbená část dne. No a já vám hned řeknu, o co soutěžíme. Soutěžíme dneska o knižní novinku. První díl nové série Útulek záhad, tak do soutěže nám věnovalo nakladat.

0: vydavatelství Albatros Media. A my si pojďme říct o téhle knížce. KPZK vyráží do akce. První díl nové série od autora Dobrodružství Sklárova Petra Huga Šlika. Když se do malého města přistěhuje tichá a nesmělá Petra, stane se trnem v oku místního šikanátora. Zdá se, že dívka nemá šanci najít si v novém prostředí kamarády. Dokud ale se k ní nepřidá odvážná Karolína. Mezi dívkami vzniká přátelství, které je zavede do tajemného psího útulku. Když k ním přibude i Zuzana, vznikne trojice, která se rozhodne odhalit, co má podivný správce útulku za lobem a co se skutečně děje s jeho psy. Překonají dívky svůj strach a usvědčí podvodníka dřív, než bude pozdě? To se asi budeme se nechat podat. No každopádně, mám tu knížku tady nádherně ilustrovaná, my jsme o ní vlastně soutěžili také v pondělí. Krásné ilustrace, je to nádherná knížka a já udělám teda to, co jsme dělali s Peťou, protože v pondělí jsme měli téma knížky. Mm-hmm, ano, voní novotou, přesně. Pardon, mě prostě knížky voní, když jsou nový. A tohle je velmi zajímavá knížka. Včera v pondělí tak jsme právě měli rozhovor i s redaktorkou právě a spisovatelkou taky, která k této knížce také přispěla samozřejmě. No a je to velmi napínavá knížka, holky, kluci. Tohle je teda cena naší soutěže, ale nejdřív pojďme si říct tu podmínku. Já pro vás mám nachystaný zase tajemný zvuk. Pustíme si ho teďka. Pardon, tady byly nějaké technické problémy. Pustíme si ho teďka, no a vy potom zavolejte na telefonní číslo 800 199 199. No a my jdeme na to. Holky, kluci, teďka přichází
1: tajemný zvuk.

0: Love. Holky, kluci, 7 hodin a 19 minut a vy posloucháte ranní restart Radio Junior s Carlosem. Každopádně vyhlásil jsem soutěž a právě probíhá. Každopádně my už máme na telefonu někoho. Halo, halo, slyšíme se?
1: Halo.
0: Ano, super. Kdo se nám ještě jednou, jestli bys to zopakovala, kdo se nám dovolal do studia?
1: Emma.
0: Emma, to je krásné jméno. Emo, věřím tomu, že znáš správnou odpověď a ve finále je hodně o co hrát. A já ti ještě zopakuju vlastně, o co hraješ, co je výhra této soutěže. Je to knižní novinka, první díl nové série Útulek záhad a napsal ji právě Petr Hugo Schillig. Ano, přesně tak. Takže já ti ještě jednou pustím tajemný zvuk. A potom můžeš říct odpověď. Ale každopádně pro jistotu, hele, i když věřím, že prostě znáš odpověď, tak pro jistotu ještě jednou. Takže poslouchej pečlivě, protože teďka to pojede.

0: Tak Emo, znáš odpověď?
1: Doufám, že jo.
0: Tak pojď. Co si myslíš, že tady tenhle ten tajemný zvuk je?
1: Já mám jako 3 nápady, ale nejvíc se k tomu hodí formule.
0: Ano, přesně tak, Emi. Byla to starší formule, máme, ani jsem nevěděl, že tady takový zvuk máme, ale ano, a knížka, tak je tvoje. Jsi ráda?
1: Kuj, jo.
0: Jo, super.
1: Já jsem volala i včera a já jsem nejdřív myslela, že to je jakože ta sekačka, je to startování, ale já jsem vlastně nevěřila, že to zvládnu.
0: Tak sekačka to nebyla úplně, ale hele, tip si měla správný. Já ti moc krát gratuluju, je to fakt jako skvělá knížka, už hele, ve finále jsme na ní koukali s Peťou v pondělí a je zajímavá a má krásný ilustrace, takže já ti ještě jenom moc krát gratuluju. Každopádně, teď se tě ale budu ptát na otázky, začnu klasicky, jak se vstávalo?
1: Dobře, já jsem vždycky na sebe chrstnu vodu a... už jsem probuzená.
0: Chrstneš na sebe vodu. Hele, to chápu, jo, probudit se člověk musí. Každopádně, kam jdeš, do školy?
1: Jo, do školy.
0: Do školy. A do jaké třídy chodíš?
1: Do 4.
0: Do 4. Ty bláho. Hmm. Co se vlastně probírá ve 4. třídě?
1: Teď úplně nevím, ale...
0: Dobře, hele, úplně v pohodě. Tak hele, co tě ve škole nejvíc baví?
1: Asi... Informatika.
0: Dobře. Zeptám se tě, dnešní téma, hádám, že posloucháš celou dobu, tak je baseball. Máš ty k baseballu nějaký vztah nebo něco? Hraje třeba někdo tvůj známý nebo tak?
1: To ne, ale jako koukala jsem se na jedno video a taky to, jestli jsem správně četla, tak tam máte napsaný basketbal, ale já se ještě podívám.
0: Já mám napsaný basketbal?
1: Jako, já se ještě podívám, já koukám i jak se to jmenuje.
0: Mhm, dneska máme téma baseball, Emi.
1: Já vím, já poslouchám už od to, tady téma je...
0: Baseball. Máme baseball, no každopádně, ano.
1: Já nevím, jak se to čte, tak mně to připadá jako basketbal, ale
0: jo,
1: nevím.
0: No, vůbec nevadí, hele, Emi. Každopádně, koukala jsi na nějaký video, ok, super, fajn. Ale jinak asi nic, ne, k baseballu, nebo jakože, nebo znáš někoho,
1: ne.
0: Kdo to, táta není fanoušek baseballu?
1: Ne, táta je fotbal.
0: Táta je fotbal, tak to jo, to chápu. Každopádně, Emi, ty se nám neodpoj, protože s tebou vyřešíme, kam ti tuhle tu knížku, tuhle skvělou výhru, kam ti pošleme. Mockrát ještě jednou gratuluju.
1: Děkuji.
0: A vy ostatní, vám všem ostatním nezoufejte, soutěží se pravidelně, víte to moc dobře, a určitě se na vás usměje štěstí i někdy příště. My si dáme teďka písničku. Emi, ty se mi neodpoví, vyřešíme to všechno a jdeme na to.

0: Holky, kluci, 7 hodin a teďka 30 minut a vy posloucháte ranní restart Radio Junior s Carlosem. No každopádně já už tady ale nejsem sám, já tady mám telefonického hosta Petra Gojdu, který je kreativní producent Českého rozhlasu, kurátor dětské tvorby v Českém rozhlasu, režisér a scenárista. Dobré ráno.
1: Dobré ráno všem.
0: Já doufám, že jsem řekl teďka všechno správně a že jsem to hlavně řekl všechno.
1: Jo, já to taky neumím vyjmenovat.
0: Dobře, já mám hnedka první takovou otázku, jak se vstávalo?
1: Mně se vstává dobře, já jsem ranní ptáče, já to mám rád, probudit se do nového dne.
0: Fakt, to je super, být ranní ptáče ve finále, já jsem nikdy neměl, ale dobře. No, dnešní téma máme baseball, tak pojďme si říct, proč tady vůbec vlastně jste. Na Českém rozhlase tak vlastně bude vznikat, nebo vznikl nový seriál právě na říjen, který se bude vysílat od 16. do 21. října tohoto roku. A je to šestidílný seriál Bitva o diamant, který se věnuje baseballu. Řekl byste nám o tom něco?
1: Bitva o diamant je knížka Báry Dočkalové, která napsala například Kost, kterou Junior vysílal a pořád k poslechu a taky spoustu dalších pěkných věcí. A my, protože jsme udělali v rozhlase Kost, tak jsme si říkali, co bychom s Bárou ještě udělali a znali jsme tuhle její knížku. Takže jsme po ní šáhli, tak to je jenom jako v základu, že to je podle knížky, ale jinak je to příběh, který se tak zvláštně možná pro nás, který jsme tady ve střední Evropě, odehrává v Americe na vesnici ve skalistých horách, kde dvě party ze sousedních vesnicí proti sobě hrajou baseball. A je to vlastně takový velký dobrodružný, trochu sportovní příběh, kde se hraje ve výsledku o to, jestli se ty party zvládnou spojit, zvládnou se kamarádit a společně dosáhnout něčeho, co potřebujou.
0: Mm-hmm. Jo, to je hezký. Asi hádám, že otázka, jestli můžete něco prozradit, jako třeba jestli se ty party dají dohromady a tak, asi úplně prozradit nemůžete.
1: Ale můžu. Můžu. Tak ten příběh je jako bohatý a stane se toho tam hodně, ale už to tak bývá, že když je potřeba, aby se nějaký party dali dohromady a něco dokázali, tak se to většinou stane, pokud nejde o i když vlastně taky, pokud nejde o Romeo a Julii, jsem chtěl říct, že jsou ty dva velký rody, který proti sobě bojují tak dlouho, než se jich mladí děti zabijou, ale oni se pak vlastně taky usmířejí. Ale tady se nikdo zabíjet nebude.
0: Tak to je dobrý, to rádi slyšíme. Pokud se nemýlím, tak vy jste vlastně tenhle seriál i režíroval, že?
1: Jo, no, to jo. Já jsem po té knížce sáhnul s Marií Špalovou, což je dramaturgině, jsme připravili, nebo ona připravila dramatizaci, to znamená úpravu, když se nějaká knížka upravuje pro seriál, pro rozhlasovou hru, tak je potřeba ji takzvaně dramatizovat. A já jsem to potom už obsazoval a točil. Půlka toho obsazení, nebo víc než půlka, jsou děti z Dismanova rozhlasového dětského souboru a pak je tam teda pár dospělých. Berenika Kohoutová, Aleš Bílík, Adam Ernest a další.
0: Mm-hmm. Ty bláho, to známý má na celkem. No, vy jste režisér, tohle jste režíroval a hádám, že jste režíroval i Kost, jestli se nepletu.
1: Je to tak.
0: Jak se vám režíruje? Protože takhle, já ve finále jsem tady jenom za mikrofonem a nebo potom právě před kamerou v práci normálně. Tak jaký to je být režisér?
1: No tak je to taková profese, teď nevím, kde začít, protože to zrovna žiju a jsem toho plnej. Je to taková profese v něčem hrozně osamělá, protože spoustu toho času trávíte sám a máte plnou hlavu toho těch představ, který potřebujete nějak zahmotnit a ke kterým potřebujete přivést všechny ty ostatní lidi a pak je to profese plná lidí, protože když je studio plný, nevím, v jeden den při Bitvě o diamant jsme tam měli třeba 10 dětí a 3 dospělí ve studiu 3x3 metry, tak najednou jste mezi spoustou lidí a musíte jim třeba, nevím, v tomhle případě jako ukazovat, kdy mají reagovat na pal, na příhoz, na bol, na strike, na hřišti, tak jste najednou jako uprostřed vřavy lidí, který nějakým způsobem kterým potřebujete pomoct, aby se jakoby strefili do toho příběhu, tak aby ten příběh fungoval. No, tak je to taková profese, no, pomocná v něčem a v něčem zároveň člověk může trpět u detailů, který má pocit, že by mohly být ještě trochu lepší a furt se snaží, ať už s hercema, nebo potom se sound designerem, se zvukařem to nějak posouvat. No.
0: Jasně, to naprosto chápu. No a právě k baseballu, máte vy nějaký vztah k baseballu, jako jestli koukáte, nebo jestli třeba hraje někdo z vašeho okolí?
1: Já teď tam takový disclaimer, já jsem 40-tník a myslím si, že moji generaci potkalo to, že my jsme, když jsme byli děcka, tak se jsem začal přicházet, takže jsme se třeba na tělocviku potkali s baseballem nebo se softballem. Mm-hmm. A hrozně se nám to jakoby líbilo, ale vlastně jsem nikdy nějak víc tu hru nehrál, tak se mi tak jako líbila z dálky. A pak právě paradoxně díky této knížce Bitva o diamant, ke který jsem se koukal, tak na kterou jsem se jako původně koukal tak jako skepticky, že proč já bych měl číst nějaký příběh o baseballu, tak když jsem si přečet, tak jsem tomu úplně propadl. A hrozně se mi to začalo líbit a čím dál víc vlastně se mi to líbí, ta hra je hrozně zajímavá. Je tam prostě veliký soustředění v té hře, je potřeba zároveň na sebe nějak makat, je potřeba právě hrát v tom týmu. Jo, ty lidi se na sebe nějak musí umět spolehnout, ale zároveň musí člověk umět jako zabrat a najednou hrozně rychle běžet. Nevím, je to prostě, strašně se mi líbí ta hra, no. Hrozně mě mrzí, že jsem tenkrát, když jsem byl malej a na základce jsem k tomu přičuch, že jsem to nezačal třeba hrát rovnou víc.
0: A to by potom nevznikaly přesně tady takhle seriály tady na Českém rozhlase bez
1: přesně,
0: vás.
1: Já si plním ten sen přes ten seriál.
0: Přesně. Já vám moc krát děkuju. Za rozhovor. Děkuju za vstávání taky. Nebo vy jste vlastně ranní ptáče, takže...
1: Já děkuju vám za vstávání.
0: Dobře. Není za co. Já také děkuju. Holky, kluci, toto byl Petr Gojda.
1: Hezký den.
0: Vám taky.
1: Naschledanou.
0: Holky, kluci, ještě jednou Petr Gojda, kreativní producent Českého rozhlasu, kurátor dětské tvorby v Českém rozhlase, režisér a scénárista a režisér nového seriálu, který bude přicházet teď v říjnu, Bitva o diamant, který se věnuje baseballu. No každopádně, holky, kluci, ale my teďka si pojďme dát písničku, mluvení už bylo dost a dáme si písničku, pak promo a potom si dáme i zvídavce.

0: Zvídavec Evy Sinkovičové.
1: Ahoj holky, ahoj kluci, milé zvídavky a zvídavci. Zdravím vás u dalšího dílu. Tak jakou zajímavost tu máme dnes? Suchozemský nahý plš, jinak řečeno také slimák, není pro většinu z nás zrovna oblíbeným zvířátkem. Mnoho lidí se slimáků štítí. Ale co když vám řeknu, že existují i svítivě růžoví slimáci? Budou se vám pak líbit trochu víc? Na růžového krasavce narazíte pouze v Austrálii a dokonce jen na jednom konkrétním místě. Na svazích australských Alp v národním parku Mount Caputar. Je to celkem obr, je dlouhý zhruba 20 cm a objeven byl teprve nedávno, v roce 2013. Získal samozřejmě složitá latinská jména, ale říká se mu i růžový slimák z Mount Caputar. Žije ve výškách kolem 1500 metrů nad mořem, kolem rostou sněžné blahovičníky a možná právě díky nim má tenhle slimák růžovou barvu. Přes den se totiž ukrývá před teplem na zemi v seschlém popadaném listí z těchto stromů, které má v suchém stavu červeno-růžovou barvu. Možná jde tedy o dokonalé maskování. V noci a brzy ráno jsou však slimáci venku, lezou po okolních blahovičnících a živí se plísněmi a mechy. Chladnější prostředí a vlhko, které vyhaslý vulkán Mount Caputar nabízí, jsou pro růžového slimáka ideálem. Nemá přirozené predátory, ale i tak se ocitl na seznamu ohrožených druhů. Vzhledem ke globálnímu oteplování se totiž bude jediné prostředí, kde slimák žije, proměňovat, což by ho nakonec mohlo zahubit. To by však byla opravdu škoda. Tento živočich totiž není výjimečný jen svou barvou a tím, že žije jen na jednom místě na světě. Zajímavé je na něm také to, že je opravdu prastarý. Pohyboval se na zemi už před miliony let. Sopečná erupce Mount Caputar vytvořila prostředí, kde žilo mnoho nejrůznějších živočichů v dokonalé izolaci roky a roky. Slimáci navíc hrají velmi důležitou roli v ekosystému. Proměňují rostlinnou hmotu na půdu bohatou na živiny, ve které se mohou rodit mnohé rostliny. Zároveň jsou nenahraditelnou součástí potravního řetězce. Až uvidíte tohoto jedinečného tvora na fotce, určitě vás zaujme. V roce 2019 po ničivých australských požárech se přitom vědci domnívali, že možná vyhynul, protože přišel o velkou část svého přirozeného prostředí. Naštěstí k tomu nedošlo a stále je možné růžového slimáka z Mount Caputar spatřit i naživo. Tato oblast je domovem i mnoha dalších podivuhodných živočichů. O některém z nich si povíme zase někdy příště. Moji milí zvídavci, pokud chcete o svítivě růžových slimácích někomu vyprávět, ale nestihli jste si všechno zapamatovat, tak nevadí. Už teď si to na webu Rádia Junior můžete poslechnout znovu, kolikrát chcete. A pokud vás napadá nějaká zajímavost, o které moc lidí neví, tak mi určitě napište a třeba se objeví v nějakém dalším dílu zvídavce. Tak ahoj!

0: Hele, pojď sem. Už o tom víš.
1: O čem?
0: No, že na hitparádu Rádia Junior nemusíš o víkendu čekat až do 5 odpoledne. Nově si ji můžeš poslechnout už v sobotu v 9 ráno.
1: Je, tak to si ji dám k snídani. A co hlasování? Bude už fungovat?
0: No jasně, že jo. To taky startuje v sobotu v 9 ráno, kdy se ti na webu radiojunior.cz objeví nové pořadí 10 hitů a dvě novinky k tomu.
1: Hlasovat můžu až do středy do 8 večer?
0: No jasně. A znáš i tu vychytávku s hlasovací tabulkou?
1: Že když v ní klikneš na jména zpěváků a zpěvaček, tak se dostaneš na rozhovory s nimi?
0: Jo.
1: Ha, sypiš? Už jsem se takhle dívala třeba na videorozhovor s Lollipop, s Rebelkami, Pokáčem nebo Ivanou Korolovou.
0: Tak to jsem čekal.
1: Já zase vždycky při poslechu hitparády čekám na to, až se dozvím odpověď na soutěžní postřehovku, protože chci vyhrát merch od zpěváků a zpěvaček.
0: A už jsi něco vyhrála?
1: Ještě ne. Ale dozvěděla jsem se spoustu fun facts z pop music a to se taky vyplatí.

7 hodin a 52 minut, holky, kluci, posloucháte ranní restart Radio Junior s Karlosem, no a nám se to pomalu blíží ke konci. Ale pojďme si říct ještě jednu věc, proč vlastně hráči v baseballu kradou mety. Teď už víme teda, jak pálkař odpaluje, jak nadhazovač hází míčky, co je strike, co je ball, co je foul. No ale co se děje potom? Jakmile hráč odpálí míč a dostane se bezpečně na první metu, rozhodně tam nemusí poslušně čekat. Může se totiž pokusit ukrást další metu. A ne, opravdu nejde o to, že by někdo odnesl pod dresem a tak. Steal, neboli právě krádež mety, znamená, že hráč během hry vyběhne z jedné mety směrem k další, aniž by získal odpálení míče. Představte si třeba, úplně jednoduše, hráče na první metě. Nadhazovač se připravuje hodit míč pálkaři, no ale ten hráč na té první metě najednou vystartuje směrem k té druhé. No pozor, jenomže obrana si toho samozřejmě všimne. Chytač dostane míč a pokusí se právě hodit ten míček hráči, který brání tu danou metu, nebo jakýmukoliv hráči, který je nejblíž tomu protějšímu. Teď jsem to možná řekl zbytečně moc komplikovaně, ale důležitý je, že pokud tam míč dorazí dřív, než ten hráč, co běží na tu metu, tak je ten hráč automaticky vyloučen. A takhle to je prostě. No a právě tady potom vznikají jedny z těch nejrychlejších situací v baseballu, kdy hráč může během několika sekund sprintovat, sklouznout po zemi a doufat, že se rukou nebo nohou dotkne mety dřív, než se ho obránce dotkne míčem v rukavici. Jop. Holky, kluci, 7 hodin, 53, no, 54 minut, za chviličku, to je jedno. Posloucháte ranní restart Radio Junior s Karlosem, no a nám se to pomalu, ale jistě, blíží ke konci.

0: sedmé jsou Rebelky, Adam Seidl, Jony, Matyvob, Honzinu a Arianka. A jejich hitovka Tohle není love song.
1: Dala jsi mi ignor, jsi mě zablokovala. Jak můžeš být tak krutá, to mě vážně šokovala. Normálně...
0: Na šestém místě je Ignor od Pokáče.
2: Tak tanče, nechce, aby tu jsi byla další. Líbí se mi, co jsme spolu našli.
0: Pětku otevírá Jony se

0: 315. kole vítězí Adéla Křivánková se singlem Konečně volná. Gratulujeme!
1: Hitparáda Rádia Junior s Klárou Novákovou.
2: Rádio Junior, pohádka.
3: Dědeček a koblížek. Koblížek na másle zpívá. Dědek vedle hlady zývá. Smaž, babičko, smaž. Však si pochutnáš. Když koblížek usmažili, za okno ho položili. A koblížek z okna hop. Kutálí se po zápraží, hubky přes příkop, hop a hop a hop. Takový už neusmaží. Bába pro něj naříká, dědek za ním utíká a koblížek hop. Přes ten potok, přes ty louže, jen se neutop, hop a hop a hop. Jej, jej, jej, jej, toto klouže. Za koblížkem dědeček, před koblížkem kopeček, pod kopečkem šerý pes. Sním tě, koblížku, umíš-li to, tak si sněz. Na másle jsem pěkně zpíval, dědek vedle hlady zíval, a když si mě usmažili, za okno mě položili, a já z okna hop a hop, kutálím se po zápraží, hubky přes příkop, hop a hop a hop. Takový už neusmaží, usmažili, nejedli. Vidíš, pejsku, na tož ty. Stůj, koblížku, ham, ham, ham. Dobře, už utíkám. A koblížek hop, přes ten potok, přes ty louže, jen se neutop. Jej, jej, jej, jej, toto klouže. Za koblížkem dědeček, před koblížkem kopeček, pod kopečkem čeká liška. Stůj, koblížku, já tě sním. Hop, koblížku, šup do bříška. To ti, liško, neradím. Usmažili, nejedli. Vidíš, liško, na tož ty. Já jsem k světu, a ne k snědku. Ale liška hup a hup. Honem, popoběhni, dětku. A koblížek chřupy chřup. Dědeček si pochutnává. Liška už je někde v lese. Ráda, že má záda zdravá. Dědeček se pěkně nese. Před chvilinkou hlady zíval. Proč by si teď nezaspíval? Babička tě, koblížku, nesmažila pro lišku. Ham, ham, ham, ham, ham. Snědl jsem tě sám.

Ahoj holky a kluci, rodiče a prarodiče, milí posluchači. Rádio Junior vstupuje do své 13. sezony a i v tomto roce se můžete těšit na několik novinek. Pořad Mezi námi zvířaty nahradil sobotní klub Rádia Junior. Každé úterý od 15. do 16. hodiny si moderátorka Veronika Hájková zve zajímavé hosty a jejich zvířecí parťáky. Dárek, který se našel zaprášený v archivu budovy Českého rozhlasu, se jmenuje Pohádkové poklady. Nádherné čtené pohádky z let minulých, klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete smát i bát, uvedeme každou neděli od 19 hodin. A zpětně poté k poslechu na webu Rádia Junior nebo v aplikaci Můj rozhlas. V roce 2026 chystáme i další překvapení. Rádi bychom představili nové díly u Šounovy pohádkové školky. A těšit se můžete i na další novinky, a to nejen ve vysílání. Děkujeme za vaši přízeň. Adam Kebert, šéfredaktor Rádia Junior. To se někdy může...

kvákuá. Koňka, ačkoliv tak krásně skře hota, řekli, ať se u opery nemotá. Vždyť to je homrekeke, přehluší i tympány, čineli i kontrabas, zkrátka marnost, nadmarnost, kdo

jeď. Těšte se fjordy a jezera, to bude, panečku, nádhera. Až já budu velký heč, bude ze mě potápěč. Budu v moři chodit po dně, uvidím tam vážně hodně ryb.

0: Nestihli jste aktuální díl pořadu Trenduj, Hit paráda, Mezi námi zvířaty a všudy kuk?
1: Nevadí, jejich reprízy vysíláme každý všední den od 15 do 16 hodin.
0: Teď už vám zaručeně nic neuteče.
1: Více se dozvíte v programu Rádia Junior
0: nebo si pořady najděte na webu radiojunior.cz.

0: holky, ahoj kluci, vítejte v mé, tedy Ušounově pohádkové školce. Ahoj Jani.
1: Ahoj Ušoune, ahoj kamarádi.
0: Činčarara, dej ho sem.
2: Nedám, je můj, to já ho sebral, když se Zlatovláska nedívala.
0: Je můj, protože já si jako první všiml, že zlatý vlas spadl na zem.
2: Činčarara, je můj, je
0: dej
2: můj.
0: Dej ho sem, je můj. Hele, vy ptáčkové jedni, přestaňte se nám tu hádat. Jste tady v Ušounově pohádkové školce a ne v nějakém hádavém rozlobeném království.
1: Ušoun má pravdu, takový krásní ptáčkové a tak ošklivě se hádají.
0: A proč se vlastně tak přetahujete o tu zlatou nitku?
2: To není žádná zlatá nitka, to je vlásek princezny Zlatovlásky.
1: Jasně, o té už jsem slyšela.
0: Já taky a o kuchaři Jiříkovi taky.
2: Toho jsme zrovna viděli, jak jede loďkou za princeznou.
3: Ale nevím, jak to s ním dopadne. Aby si Zlatovlásku vysloužil, musí splnit 3 hrozně moc těžké úkoly.
1: Jiřík má dobré srdce, takže to určitě dopadne dobře.
0: A co, kdybychom se za ním na chvíli podívali, co?
1: Myslíš, že bychom jako nahlédli do křišťálové koule, co ji hlídáme pohádkovému dědečkovi?
0: No přesně. Hele, Jani, koukej, já už vidím Jiříka na loďce.
4: Ušounova písnička.

0: Holky a kluci, stále posloucháte Ušounovu pohádkovou školku.
1: Dnešní školka začala tím, že přiletěli dva ptáčkové a hádali se tu o zlatovlásčin zlatý vlásek.
0: No a my se pak podívali na Jiříka, který za princeznou Zlatovláskou zrovna jede.
1: Vypadal smutně. My ale známe pohádky a tak dobře víme, že Jiříkovi s úkoly pomůžou ti, kterým zase pomohl on. Jestli pak víte, holky a kluci, kdo mu pomůže? A co ty, Ani, ty to taky víš?
0: No, mravenečkové, rybka a ptáčci.
1: No jo, ano. Ano, gratuluju, trantadada, to byla fanfára. Tedy ty jsi ale pohádkový znalec, Jani. Hele, a když bude plnit úkoly Jiřík, nesplníme si taky nějaký?
0: No samozřejmě, jdeme na to.
1: Ušounův úkol. Tak, holky a kluci, teď si vezměte nějaké vaše malé hračky.
0: Už on myslí takové ty, které nemáte ztrácet a rodiče nemají radost, když se někde povalují, protože jsou malé a snadno se na ně stoupne.
1: Použijte Lego nebo součástky z autíček. Holky můžou použít své prstýnky nebo sponky nebo tak něco, jo? Nebo takové ty prťavé panáčky, no prostě cokoliv.
0: Prostě úplně malilinkaté maličkosti. Teď je z vás Zlatovláska, která právě hračky, Lego nebo sponky ztrácí všude po vašem pokojíku nebo školce. Přesně tak.
1: Přesně tak. A teď jste Jiřík, jakože jste Jiřík a mravenečkové a máte za úkol všechny tyhle malé věci pozbírat, než skončí pohádka o zlobivém medvídkovi.
0: Tak, máte rozházeno. Jestli ano, můžete se pustit do sbírání.
1: Jo, tak se do toho pěkně pusťte. Ušounova pohádka.
2: V hlubokém lese žil medvěd s medvědicí a malým medvídkem. Staří medvědi milovali klid a rádi lehávali na travnaté stráni. Podřimovali tam od snídaně do oběda a po obědě lenošili znovu. Za to malý medvídek byl čipera. Lezl po stromech, cachtal se v potoce, honil po lese zajíce. Když už ho to přestalo bavit, přiběhl ke starým, kteří stále ještě leželi na travnaté stráni, strčil do nich a oni se kutáleli po stráni až do potoka. Medvídek se smál, ale starý medvěd se dopálil. Dej už jednou pokoj, kluku uličnická. Jestli budeš pořád takhle zlobit, tak tě vyženu do služby k tygrovi. Však on se polepší, zastala se medvídka medvědice. Vyď, synáčku, že už budeš hodný. Ale synáček hodný nebyl. Znovu a znovu kutálel staré po stráni a měl z toho legraci. Jednou se starý medvěd dopálil doopravdy a milého medvídka vyhnal do služby k tygrovi. Tygr se právě povaloval v trávě na stráni a náramně se nudil. Co umíš? Zeptal se. Umím zlobit, řekl medvídek. A umíš to aspoň pořádně? Zeptal se tygr. Táta říká, že to umím až moc dobře, řekl medvídek sebevědomně. Tak ukaž, přikázal tygr. Medvídek strčil do tygra, tygr se kutálel ze stráně a smál se a smál, až se stromy v lese kácely. Ale začas přestalo tohle zlobení medvídka bavit. Zkusil to jinak. Začal tygra lechtat a tygři lechtání vůbec nesnesou. Dáš pokoj, kluku uličnická, rozčilil se tygr. Jestli budeš takhle zlobit na mou duši, že tě poženu do služby ke gorile. Medvídek ale nedal a nedal pokoj. Tygra stále lechtal a tygr se konečně dopálil, vyhnal medvídka ze služby a poslal ho ke gorile. Gorila právě visela za zadní nohy na větvi a náramně se nudila. Co vlastně umíš, medvídku? Zeptala se. Umím jen zlobit, řekl medvídek. A umíš to aspoň pořádně? Zeptala se gorila a jak tak visela na větvi hlavou dolů, podívala se medvídkovi přímo do očí. Táta i tygr říkají, že to umím báječně. Tak ukaž, rozkázala gorila. Medvídek přiskočil ke gorile a začal jí lechtat. Gorila se smála, až spadla z větve. Ty kluku jeden medvědí, zlobit umíš pořádně, pochvalovala si gorila. Přijímám tě do služby. Od té doby medvídek gorilu lechtal, gorila si libovala a už se ani trochu nenudila. Jenže i tohle zlobení přestalo za čas medvídka bavit. Vymyslel si něco nového. Začal na gorilu cákat vodu. A to gorily nemilují. Dej pokoj, ty uličníku, rozkřikla se gorila. Jestli budeš takhle zlobit, vyženu tě do služby ke slonovi. Ale medvídek si nedal říct. Gorila se dopálila a milého medvídka vyhnala ke slonovi. Slon se právě povaloval u řeky, dusil se horkem, ale aby se šel osvěžit do vody, na to byl líný. Co umíš? Zeptal se slon. Umím jen zlobit, řekl medvídek. Tak ukáž, přikázal slon, který neměl rád dlouhé řeči. Medvídek skočil do řeky, začal na slona cákat a slon se smál, až se hory třásly a řeka se rozbouřila. Smál se tak mocně, že se na řece zvedly velikánské vlny, popadly milého medvídka a pohazovali si s ním jako s míčem. Ve chvíli byl uprostřed rozbouřené řeky a vlny ho nesly dál k moři. Když se slon konečně přestal smát, hory se přestaly třást, řeka se uklidnila, ale medvídek byl daleko. Škoda, že ho řeka odnesla, povzdechl si slon. Chtěl jsem ho přijmout do služby, je to docela milý kluk. Než se medvídek v dálce vyškrábal z řeky a než se vrátil ke své rodině, nebyl už medvídkem, ale dospělým medvědem a zlobení už ho vůbec nebavilo.

0: Holky a kluci, stále posloucháte Ušounovu pohádkovou školku.
1: Uf, jo, jo, jo, všechno Lego a všechny mrňavoučké hračičky jsou pohromadě. Úkol splněn, Jani.
0: Výborně, vidím, že holky a kluci už taky pozbírali. Vy byste se v žádné pohádce nestratili.
1: Viď, no, a Jiřík už taky s pomocí kamarádů splnil všechny úkoly.
0: Ještě ale nemá vyhráno, musí Zlatovlásku poznat, i když je celá zahalená. Princezen je 12.
1: Ale počkej, Jani, kdo Jiříkovi pomůže s tímhle těžkým úkolem? Tak to si teda pěkně zahádáme. Ušounova hádanka.
0: Tak, Jiříkův pomocník je tu. Kdo pak to je?
1: My to víme, že jo, holky a kluci, že ano. Tak pozor, 3, 2, 1, moucha.
0: Paráda, vy jste zase skvěle uhádli, že Jiříkovi pomohla Zlatovlásku poznat muška.
1: Jo, jo, jo, a teď už veze Jiřík Zlatovlásku. Ach jo, veze ji za ženu zlému králi. Jenže má ji sám moc a moc rád.
0: Tak mu budeme společně držet palce a zatím si pustíme písničku o jedné, co sice neměla zlaté vlasy,
1: ale za to měla vlasy samou loknu neboli kudrdlinu.
2: Ušounova písnička.
3: Měla

0: Holky a kluci, stále posloucháte Ušounovu pohádkovou školku,
1: ve které dneska sledujeme napínavý příběh hodného kuchaře Jiříka a krásné princezny Zlatovlásky.
0: Jiřík už si Zlatovlásku vysloužil a právě přijeli zpátky ke zlému králi, který Jiříka pro Zlatovlásku poslal.
1: Jale, Jani, ale ten zlý král Jiříka nechal popravit.
2: Nebreč, Ušoune,
0: podívej, Zlatovláska mu právě vrátila život živou vodou.
1: No jo, já jsem zapomněl, jasně, takhle to správně dopadá. Ano, hurá, hurá, hurá.
0: A protože Jiřík je snad ještě mladší a krásnější než předtím, i zlý král to chce vyzkoušet. Chce být taky mladší a hezčí. Tak se polije mrtvou vodou.
2: Jenže nikdo ho nemá rád, takže už ho nikdo živou vodou neprobudí.
1: No, to byla teda pohádka o zlounském královi. A pozor, moudrý a hodný Jiřík bude králem místo něj a budou se Zlatovláskou vládnout spravedlivě, laskavě a moudře. Až do smrti smrťoucí zazvonil zvonec pohádky konec. No tak, takhle to je.
0: Vidíš, jak to skvěle dopadlo.
1: No jo, jasně, to byla pěkná pohádka, to ano. Zlatovláska už nemá žádné starosti.
0: A tak se nemusí česat sama a klidně si může dojít ke kadeřníkovi.
1: Počkej, počkej, to jako ona se vůbec nečeše a jednou za čas si dojde ke kadeřníkovi. No to snad nemyslíš vážně, to je jako když já jsem se nechtěl mít. No ale počkej, počkej.
0: Ale
1: no,
0: to víš, že se češe, ale u kadeřníka si nechá udělat krásné vlásky.
1: Jo, kudrnky a lokny, no jo, to jsou holky, jen co se vyřeší problémy, už myslí na parádu, ale to myslí někdy i kluci. Já třeba myslím na parádu, že si nakroutím anténu. No tak dobře. No a co my si dáme? Dáme si písničkového kadeřníka, kdyby snad Zlatovláska potřebovala.
0: Přesně, to jsem měla na mysli.
3: Písnička.

0: kartáč, fenže, hlička a kulma. V salonu Heyblad splný stůl mám. Bez nich by se mohl kadeřník šmik.
1: Holky a kluci, posloucháte mou tady Ušanovu pohádkovou školku.
2: Zlatovláska a Jiřík jsou šťastní a spokojení.
1: A Jana je taky spokojená, protože tu s námi byl kadeřník.
2: Já jsem hlavně Ušonku spokojená, že tu jsi se mnou ty.
1: Vždyť já vím, já bych pro tebe plnil úkoly pořád od rána do večera. Od večera do rána a jel bych kvůli tobě přes celičký, celilikánčkovatý svět.
2: Taky bych pro tebe jela snad i na konec světa.
1: Tak to bys měla dost těžké, protože, jak jistě sama výborně a velice správně víš, naše země je kulatá.
2: Ale už jou nevím, to se přeci jen tak říká.
1: Jo, jo, já si přeci jen z tebe dělám legraci.
2: Hele, Ušoune, ti ptáčci, co se nám tu prali o zlatovlásčin vlásek, nám ho tu nakonec nechali.
1: No to je dobře, aspoň máme na tuhle krásnou, zamilovanou Ušounovu pohádkovou školku, tak máme na ní památku.
2: Vlásek schovej a pojď se rozloučit s kamarády.
1: Ještě vás ale prosím, holky a kluci, zase teda prosím, prosím o obrázky.
2: Namalujte nám prosím zlatovlásku.
1: Nebo kuchaře Jiříka, nebo oba, a nebo i kamarády, co Jiříkovi pomáhali plnit úkoly.
2: No a pak stačí, když váš obrázek rodiče nebo paní učitelka vyfotí mobilem nebo naskenují a pošlou na adresu ušoun@rozhlas.cz nebo přes aplikaci iRádio. Dospěláci už to umějí.
1: Jo, přesně tak, už vědí, co mají dělat a my taky vědíme, co potom máme dělat. My totiž potom někomu z vás za obrázek pošleme odměnu.
2: Tak ahoj holky, ahoj kluci, mějte se krásně. A jestli si chcete ještě jednou poslechnout příběh o zlatovlásce, ať vám rodiče pustí krásnou pohádku, co se takhle jmenuje.
1: No, anebo je poproste, ať vám pohádku o zlatovlásce přečtou. Tak ahoj, ahoj a zítra se na vás zase moc těšíme. Loučí se s vámi váš milovaný Ušoun Rušoun.
2: A o něco méně ušatá Jana Richterová. A na závěr si pustíme zamilovanou písničku Zlatovlásky a Jiříka.
1: Jo, jo, jo. Takže pozor, zazvonil zvonec, cililink, cililink, a pohádky je konec.

0: Máte rádi zvířata?
1: Pozorujete je v přírodě?
0: Máte zvíře doma?
1: Zkoušíte někdy zkoumat jeho duši a víte, kdy a proč je v pohodě?
0: Tak to se budete cítit super mezi námi zvířaty.
1: Lidský a zvířecí svět se potkají na Rádiu Junior každé úterý ve 3 hodiny odpoledne a v repríze v sobotu v 7 večer.
0: Zvířecí hosty a k ním odborníky, ošetřovatele, ochranáře, trenéry a chovatele zve do nového pořadu Mezi námi zvířaty Veronika Hájková.

kreslí dva pejsky, aby si mohli hrát. Dejte mi pastelku, nakreslím pejska, když bude hodný, budu ho mít rád. Dejte mi pastelku, žlutá a modrá, každá je dobrá.

slyšíš, ale důležité je sdílet pravidelně, třeba dejme tomu 9 večer, si vyfotíš fotku, dáš na to nějaký dobrý filtr, prostě nasdílíš to na face rovno a jedeš, chápeš to.

0: poklady.
1: Královna Koloběžka, Bubáci a Hastrmani,
0: Zlatovláska, Sůl nad zlato
1: a tak dále a tak dále.
0: Nejlepší pohádkové příběhy z našeho archivu.
1: Klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete bát i smát.
0: Poslouchejte každou neděli od 19 hodin a zpětně na webu Radio Junior.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: Chcete si usnadnit poslech Českého rozhlasu?
1: Stáhněte si novou aplikaci Můj rozhlas, která je plná super audií a užitečných vychytávek.
0: Vyberte si, co vás baví a poslouchejte kdykoliv a kdekoliv, třeba i offline.
1: Nový audioportál můžete používat i na webu můjrozhlas.cz.

kráčím horskou plání nebo k pramenu, vždy krásný se zdá mi můj les, můj dům. Na stromě roj včel, za bzučel od rána hned sbírají mě med. Když kámen se ti jen zvednout chce a kouknout se na ty mravence, tak pros

života, když meloun chtěl by slavit, či kaktusu plot, tak vynech své tlapy, zub ti přijde vhod. S kaktusem na tlapku pozor dej, to raději zpátky hned vycouvej, však někdy nám ta síla má při tom česání velmi

jen si lehni. Oh, krásné, snaž se protáhnout, najdi si kout. Něco ti povím, přítelíčku, když jsi pilný jako ta včelka, tak to přeháníš. A nestrácej čas a mládí své, a nehledej to, co je zbytečné. Kdo oprostí se od všech hloupostí, dál dojde zbaven starostí.

0: Chtěli byste vědět, kolikrát za rok mrkneme?
1: Jaká barva očí je nejvzácnější?
0: A proč klokani neumí chodit pozadu?
1: Tak si poslechněte pořad Zvídavec Evy Sinkovičové a každý všední den se dozvíte jednu zajímavost.
0: Uslyšíte, co jste neslyšeli, dozvíte se, co jste nevěděli.
1: To vše a mnohem víc v 7.30 a v 18.10 na rádiu Junior.

0: Prorad botu. Šišatouec, ten šišatec, našel u šišatého plotu.
1: A ta šišatá věc, u šišatého plotu,
0: byla šišatý.
1: Dukát.
0: Hned samým štěstím šišatec

0: Shishati Schwätz. Našel šišatou věc,
1: v tom na nebi šišatej.

0: kluci. Rádio Junior se na vás těší i v novém školním roce a zve vás k poslechu.
1: Začněte den ranním restartem.
0: Každý všední den od 6 do 8 hodin ráno.
1: Skvělá muzika, zajímavé rubriky, soutěže,
0: tipy i výzvy pro naše moderátory.
1: Přes den si naopak přijdou na své menší posluchači.
0: Ušounova pohádková školka, písničky, pohádky a příběhy, které zkrátka baví.
1: Od 17 do 20 hodin začíná odpolední živá jízda v klubu Rádia Junior se zajímavými hosty.
0: No a večer otevíráme zlatou vitrínu Českého rozhlasu.
1: Před 20. hodinou uslyšíte legendárního Skřítka Hajaju.
0: Poté následuje velká pohádka a od 21. hodiny ty nejlepší četby na pokračování.
1: A kdyby vám náhodou něco uniklo, tak nezoufejte.
0: Vše najdete na našem webu radiojunior.cz.
1: Příjemný poslech vám přeje celý tým Rádia Junior.

drahá, říká: Miláčku, já chci kočku, já na to, že chci spíš psa. A jeli jsme pro kočku v útulku v Měcholupech. Mají dobrý výběr, zdá se. Kočky jsou zcela zdarma, jen kočko.

prvních pár dnů soužití. Vše vypadá nevinně, koťátko v náručí spí a pak skadí půlku kuchyně. Prostě nic, co nečekáš, když útulek zaručí, že kočička se popártí.

za noc nejmín pětkrát jí okno otevřít dům. Pak v práci šéf se zeptá, proč vždy tak ospalý přijdu, že občas hrdě nám donese zakouslou myš, poznáš až ráno, když se s torzem myš

0: Naše rádio není jenom slyšet, je i vidět.
1: Nevěříš?
0: Tak si najdi YouTube kanál Rádia Junior a přesvědč se na vlastní oči.
1: Podívej se na naše vysílací studia a moderátory v akci.
0: Těš se na videozáznamy živých rozhovorů s herci, zpěváky a dalšími mega zajímavými hosty.
1: A to zdaleka není vše.
0: Mrkni na YouTube kanál Rádia Junior a dozvíš se to.

0: Šudiku Jany Richterové.
1: Koukneme se všude.
0: Do vesmíru, za zvířaty, mezi kytky, na premiéru filmů, do světa módy a zkoukneme i z brusu novou apku.
1: A třeba zbyde čas i na drby.
0: To všechno nabízí Všudyku Jany Richterové.
1: Nezapomeň, každou neděli v 9 ráno na rádiu Junior.
0: A klidně u toho můžeš ležet, Jana to za tebe odběhá.

0: Rádio Junior, velká pohádka.
1: Nalezené vejce velikosti melounu způsobí poprask v Praze. Sedmihlavá saň je nepřijatelná jak pro ochránce zvířat, tak pro pana domácího jednoho pražského činžáku. Pohádku o té sani z Vojtěžské ulice na motivy pohádky Karla Čapka napsal František Pavlíček. Režie se v roce 1993 ujal Karel Weinlich. Účinkují Michal Pešek, Vlastimil Brodský, Alois Švehlík a další.

0: Hej, pane. No, ano, vy.
1: To jako já, pane?
0: No, kdo jiný? A jestli chcete tvrdit, že snad na mě už hezkou chvíli nekoukáte, že po mně nepokukujete, tak víte, co jste.
1: Račte se uklidnit, vašnosti. Já na vás necivím ani tak ze zvědavosti, jako spíš proto, že mi připadáte náramně povědomej.
0: No, vždyť mě taky napadlo, že jsem vás už někdy musel vidět.
1: Ale hodně dávno, bych řekl.
0: Přímo, pradávno.
1: A to je nejmíň...
0: Takových...
1: 35 roků.
0: Jestli ne víc.
1: Já teprve začínal, když vy jste už pěkný časek sloužil v oddělení ztrát a nálezů, pane Poure.
0: Už jsem doma. Kolega Choděra ze strážnice na Rynečku.
1: Richtig, můj starý dobrý kamaráde.
0: Jestli pak se vám taky někdy zasteskne po těch starodávných časech.
1: A vy ne. Když si vzpomenu, jak jsem tenkrát, co by mladý strážník patroloval v uličkách staré Prahy a po půlnoci ledas, kde potkával všelijaký mužičky, rarášky, skřítky a dole na nábřeží třeba i rusalky.
0: Taky vodníka. Na toho nezapomeňte, Choděro. Pamatujete na starého Hastermana u Šítkovských mlýnů?
1: Jo, babine. Jo, tenkrát se odehrávaly za hlubokých nocí po staré Praze příhody jako v pohádce. Dneska je to docela jinačí. Všude neony, autáky. Kde by se potkal na ulici skřítek nebo radášek?
0: To dá rozum, když je vědecky dokázáno, že neexistujou.
1: Já se na jednoho dobře pamatuju. Bydlel ve vykotleným jasanu na Karlově náměstí a jmenoval se... Saforeporte? Jak on se jmenoval?
0: Co já vím, na Karlově náměstí jich přebývalo hned několik. Midlifousek, Kolbaba, řečený dědek, Šmidrkal, potom Padrholec.
1: Jo, to byl on, Padrholec. Jak se mu do jeho pelíšku ve stromě nakvartírovala veverka, já ji tenkrát musel zatknout a odvést na direkci. Tenkrát opravdu nebyl žádný div potkat ve staré Praze třeba i Hastermana.
0: Ba dokonce sedmihlavého draka.
1: Vy myslíte toho, co držel na Žižkově v zajetí princeznu Murciánskou?
0: To byl, panečku, výkon, když jsme se proti drakovi vypravili ve spolupráci se sedmi požárnickými stříkačkami.
1: A jestli pak si, kamaráde, vzpomínáte, jak jsem k vám jednou přinesl z obchůzky to prapodivný vejce?
0: No aby ne, ale bude to už nejmíň 60 roků. Já tenkrát zrovna měl službu na oddělení ztráta nálezu.
1: Richtig, pane Pour. Vy ale máte paměť. Jakoby vám bylo 30 a ne 85.
0: Vidím to jako dneska. Hrozná zima byla ten večer. Venku fičelo jako někde v Grónsku. Já zrovna přiložil do kamínek a že si chvilku zdřímnu. Jenže sotva jsem si stačil pohodlně natáhnout nohy, slyším venku dupot a kdo mi to nevrazí do dveří, udýchaný, jako by běžel o život.
1: Poure, slyšíte? Puste mě, onem dovnitř.
2: Co se stalo?
1: Já vám potkal, chci říct, zálít vlastně...
2: Choděro, člověče, uklidněte se, vypadáte, jako byste narazil na strašidlo.
1: Počkejte, až vám ukážu, no podívejte se sám, řekněte, kam tu věc mám položit.
2: Třeba jsem na stůl.
1: Koukáte, co?
0: Kde jste to našel?
1: Ve Vojtěžské ulici. V jednom koutě.
0: Co by to asi tak mohlo být?
1: Přece vajíčko, to je jasný.
0: A jak je pak jasný? Podle rozměru je to spíš pořádná dýně. A nebo meloun.
1: Co pak meloun je takhle bílý?
0: Poslyšte, tak by to mohla být koule na kuželky.
1: Teď je to šišatý.
0: Spíš bejčitý. Ale schválně. Já zkusím, jak se bude kutálet.
1: Chcete ho rozbít na simpr campr? Nedám!
2: Pro mě, za mě. Klidně ho můžete položit tamhle za kamna, když se o mě tolik bojíte.
1: Mně nejde do hlavy, jak se taková věc dostala na ulici. Co myslíte?
2: Nemám tušení, Ani mě to nezajímá. Já mám na starosti nálezy a ztráty a ne pohozené melouny.
3: Povídám vám, že je to vejce.
2: Tak to rozřízněte. Schválně. Chcete nůž?
3: Spíš bych musel vzít kladívko.
2: Třeba by stačilo jen kapku cvrknout nohou. Takhle. Nemám to zkusit? Choděro pro pána.
3: Co? Co je?
2: Podívejte se za kamna. Vidíte?
3: Maria panu, co to je za příšeru?
2: Malý drak. Sedmihlavá saň.
3: Kde by se vám tu vzala?
2: Vylíhla se. V teple za kamny. Z toho vašeho zatrápeného, no, vajíčka.
3: A tak vy přiznáváte, že je to vejce a žádný meloun.
2: Podežeňtej, že jdeš, potvoro. Vždyť mi sežere všecky nálezy a ztráty. Koukejte, s chlamsta dámskou rukavičku.
3: Hele, sedmihlavá potvůrko, tu aktovku nech na pokoji. A penál taky není žádná svačina. Je tam akorát péro a tuška. Podívejte, poure. Je to docela hravé zvířátko.
2: Hravé, žravé, koukněte, z vaští dechníka ani nemrkne. Žadeš, potvoro, to je moje fajfka. Ona má zálusk i na lopatku na uhlí.
3: Nezbylo vám náhodou něco od svačiny? Tam nevidím zbytek housky.
2: To tedy ne, choděro, žádné krmení. To zvíře musí pryč.
3: No jo, ale kam s ní? Na strážnici nemůžu. A když jsem ji našel, tak přece patří mezi nálezy.
2: Vy jste našel vejce. A proti tomu bych nic neměl.
3: Můžu za to, co se z něho vylíhlo?
2: Podívejte, jednou je z vajíčka zvíře. A zatoulaný zvířata se nelifrujou ke mně, ale odjak živa do útulku, který má na starosti spolek pro ochranu zvířat. Tak si pěkně tu saň seberte.
3: Ale do čeho?
2: Já vám půjčím, že jste to vy. Proutěný košík. Honem ji uložte dovnitř, než vám ho sežere i svíkem. Ale vrátit.
3: Tak pojď dovnitř, potvůrko. Koukněte, jaký má inteligentní kukuč.
2: Hlavně bezedný chřtán. Vždyť mi sežrala i opasek.

0: Tak jsme se nakonec dohodli, že jako živý tvor patří do útulku vašeho spolku, pane přednosto, a nikoli věk do naší policejní kompetence.
1: No tak z jedné strany je to pravda, pane inspektore.
0: Já jsem obyčejný strážník, pane Spolek.
1: Ovšem, z druhé strany je tento tvor velice zvláštní, ba přímo nevídaný.
0: Tak moc zvláštní zase není.
1: No, já bych se pro jistotu poradil tamhle se starým Petránkem. On je v našem spolku jednatel a jinak v civilu pohodný.
0: Neboli Ras?
1: No tak, přesněji řečeno Antoušek. Jako takový se ohromně vyzná ve vší zvířecí verbeži. Strejdo Petránku.
2: Ano, prosím.
1: Přinesl nám tuhle pan inspektor.
0: Strážník, pane Spolek.
1: Takové, no, prapodivné stvoření. Co tomu říkáte?
3: No, nazdar.
1: A víc nám o něm nepovíte?
3: Jaký pak velký povídání. Podle mýho je to mládě od sedmi hlavy saně. No, tak já zase jdu.
0: Takže vám ji tu můžu nechat, že jo?
1: No, tak sem, prosím, do toho boxu pro zatoulané Bernardíny.
0: Ano. Safra, ta povyrostla za tu chvíli. Ale košík, prosím vás, příležitostně vraťte kolegovi Pourovi z oddělení ztrát a nálezů.
1: Pojďte nám s ní, strejdo, trochu pomoct.
3: Ne, a že byste se s tím trmácel, pane přednosta? Zrovna přišel mladej Trutina. Hej,
2: Toniko, k službám.
1: To je skvělé. On je totiž v našem spolku s řízencem a poslíčkem a tak podobně. To je velice šikovný a snaživý chlapec. Pane Trutino, pojďte převzít od inspektora...
0: Strážníka.
1: A umístit do psince tady tu mladou sedmihlavou saň.
4: To je ale roztomilé zvířátko. Pojď. No pojď, malá. Neboj se, dostaneš čistou podestýlku. Podívejte se na ní. Prosím, ona mě rozumí na slovo.
0: Víte, povídal. Koukněte se jí do očí, mladý muži.
4: Na mou duši. Ta se kouká na svět.
0: Chytřejc než lecjakej tento nonc. Jako by to byl rozumnej živáček zakletej do dračí podoby. No, já se poroučím, pánové, a ten košík nezapomeňte vrátit kolegovi Pourovi. Mauzta.
1: Poklona.
4: Pane přednosto, informoval vás ten pán, čím se taková mladá saň krmí?
1: A vidíte, to mi neřekl. Víte co, vyzkoušíte sám, na co se vrhne. Je tam džbán mléka, nějaké housky, hrachová polévka a otepsena.
4: Já bych ji radši doběhl pro špekáček.
1: Moment. Pane Trutina... Teď jsem si uvědomil, co to povídal ten strážník.
4: Že aby se vrátil košík.
1: Ale já myslel, jak se zmínil, jestli to ve skutečnosti není rozumný člověk zakletý do saní podoby.
4: On to myslel spíš jako takovou básnickou nadsázku.
1: Aha.
4: Můžu prosím doběhnout pro ten špekáček?
1: Kdybyste mě radši pozorně poslouchal, Trutino... Co když je to opravdu zakletý člověk?
4: Ano, prosím.
1: No.
4: Tomu taky ovšem přijde víc vhod kousek uzeniny než otýpka sena.
1: To jsou nejapné žerty. Já vás důtklivě žádám, abyste se k věci postavil vážně.
4: Už stojím, prosím. V pozoru, pane přednosto.
1: No, protože... Jestli je to zakletý mladý člověk, tak nepatří do našeho útulku pro zatoulaná zvířata, nýbrž do sirotčince. Aha. Strejdo Petránku.
2: Já?
1: Pojďte sem. No, pojďte sem. Potýkáme se tu s velkým problémem.
2: Já. Už jdu.
1: Ta saň, teda podle mého názoru, nepatří k nám.
3: Ne?
1: Ne. A
5: proto bychom ji měli předat do ústavu opuštěných dětí.
3: A proč jako, pane přednosto?
1: Protože je to dost pravděpodobně zakletá lidská bytost.
3: A já? V domově vám ji nevemou. Vždyť je to zvíře. Když je člověk zakletej do zvířete, tak už to, podle mýho, není člověk, ale zvíře, to dá rozum. Jinak by takový zaklínání nemělo žádný smysl, no ne?
1: No jo. No, ať je to tak, nebo naopak, já tady to zvíře nenechám.
3: No, a já vám povídám, že ho do siročince nevemou.
4: Pane přednosto, nemohli byste se o tom, prosím, poradit někde jinde?
1: Proč?
4: Ona nejspíš rozumí, o čem si povídáte. A moc si to bere. Docela určitě má hlad a teď, místo aby dostala něco na zub, musí poslouchat, že ji odtud chcete poslat šupem.
3: To já?
4: Podívejte, jak zesmutnila.
3: No jo.
4: A hlavy vyšší, jako by jí vadly.
3: Jo. Hlavně třetí, pátá a sedmá hlava.
1: Co napad? Hlava, nehlava, my si musíme ujasnit, jak s ní naložíme.
4: Nepočkalo by to, prosím, do rána.
1: Co můžete udělat i dnes, neodkládejte na zítřek trutino. Ještě dnes ji odneste do dětského útulku.
3: A já se vsadím o pětku, že s ní mladýho vyšoupnou ze dveří.
4: Prosím vás, nemluvte o tom tak nahlas. Vždyť ona se mě začíná zcvrkávat samou žalostí.
1: Jaká pak žalost? To by jí mělo lichotit.
3: No já to já.
1: Že jo. Že jí jako počítám mezi lidi.
3: Ale zatím je to zvíře jako poleno. Ale podle mýho rasovského rozumu.
4: Pánové, ať je to člověk, nebo ne, já bych si ji vzal domů.
1: Vy jste se zbláznil, mladíku.
4: Staral bych se o ní, jak se patří.
1: No, jestli si troufáte na tak nelehký úkol.
3: To máš teda safra kuráž, mladej.
4: Děkuju vám za důvěru, pánové. Já se jí věnuju s veškerou péčí, prosím.
3: Nekřič hop, dokud si nepřeskočil.
5: Tak já konstatuji, že věc je vyřízena k všeobecné spokojenosti. Pane Trutino, odveďte ji raději hned, ať nebudíme nežádoucí pozornost úřadu, jakož i veřejnosti.

0: No, no, malá, vydrž ještě, za chvilku jsme doma. Zahneme za roh.
1: Támhle bydlím.
0: Jenom sebou zrovna teď v tom košíku moc nemrskej, kdyby nás náhodou potkal někdo známý.
2: Zdravíčko, pane Trutina.
0: Pro pánička, buď jako pěna, děvenko.
1: Moje úctivá poklona, pane domácí.
2: Tak už domů z ouřadu, mladý muži.
1: Ano, prosím, pane domácí.
2: S kým pak jste si to povídal?
1: Já, prosím, jen tak, sám se sebou.
2: A co si to nesete za výslužku?
1: Ale to jsou jen takový... Vlastně to ani nestojí za řeč.
2: Vždyť se pachtíte, jako byste tahal olovo.
1: Ale co vás napadá, pane domácí? Kde pak olovo? Dali mi ve spolku takovou... Vlastně nějakou... Zkrátka nic moc. Spíš, aby se zbavili starosti a tak podobně, prosím, poroučím se.
2: Nechcete s tím pomoct?
1: Ne, ne, ne, kde pak? Ani pomyšlení. Chtěl jsem říct, že na to klidně stačím sám. A srdečně děkuju, prosím, má úcta.
2: Však já vám jednou sáhnu na zoubek v jeden. Tajnůstkáři!
1: Kde pak já? Haha. A tajnůstkář. Haha. Pane domácí.
0: Už jen pár schodů a jsme doma. Opravdu.
1: Dobrou noc.
0: Sláva. Jsme doma, holka. Tak, polez ven z košíku. Ustelu ti v koutě. Do spodu dáme starou matraci. Tak, aby ti nebylo zima od podlahy. Tak tohle bude tvůj kastrol, víš? Dneska ti ořeju špekáčky, zítra budeš mít brambory a husí krev na cibulce. Aj. Koukám, taky bys potřebovala umýt a vykrtáčovat kůži. No, všecko uděláme. A večer, až barák usne, vyvedu tě na procházku do parku. Ty moje milá. No jo? Ale jak pak tě mám jmenovat? Vrtíš hlavama, že na tom nesejde? A to zas ne. Podle mého dost záleží na tom, jak si dva mezi sebou říkají. Tak já se jmenuju Trutina. Antonín. Kamarádi mi říkávali Tondo, maminka Toníku. A tobě by zas docela slušelo... Amina? Ano? To jsem rád, že jsem se ti strefil do noty. Takže... Ode dneška ty jsi moje Amina a já tvůj Toník. Abys věděla, jak mě máš říkat, víš? Je, co to povídám? Ty přece nedovedeš mluvit. No, tak pojď, Amino, umejeme ti krk. Podíváme se, nemáš-li moc umazané pařátky a zatím se špekáčky ohřejou. Že se těšíš na večeři? Já taky. Stolovat ve dvou je hned veselejší.
3: Trutina, jseš to ty? Počkej, moment.
0: Amino, přikrč se a honím do křoví.
3: Tanda, no to nikdo nedělej, že jsi slepej a hluchej, no.
1: No ne, pan Petránek... To je ale náhodička. Dobrý večer.
3: Jaký pak večer? Za slabou hodinku bude půlnoc.
1: Je mi ne toto uteklo.
3: Co tady? No co? V parku, tak pozdě.
1: Vyšel jsem si sám na čerstvý vzduch.
3: Sám a sám? A co pak je to tamhle? No tamhle v křoví.
1: Amina. Já zapomněl.
3: Jaká Amina?
1: Jak jsem si ji odnesl z útulku? Chodí mi v noci venčit, aby nás nikdo neviděl. Vám to můžu říct, když jste jednatel spolku pro ochranu zvířat.
3: A chyba lávky, mladý. Teď už nejsem jako jednatel, nýbrž jako městský pohodnej. Na svý služební obchůzce. A služebně se vás ptám, Antonie Trutino, co je to za zvíře?
1: Teď povídám, Amina. Viděl jste ji v útulku.
3: Jako jednatel. Jenže jako raz o ní nemám páru. A musím vám říct, že se mi vůbec nelíbí.
1: Teď je hodná, dobře živená, čistotná.
3: Já se vás ptám, co je to za sortu, neboli rasu.
1: No přece mladá, sedmihlavá sáň.
3: No. A tohle vy si, občane, troufáte říct Antouškovi? On si vede v 11 v noci parkem sáně a ani ji nemá na řemínku.
1: Když ono je to těžké sehnat řemínek, aby pasoval na 7 krků najednou.
3: Kde jste to vůbec viděl vodit ve městě draka na procházku?
1: Prosím vás, jaký drak? A Mina je jako beránek.
3: A vy jste někde zažil někoho na procházce s beranem?
1: Ne.
3: A? Nebo s kobylou? Či s krokodýlem?
1: Podívejte, cape za mnou jako pejsek. Je, nešlo by to, že bych si ji vodil místo psa?
3: Jo, to jo. To by ovšem musela mít na krku takovou lepší známku. A ta stojí 3 pětky.
1: Tolik peněz?
3: To je předpis. No tak? Tak co? Trutino?
1: Jako co?
3: Co jako co? Buď ty potvůrce ode mě koupíš psí známku, nebo ji musím odvést.
1: Já si chtěl sice ušetřit na nové boty na zimu, ale když to nejde jinak, tady máte peníze.
3: No. A tuhle je známka. Pozor. Nestratí.
1: Děkuji vám. Jste moc hodný, pane Petránek. Amino, pojď, musíme domů.
3: Moment. Mladíku, jak se tak koukám, on ten váš pes má 7 hlav, že jo?
1: Ano, prosím.
3: Aha. Tak to těch psích známek musí mít 7.
1: Ale teď je to jenom jeden pes.
3: Tak za prvý je to saň a žádnej pes. A za druhý, předpis jasně říká, že každý pes musí mít na krku známku a to podle mýho rozumu znamená, že ta známka musí viset na každým psím krku.
1: Co pak nestačí, že ji Amina má na prostředním?
3: A 6 zbývajících krků bude bez známky? Kde pak? Buď bude známka na každým, nebo to zvíře odvedu do rasovny.
1: 6 známek.
3: No jo.
1: Tolik peněz.
3: No jo.
1: Pozítří platím činži a Mině musím koupit na zimu pořádnou deku a v kapse mám pár 6 stáků.
3: Tak tu potvorku prodej do cirkusu.
1: A Minu do cirkusu?
3: V rasovně ji bude hůř.
1: Tak já jí tedy těch 6 známek koupím.
3: No to je jiná řeč.
1: Ale prosím vás, pane Pohodný, počkejte mi s placením.
3: No, přijde na to jak dlouho?
1: Tak 2-3 týdny.
3: No, spad si z višně? Nebo si ze mě děláš legraci? Pozejtří večer touhle dobou tady, na tomhle místě. Já tobě přiznámky a ty mě peníze, jináč uvidíš, jaký jsem. Raz. Dobrou noc.
1: To jsem si teda nemyslel, pane Petránek. Dobrou noc. Pojď, Amino. Musíme dát hlavy dohromady. Ty jich máš sice 7, jenže se nevyznají v lidské chytristice. Přišel na nás zlý čas, holka. No nekoukej tak smutně. Já tě nedám. Neboj. Ani do cirkusu. Ani rasovi. Teď bych se musel propadnout.

0: Tak z procházky, z procházky. A co tak pozdě? Aby se z vás nakonec nestal noční pták.
1: Má poklona, pane domácí.
0: A co pak si to vedete na řemínku?
1: Aminu, to je psa. Obyčejného psíka. Aminu, utíkej napřed a počkej u dveří.
0: Nepovídejte. Takového psa jsem co živ neviděl ani v panoptiku. Vždyť má 5, 6, 7 hlav, člověče.
1: No, tak docela obyčejný pes to vlastně není. Amina je naopak vzácný druh a jmenuje se Pinč Drakaty, neboli Chrt Saňový. Taky se mu říká pes sedmihlavý. Zrovna dneska jsem mu koupil psí známku, jenomže Amina jich musí nosit ještě 6. Tak se osmiluju poprosit, pane domácí, jestli byste mi laskavě neposečkal s činží, tak 2 nebo 3 neděle. Ony ty známky budou stát fůru peněz.
0: To snad nemyslíte vážně, mladý muži.
1: Já bych vám pak třeba zaplatil nájemné za 2 měsíce najednou, prosím.
0: Vy si troufáte přijít na mne, abych vám počkal s placením, když na druhé straně vyhodíte 100 oknem?
1: Jak pak oknem? Já kvůli Amině.
0: Vynaložit nekřesťanské peníze na psa je horší, než je vyhodit oknem. A ještě to ke všemu ani opravdický pes není. Tak přihlouplý nejsem, abych nerozeznal psa od draka.
1: Ale pane domácí, jak jste na to přišel, že Amina je drák?
0: Mám zdravý oči. A jako malý kluk jsem četl pohádky. Mne jen tak někdo neoblavne. Ta vaše Amina je drak a ten nemá v solidním pražském činžáku co pohledávat.
1: Teď tu nikomu nepřekáží, nevyrušuje, neohrožuje.
0: Lidi se domáknou všeho. A já kvůli drakovi přijdu o nájemníky. Buď tu saň dáte z domu, nebo máte od prvního výpověď z bytu.
1: Výpověď. Ale kam se s ní vrtnu, pane domácí?
0: To není moje starost.
1: Ona si tu Amina už zvykla. Moc vás prosím, nemohli byste laskavě přimouřit jedno oko?
0: Mohl. Ale to byste mě musel platit vyšší nájemné.
1: Já?
0: A konec konců proč taky ne, že jo?
1: Ano.
0: Předtím jste v tom kumbále bydlel sám, teď jste tam 2, tak to taky bude stát 2x tolik.
1: Ano. Jenže já bych vám řekl poslední slovo zítra, pane domácí, až jak mi to vyjde s penězma, už jdu, Amino, má poklona.
0: Taková žebrota, ale musí mít doma saň. A stejně pro jistotu zajdu na strážnici, aby se na ní přišli podívat. Jen ať hezky šáhnou Trutinovi na zoubek.

0: Amino, Amino, co my teď budeme dělat? Balit si kufříček anebo schánět další 200 na činži? Kdybych prodal hodinky po tatínkovi, nedostanu víc než 50. Za sváteční šaty by mě možná dali 100. Jenže to je pořád málo. Máme to soužení, viď, holka? Ale no tak, snad bys neplakala. Není ještě tak zlé. A víš co? Zítra ráno zajdu za panem přednostou z našeho spolku pro ochranu zvířat. Ten nám určitě pomůže s Brindy.
1: Tak vy byste dostal rád přidáno, pane Trutino.
0: Aspoň něco, abych si pomohl z dluhu, pane přednosto.
1: A ještě navíc po mně chcete, abych vám půjčil 200? Hm?
0: Jenom tak na měsíc, nejvýš na 2.
1: A proč jste přišel zrovna za mnou? Hm?
0: No, já se dostal do těžkosti. Kvůli Amině. A vy jste vyhlášený ochránce zvířat.
1: To jste řekl velmi správně. Já jsem upřímný ochránce zvířectva, hlavně domácího a polního či lesního. Ale rozhodně nejsem přítel 7 saní. A nevím, proč bych měl podporovat jejich chov v městském bytě.
0: Já myslel... Když Aminu znáte...
1: Tak podívejte, Trutino, já vám to řeknu na rovinu. Draka ať si chovají králové, eventuálně maharadžové nebo sultánové. Ale proč vy? Jste chudý zřízenec. A jestli máte doma saň, tak si žijete safra nad poměry. A to já vám jako váš představený nemůžu trpět.
0: Vždyť Amina dohromady nic nestojí. A já se umím uskromnit.
1: Ale to jsou všecko řeči. Na rovinu, pane Trutino. Ode mne neuvidíte ani halíř. Já vaše rozmary podporovat nebudu. A tu saň dáte pryč.
0: Ale proč, pane přednosto? Vždyť nikomu není na obtíž.
1: Buď se zbavíte Aminy, nebo vám od prvního dám výpověď.
0: Výpověď?
1: Tak. A dobře si rozmyslete, jestli chcete být řádným zřízencem spolku pro ochranu zvířat, anebo držitelem 7 saně.
0: To je na dobro konec. Amino. Včera jsem ti říkal neplač. A dneska je dobré ku mně samotnému. Přednosta mi vylil pérka. Od zítřka nemáme střechu nad hlavou. K večeři budeme pískat kudlu. A proč to všecko? Jo. Proč?
2: Tudy, pane strážníku. Račte za mnou. Trutina má pokojík docela nahoře, ale... Je doma. Dopadnete ho rovnou příčinou.
3: Dělá snad něco nepatřičného?
2: Drží si v najatém bytě 7 san?
3: Pane domácí, když to zvíře neohrožuje dobré sousedské soužití, jak se říká, když nevyvolává pohoršení a nedělá kolem nečistotu...
2: Jednou je to san a nepatří mezi počestné lidi.
3: Tak tomu chlapci dejte výpověď.
2: Já to zkusil. Jenže on mě přechytračil. Představte si, že mi začal platit tuplovanou činži. Ještě 12 schodů a jsme na místě. Já půjdu napřed, kouknu se klíčovou dírkou a vy pak můžete vtrhnout dovnitř a tu příšeru zneškodnit. Je. To je ale rošák. Představte si, že přede mnou klíčovou dírku ucpal. A nevadí. Vražte klidně dovnitř, pane komisaři, a udělejte tam pořádek.
3: jak vůbec víte, že je tam nějaký nepořádek?
2: Něco se tam děje. Podívejte se na tu zář okolo dveří. Je, aby tak zapálil. A ty divný hlasy uvnitř. Slyšíte to?
0: Nebuď smutná, Amino. Zbalíme si svých pár švestek a vydáme se na venkov. Třeba nás nechají žít někde v kopcích. Počkej, kam se batolíš? Oh, to jako, že odejdeš sama, abych kvůli tobě neměl trampoty. Já vím, že máš dobré srdce, ale tohle nechci. Co bys si spočila ve světě? Zašla bys hladem a ještě spíš tesknotu. A já? Bez tebe taky? Když nás nechtějí, půjdeme. Ale spolu. Vždyť já bych byl bez tebe jako ta planá hruška v širém poli. Nedám tě, holka. Nepustím tě. Protože tě mám, Amino, rád.
4: Já tebe ještě stokrát víc.
0: Stokrát víc? To ani není možné. Je. Pro pána, co to? Kdo to? Amino!
4: Nedívej se na mě, jako bys mě neznal. Toníku.
0: Kde jste se tu vzala, slečno? A kam se poděla moje sáň?
4: To jsem přece já.
0: Nedělejte si legraci. Jste nejmín hraběnka, jestli ne kněžna. A nebo dokonce... To si netroufám ani pomyslet.
4: Jen to klidně řekni.
0: Nejste vy... Nakonec...
4: Uhádl z Toníku. Princezna. Tvoje. Princezna Amina.
0: Moje...
4: Co pak už mě nemáš rád a nevysvobodil jsi mě?
0: Tak ty jsi byla opravdu zakletá do saně.
4: Ano. Za to, že jsem bývala pyšná a zlá. Ale s tebou už budu hodná. Jako ovečka.

0: Pane strážníku, za těma dveřma se dějou nějaké nepřístojnosti. Já vyrazím dveře a vy pojďte so mnou.
1: Krinda pána, co je za tohle? No ne.
2: Dobrý večer, lidičky. Odpusťte, že jsme vám sem takhle vpadli. Pane domácí, vy jste pořád co si breptal o sedmihlavé sani. A já zatím vedle pana Trutiny vidím náravně fešnou a bez pochyby dobře vychovanou dívku.
3: Dobrý večer, konstáble. Jsem princezna Amina, toho času to nikova nevěsta. Pane domácí, tady je trojnásobek činže, kterou jsme vám včera nemohli zaplatit.
1: Ale to nespěchá, milosti, kde pak. U mě teď můžete bydlet gratis a dám vám větší byteček. Apartma s balkonem, princezno.
3: To nepůjde.
1: Ne?
3: Dáváme okamžitě výpověď.
1: Oh.
3: Musíme totiž domů, protože Toníka čeká trůn.
2: Aha.
1: Já bych vám to udělal pomyšlení.
3: To my si teď budeme dělat sami. Viď, Toníčku? Co na mě tak koukáš?
4: Já jsem z toho celý pryč. Jak jsem tě mohl vysvobodit ze zakletí? Vždyť jsem pro tebe dohromady vůbec nic neudělal. Vysvětlete mi to, pane Choděro.
2: To je náramně prostá věc, hochu. Jak jste svou milou vysvobodil. Přece tím, jak jste se o ní staral. A hlavně proto, že ji máte rád. Každá láska vysvobozuje ze zakletí. To je stará vesta. A taky mravní naučení na konci příběhu. O sedmihlavé sani, co se vylíhla z vajíčka, které jsem coby mladý strážník před dávnými a dávnými časy našel ve Vojtěšské ulici.
5: Já bych k tomu ještě rád něco připodotknul ze svého rezortu, jestli dovolíte.
2: Aby si lidi dávali pozor, co najdou na ulici a nenosili do strát a nálezů dračí vajíčka, že, pane Poure?
5: Nikoliv věk. Nýbrž, aby řádně vraceli, co si vypůjčí, pane kolego. On totiž nikdo jak těživ nevrátil do mého oddělení ten proutěný košík. Co jste si v něm odnesl, tu malou saň?

0: Zajímá tě, kdo pohádku napsal a natočil?
1: Chceš si poslechnout další příběhy?
0: Jdi na web radiojunior.cz.

0: holky, ahoj kluci, vítejte v mé tady Ušounově pohádkové školce. Ahoj Jani.
1: Ahoj Ušoune, ahoj kamarádi.
0: Činčarara, dej ho sem, dej ho sem, dej ho sem.
2: Nedám, nedám, je můj, to já ho sebral, když se Zlatobláska nedívala.
0: Je můj, protože já si jako první všiml, že zlatý vlas spadl na zem.
2: Činčarara, je můj, je
0: dej ho sem, dej ho sem, je můj, je můj.
3: Hele, vy ptáčkové jedni, přestaňte se nám tu hádat. Jste tady v Ušounově pohádkové školce a ne v nějakém hádavém rozlobeném království.
1: Ušoun má pravdu, takový krásní ptáčkové a tak ošklivě se hádají.
3: A proč se vlastně tak přetahujete o tu zlatou nitku?
0: To není žádná zlatá nitka, to je vlásek princezny Zlatovlásky.
1: Jasně, o té už jsem slyšela.
3: Já taky a o kuchaři Jiříkovi taky, taky.
0: Toho jsme zrovna viděli, jak jede loďkou za princeznou.
2: Ale nevím, nevím, jak to s ním dopadne. Aby si Zlatovlásku vysloužil, musí splnit 3 hrozně moc těžké úkoly.
1: Jiřík má dobré srdce, takže to určitě dopadne dobře.
3: A co kdybychom se za ním na chvíli podívali, co?
1: Myslíš, že bychom jako nahlédli do křišťálové koule, co ji hlídáme pohádkovému dědečkovi?
3: No přesně, přesně. Hele, Jani, koukej, koukej, já už vidím Jiříka na loďce.
4: Ušounova písnička.

0: Holky a kluci, stále posloucháte Ušounovu pohádkovou školku.
1: Dnešní školka začala tím, že přiletěli dva ptáčkové a hádali se tu o zlatovlásčin zlatý vlásek.
0: No a my se pak podívali na Jiříka, který za princeznou Zlatovláskou zrovna jede.
1: Vypadal smutně. My ale známe pohádky a tak dobře víme, že Jiříkovi s úkoly pomůžou ti, kterým zase pomohl on. Jestli pak víte, holky a kluci, kdo mu pomůže? A co ty, Jani, ty to taky víš?
0: No, mravenečkové, rybka a ptáčci.
1: No jo, ano. Ano, gratuluju, tramtadadá, to byla fanfára. Tedy ty jsi ale pohádkový znalec, Jani. Hele, a když bude plnit úkoly Jiřík, nesplníme si taky nějaký?
0: No samozřejmě, jdeme na to.
1: Ušounův úkol. Tak, holky a kluci, teď si vezměte nějaké vaše malé hračky.
0: Už on myslí takové ty, které nemáte ztrácet a rodiče nemají radost, když se někde povalují, protože jsou malé a snadno se na ně stoupne.
1: Použijte Lego nebo součástky z autíček. Holky můžou použít své prstýnky nebo sponky nebo tak něco, jo? Nebo takové ty prťavé panáčky, no prostě cokoliv.
0: Prostě úplně malilinkaté maličkosti. Teď je z vás Zlatovláska, která právě hračky, Lego nebo sponky ztrácí všude po vašem pokojíku nebo školce. Přesně tak.
1: Přesně, přesně tak. A teď jste Jiřík, jakože jste Jiřík a mravenečkové a máte za úkol všechny tyhle malé věci pozbírat, než skončí pohádka o zlobivém medvídkovi.
0: Tak, máte rozházeno. Jestli ano, můžete se pustit do sbírání.
1: Jo, jo, jo, tak se do toho pěkně pusťte. Ušounova pohádka.
2: V hlubokém lese žil medvěd s medvědicí a malým medvídkem. Staří medvědi milovali klid a rádi lehávali na travnaté stráni. Podřimovali tam od snídaně do oběda a po obědě lenošili znovu. Za to malý medvídek byl čipera. Lezl po stromech, cachtal se v potoce, honil po lese zajíce. Když už ho to přestalo bavit, přiběhl ke starým, kteří stále ještě leželi na travnaté stráni, strčil do nich a oni se kutáleli po stráni až do potoka. Medvídek se smál, ale starý medvěd se dopálil. Dej už jednou pokoj, kluku uličnická. Jestli budeš pořád takhle zlobit, tak tě vyženu do služby k tygrovi. Však on se polepší, zastala se medvídka medvědice. Vyď, synáčku, že už budeš hodný. Ale synáček hodný nebyl. Znovu a znovu kutálel staré po stráni a měl z toho legraci. Jednou se starý medvěd dopálil doopravdy a milého medvídka vyhnal do služby k tygrovi. Tygr se právě povaloval v trávě na stráni a náramně se nudil. Co umíš? Zeptal se. Umím zlobit, řekl medvídek. A umíš to aspoň pořádně? Zeptal se tygr. Táta říká, že to umím až moc dobře, řekl medvídek sebevědomně. Tak ukaž, přikázal tygr. Medvídek strčil do tygra, tygr se kutálel ze stráně a smál se a smál, až se stromy v lese kácely. Ale začas přestalo tohle zlobení medvídka bavit. Zkusil to jinak. Začal tygra lechtat a tygři lechtání vůbec nesnesou. Dáš pokoj, kluku uličnická, rozčilil se tygr. Jestli budeš takhle zlobit na mou duši, že tě poženu do služby ke gorile. Medvídek ale nedal a nedal pokoj. Tygra stále lechtal a tygr se konečně dopálil, vyhnal medvídka ze služby a poslal ho ke gorile. Gorila právě visela za zadní nohy na větvi a náramně se nudila. Co vlastně umíš, medvídku? Zeptala se. Umím jen zlobit, řekl medvídek. A umíš to aspoň pořádně? Zeptala se gorila a jak tak visela na větvi hlavou dolů, podívala se medvídkovi přímo do očí. Táta i tygr říkají, že to umím báječně. Tak ukaž, rozkázala gorila. Medvídek přiskočil ke gorile a začal jí lechtat. Gorila se smála, až spadla z větve. Ty kluku jeden medvědí, zlobit umíš pořádně, pochvalovala si gorila. Přijímám tě do služby. Od té doby medvídek gorilu lechtal, gorila si libovala a už se ani trochu nenudila. Jenže i tohle zlobení přestalo za čas medvídka bavit. Vymyslel si něco nového. Začal na gorilu cákat vodu. A to gorily nemilují. Dej pokoj, ty uličníku, rozkřikla se gorila. Jestli budeš takhle zlobit, vyženu tě do služby ke slonovi. Ale medvídek si nedal říct. Gorila se dopálila a milého medvídka vyhnala ke slonovi. Slon se právě povaloval u řeky, dusil se horkem, ale aby se šel osvěžit do vody, na to byl líný. Co umíš? Zeptal se slon. Umím jen zlobit, řekl medvídek. Tak ukáž, přikázal slon, který neměl rád dlouhé řeči. Medvídek skočil do řeky, začal na slona cákat a slon se smál, až se hory třásly a řeka se rozbouřila. Smál se tak mocně, že se na řece zvedly velikánské vlny, popadly milého medvídka a pohazovali si s ním jako s míčem. Ve chvíli byl uprostřed rozbouřené řeky a vlny ho nesly dál k moři. Když se slon konečně přestal smát, hory se přestaly třást, řeka se uklidnila, ale medvídek byl daleko. Škoda, že ho řeka odnesla, povzdechl si slon. Chtěl jsem ho přijmout do služby, je to docela milý kluk. Než se medvídek v dálce vyškrábal z řeky a než se vrátil ke své rodině, nebyl už medvídkem, ale dospělým medvědem a zlobení už ho vůbec nebavilo.

0: Holky a kluci, stále posloucháte Ušounovu pohádkovou školku.
1: Uf, jo, všechno Lego a všechny mrňavoučké hračičky jsou pohromadě. Úkol splněn, Jani.
0: Výborně, vidím, že holky a kluci už taky pozbírali. Vy byste se v žádné pohádce nestratili.
1: Veď, no a Jiřík už taky s pomocí kamarádů splnil všechny úkoly.
0: Ještě ale nemá vyhráno, musí Zlatovlásku poznat, i když je celá zahalená. Princezen je 12.
1: Ale počkej, Jani, kdo Jiříkovi pomůže s tímhle těžkým úkolem? Tak to si teda pěkně zahádáme. Ušounova hádanka.
0: Tak, Jiříkův pomocník je tu. Kdo pak to je?
1: My to víme, že jo, holky a kluci, že ano. Tak pozor, 3, 2, 1, moucha.
0: Paráda, vy jste zase skvěle uhádli, že Jiříkovi pomohla Zlatovlásku poznat muška.
1: Jo, a teď už veze Jiřík Zlatovlásku. Ach jo, veze ji za ženu zlému králi. Jenže má ji sám moc a moc rád.
0: Tak mu budeme společně držet palce a zatím si pustíme písničku o jedné, co sice neměla zlaté vlasy,
1: ale za to měla vlasy samou loknu neboli kudrdlinu. Ušounova písnička.

0: Holky a kluci, stále posloucháte Ušounovu pohádkovou školku,
1: ve které dneska sledujeme napínavý příběh hodného kuchaře Jiříka a krásné princezny Zlatovlásky.
0: Jiřík už si Zlatovlásku vysloužil a právě přijeli zpátky ke zlému králi, který Jiříka pro Zlatovlásku poslal.
1: Jo, ale Jani, ale ten zlý král Jiříka nechal popravit.
0: Nebreč, Ušoune, podívej, Zlatovláska mu právě vrátila život živou vodou.
1: No jo, já jsem zapomněl, jasně, takhle to správně dopadá. Ano, hurá, hurá, hurá.
0: A protože Jiřík je snad ještě mladší a krásnější než předtím, i zlý král to chce vyzkoušet. Chce být taky mladší a hezčí. Tak se polije mrtvou vodou. Jenže nikdo ho nemá rád, takže už ho nikdo živou vodou neprobudí.
1: No, to byla teda pohádka o zlounském královi. A pozor, moudrý a hodný Jiřík bude králem místo něj a budou se Zlatovláskou vládnout spravedlivě, laskavě a moudře. Až do smrti smrťoucí zazvonil zvonec pohádky konec. No tak, takhle to je.
0: Vidíš, jak to skvěle dopadlo.
1: No jo, jasně, to byla pěkná pohádka, to ano. Zlatovláska už nemá žádné starosti.
0: A tak se nemusí česat sama a klidně si může dojít ke kadeřníkovi.
1: Počkej, počkej, to jako ona se vůbec nečeše a jednou za čas si dojde ke kadeřníkovi. No to snad nemyslíš vážně, to je jako když já jsem se nechtěl mít. No ale počkej, počkej.
0: Ale
1: no,
0: to tak ví, že se češe, ale u kadeřníka si nechá udělat krásné vlásky.
1: Jo, kudrnky a lokny, no jo, to jsou holky, jen co se vyřeší problémy, už myslí na parádu, ale to myslí někdy i kluci. Já třeba myslím na parádu, že si nakroutím anténu. No tak dobře. No a co my si dáme? Dáme si písničkového kadeřníka, kdyby snad Zlatovláska potřebovala.
0: Přesně to jsem měla na mysli.
1: Ušounova písnička.
2: Vítám vás, madam, jak se máte? Vlásky máte nádherně zlaté.

0: Ač fen, žehlička a kulma. V salonu Hejblac plný stůl mám. Bez nich by se mohl kadeřník šmik.
1: Holky a kluci, posloucháte mou tady Ušaunovu pohádkovou školku.
2: Zlatovláska a Jiřík jsou šťastní a spokojení.
1: A Jana je taky spokojená, protože tu s námi byl kadeřník.
2: Já jsem hlavně Ušaunku spokojená, že tu jsi se mnou ty.
1: Vždyť já vím, já bych pro tebe plnil úkoly pořád od rána do večera. Od večera do rána a jel bych kvůli tobě přes celičký, celilikánčkovatý svět.
2: Taky bych pro tebe jela snad i na konec světa.
1: Tak to bys měla dost těžké, protože, jak jistě sama výborně a velice správně víš, naše země je kulatá.
2: Ale už jou nevím, to se přeci jen tak říká.
1: Jo, jo, já si přeci jen z tebe dělám legraci.
2: Hele, Ušoune, ti ptáčci, co se nám tu prali o zlatovlásčin vlásek, nám ho tu nakonec nechali.
1: No to je dobře, aspoň máme na tuhle krásnou, zamilovanou Ušounovu pohádkovou školku, tak máme na ní památku.
2: Vlásek schovej a pojď se rozloučit s kamarády.
1: Ještě vás ale prosím, holky a kluci, zase teda prosím, prosím o obrázky.
2: Namalujte nám prosím zlatovlásku.
1: Nebo kuchaře Jiříka, nebo oba, a nebo i kamarády, co Jiříkovi pomáhali plnit úkoly.
2: No a pak stačí, když váš obrázek rodiče nebo paní učitelka vyfotí mobilem nebo naskenují a pošlou na adresu ušoun@rozhlas.cz nebo přes aplikaci iRádio. Dospěláci už to umějí.
1: Jo, přesně tak, už vědí, co mají dělat a my taky vědíme, co potom máme dělat. My totiž potom někomu z vás za obrázek pošleme odměnu.
2: Tak ahoj holky, ahoj kluci, mějte se krásně a jestli si chcete ještě jednou poslechnout příběh o zlatovlásce, ať vám rodiče pustí krásnou pohádku, co se takhle jmenuje.
1: No, anebo je poproste, ať vám pohádku o zlatovlásce přečtou. Tak ahoj, ahoj a zítra se na vás zase moc těšíme. Loučí se s vámi váš milovaný Ušoun Rušoun.
2: A o něco méně ušatá Jana Richterová. A na závěr si pustíme zamilovanou písničku Zlatovlásky a Jiříka.
1: Jo, jo, jo. Takže pozor, zazvonil zvonec, cililink, cililink. A pohádky je konec.

0: pojďme žít tady a teď.
1: Tak, šup do postýlky a spinkej.
2: Mně se nechce. Povídej mi pohádku.
3: Když já už jsem dneska tak unavená.
2: Bez pohádky neusnu. Tak aspoň nějakou krátkou.
1: Já už to mám. Pustíme si Hajaju. Slyšela jsem, že je teď nově na webu Rádia Junior.
4: Jo!
1: Hajaju. Pohádky na dobrou noc si můžete poslechnout každý den v 19.50 ve vysílání Rádia Junior nebo kdykoliv na webu radiojunior.cz.

0: jste mezi námi zvířaty. Krásné odpoledne přeje Veronika Hájková a můj host, pan Vladimír Hanzel, zoolog. Vítejte u nás.
1: Dobrý den.
0: Naše téma je dnes velké, i když si chceme povídat o malých zvířatech, ale zase je jich hodně. Jo, je jich hodně. Určitě jste o prázdninách viděli aspoň myšku, když ne plšíka, rejska nebo myšici, tak si pojďte povídat s námi. Vladimíre, proč jsou malí savci nebo spíš malí hlodavci vaše oblíbené téma?
1: No tak nejsou to jenom malí hlodavci, ale v stejné velikosti jsou i hmyzožravci, netopíři a ten zájem můj se datuje vlastně od studentských let, kdy jsem začal jezdit se svými profesory, profesorem Hanákem, doktorem Anděrou do terénu a prostě už mi to nějak zůstalo až do dnešních dní.
0: Je zajímavé, že s panem doktorem Anděrou jsem se já seznámila skrz sisly, takže vlastně taky jako malý hlodavec.
1: Ano, je to ten větší druh jako hlodavce, ale řadíme ho mezi drobné zemní savce. Mimochodem sisel je kriticky ohrožený druh. Jo, můžeme si o tom potom ještě říci něco podrobnějšího, proč je vlastně takhle ohrožený.
0: No určitě. A mluvit budeme taky o netopírech, protože to jsou vaši miláčkové, to samozřejmě víme. Takže, milí junioři, jak říkám, znovu jste zváni, pište nám na radiojunior@rozhlas.cz nebo volejte na 800 199 199. Máme tady pro jednoho z vás krásnou odměnu, je to knížka Okamžiky v přírodě, kde jsou nádherné fotky i malých hlodavců a malých savců, takže k dnešnímu tématu se to báječně hodí. Takže připomenu, že mým hostem je zoolog Vladimír Hanzel, téma zajímavosti z přírody a ze života malých hlodavců a netopírů. Produkce Daniela Vodrášková a písničky posílá David Janečka a tady je první z nich.
1: Halo, pan.

0: zvířaty si dnes povídáme s panem Vladimírem Hanzelem, doktorem věd přírodních. Do nebe nás vzal Tomáš Klus, ale my zůstaneme spíš na zemi, nebo možná tak trošku třeba někdy na stromě, protože si chceme povídat o malých hlodavcích. A já mám takový první dotaz, co vlastně určuje zvíře, že je hlodavcem, jsou to zuby?
1: Tak jsou to především znaky na lebce, kdy teda mají samozřejmě řezáky výrazné, na první pohled viditelné, mají mezeru mezi řezákama a stoličkou, kterou nazýváme diastema, no a tenhle znak je společný všem hlodavcům. Jako jo. Ale ne všichni naši savci jsou hlodavci. Máme tady těch hlodavců u nás v republice žije 24 druhů, včetně nepůvodních či invazních, no ale máme tady i další skupiny, jako jsou hmyzožravci, letouni, netopíři a vrápenci, šelmy, surokopitníci. Takže těch druhů je spousta.
0: Malý surokopitníček?
1: Malý surokopitníček, tak děti z těch malých surokopitníčků mě napadá teďka kamzík horský, který teda málo kdo to ví, ale na našem území je nepůvodní. Byl vysazen jak v Lužických horách, kde se dneska vyskytuje aktuálně, tak v Jeseníkách na začátku minulého století.
0: Mm-hmm. No a když se teda zmenšíme zase trošku, jo, naši optiku, tak tito malí hlodavci, kteří jsou teda nepůvodní a dělají tady binec nějaký, jako třeba raci, ty nepůvodní američtí raci.
1: Tak nepůvodními druhy jsou třeba již historicky od 10. 11. století krysa a potkan. Nevím, jestli je obecně známo, že teda u nás žijí dva tyto druhy, že ne všechno je krysa a ne všechno je potkan. Potkan i krysa jsou původem z jihovýchodní Asie a liší se v tom, že teda jeden je, dostali se k nám lodní dopravou, aby bylo jasno, primárně. No a jeden teda je bažinný druh, to je potkan, a proto mají tendenci do kanalizace, a druhý krysa je stromový druh a proto se s ním můžeme setkat například na půdách teletníků, prasečáků, vepřínů, prostě zemědělských objektů.
0: Mm-hmm. No. Takže ta spíš šplhá.
1: Ano, má tendenci spíš nahoru.
0: Ano, má radši sucho. Ano.
1: No, tak dalším nepůvodním druhem, pardon, je například myš domácí. Taky ano, to se k nám dostala ještě dříve než tyto dva druhy.
0: Aha, potvůrka, no. To je ta nejoblíbenější, že jo? A zrovna teď je takové období, kdy vlastně děláme všechno pro to, aby se nám myši nenastěhovaly domů, že jo?
1: A právě podzimní období a především zimní období i díky potravě, kterou teda můžou v těch obytných budovách, na chatách, kdekoliv jako najít, tak mají tendenci hlodavci i hmyzožravci se do těch obytných objektů stahovat. Hmm. Abychom nezapomněli ještě na dva teda nepůvodní druhy, invazní druhy, v jejich případě to je nutrie a ondatra, přičemž teda nutrie je obecně asi známá dneska širší veřejnosti, můžeme se s ní setkat kdekoliv podél vodního toku, například i v Praze. Je to trošku problémový druh epidemiologicky i tím, že likviduje břehové porosty, proto apeluji na veřejnost, budeme si s ním muset nějak poradit, nějakým způsobem eradikovat, ale apeluji na veřejnost i na děcka, aby je nepřikrmovala.
0: Mm-hmm. Jo, jasně, u těch řek třeba hodně lidí tam chodí krmit, že jo?
1: Ty ano, ondaty, třeba v Praze na Střeleckém ostrově tady. Mm-hmm.
0: No, to jsem zvědavá, protože tohle je taková atrakce, chodit krmit kačenky a chodit krmit, takže nevím, jestli vás poslechnu. Ale já vám zase dobrou radu. Nám funguje pískátko, které si zapneme, když odjíždíme z chalupy, a musím říct, že od té doby, co je používáme, tak jsme s myškama neměli problém. Že se nám opravdu jako do toho nestěhujou.
1: To je zajímavá zkušenost, protože my máme obojí informace. Nikdy rozporuplné, že některé teda ty pískátka, jak jste říkala, že ty vyluzují, že ty ultrazvukové signály jsou efektivní, působí odpudivě, ale řada z nich také ne. Mm-hmm. Čili asi záleží taky na výběru prostě, nebo a na druhu taky samozřejmě záleží.
0: Právě, která ta myš to nemá ráda, že jo? A některé to třeba nevadí, těch myšek. No, musím říct, že mám radost, že už nám napsali první naši junioři, takže připomenu, že máme adresu radiojunior@rozhlas.cz nebo telefonní číslo 800 199 199, a píše nám zvířecí Madlenka. Byli jsme o prázdninách v Anglii a potkali jsme jednu malou myšku v takovém zámku a myslím si, že to byl rejsek. A taky u maminčiných kamarádů doma a myslím, že to byla myšice. My máme doma 3 morčata a to mě zajímá, jestli jsou to taky menší hlodavci.
1: Morčata jsou hlodavci, samozřejmě.
0: A už nejsou tak menší, ale jsou to hlodavci.
1: Ano.
0: Mm-hmm. A tak, no.
1: Pokud jde o ty terénní zkušenosti z prázdnin, no tak nesmíme míchat dohromady právě ty rejsky a myši, protože každý tento druh je jiná taxonomická skupina, jiný řád. Ten rejsek je hmyzožravec a ta myška, myslím, že tam byla zmíněna, nebo myšice. Myšice, mm-hmm. Tak je hlodavec, ano. Mm-hmm.
0: No a já mám zkušenost s myšicí, kterou jsem měla na zahradě. Byla to myšice křoviná a ta teda musím říct, že mi způsobila jako hodně radosti, protože ona se nebála. Běhala tam, jo, skákala po větvích plazivce, jo, jako takového keře, jo, a vyloženě teda si to užívala. Takže chci říct, že a ještě jsem byla ujištěná, že tato myšice určitě nepůjde k nám domů, že to není typ, který by se stěhoval do domácnosti, takže jim jako nemám se na ní zlobit, takže jsem si to s ní krásně užívala, pak teda se někam asi odstěhovala nebo ztratila, ale co jsou to vlastně za ty myšice?
1: Myšice jsou takový drobní hlodavci zemní. Ono u nás žije, v republice žijí 4 druhy, nejenom myšice křoviná, kterou jste zmiňovala, a myšice lesní, o které jsme se bavili, ale vzácněji územně i myšice temnopásá a na severozápadě republiky i myšice malooká.
0: Takže u nás žije tolika myšic?
1: Tolik 4 druhy myšic. A pak další druhy hlodavců, hraboši, myška drobná, například myšivka horská, je jich, jak jsem říkal, 24.
0: No já než jsem potkala tuhle tu moji myšici, jo, tak jsem o tom neměla tušení, že existují myšice, takže já jsem se, tady je zvířecí agentka Rádia Junior, jsem se na stará kolena vlastně seznámila s myšicí, která pravděpodobně žije všude okolo, ale já jsem prostě měla smůl, že jsem se s ní nikdy předtím nepotkala.
1: Ono to bude i tím, že ti drobní hlodavci jako žijí skrytým způsobem, že jo, jako jo, jednak jsou podzemí, no a jednak mají povětšinou noční aktivitu. Tudíž je zachytit ve dne je spíše náhoda, anebo teda je to možné v době, řekneme, přemnožení nebo územního přemnožení těchto druhů.
0: My si dneska povídáme o malých hlodavcích s panem doktorem Vladimírem Hanzelem. Můžete se k nám přidat. Máme e-mail radiojunior@rozhlas.cz nebo 800 199 199 a my si teď pustíme další písničku.

0: Mezi námi zvířaty. Posloucháte náš pořad, kde je dnes hostem pan Vladimír Hanzal, zoolog. A děkuji všem, kteří nám napsali na radiojunior@rozhlas.cz. Je tady dopis od Honzy, který se ptá, je bobr náš největší hlodavec? Neviděl jsem bobra, ale viděl jsem stromy, které okousal.
1: Bobr je nejenom náš největší hlodavec, ale je to největší evropský hlodavec. No a pobytové stopy typu bokusů jsou dneska primárním momentem jeho mapování. Vidíme spíše samozřejmě tyto okusy než samotné živé zvíře. Yes. Pro zajímavost, v polovině minulého století u nás bobr nebyl. Byl pro své škody, tak byl likvidován, až u nás vyhynul. No, v druhé polovině 20. století díky tlaku silnějších populací v sousedních zemích, v Rakousku, v Polsku, v Německu, tak k nám přirozeně migroval potocích Moravy, potocích Labe, potocích ze severu Odry. No a navíc jsme celkem úspěšně podpořili tyhle přirozené migrace reintrodukcí, to znamená vysazením toho druhu do míst, kde dříve již byl, a bylo to na lokalitách v Litovelském Pomoraví, v chráněné krajinné oblasti i v Oderských vrších.
0: Takže my jsme ho vyvraždili, protože nám vadilo, že kácel ty stromy, jo? A opravdu je to taková velká škoda? Dokáže ten bobr jako to zmasakrovat tak, že to někomu vadí, jako že to je, jak bych řekla, takový legální? Jakože...
1: Tak ty likvidace těch břehových porostů, tak... ty jsou a může to být místy vážný problém i z důvodu jako pevnosti hrází. Ano, protože ty stromy zpevňují ty hráze. Máme i oblasti, jako je třeba Třeboňsko nebo Českobudějovicko, kde je v rámci takové platných mezinárodních regulí řadíme tyto oblasti do zóny C, kde je možný v určitých případech, když hrozí nebezpečí, třeba protožení provrtání hrází, tak se může přistoupit k jejich eradikací.
0: Čili zmasakrování.
1: No, takhle bych to neviděl, ale musím zároveň dodat, že je to druh vyskytující se téměř plošně po území České republiky podél všech větších, dnes již i menších vodních toků a časté jsou v poslední době nálezy i ve vyšších polohách nadmořské výšky, což dříve nebylo. Mm-hmm. Je to druh, který teda je v určité...
0: Je rozšířený. Vrátil se a zase to tady zabral. Ano. Takže je to životaschopné zvěřátko takové. No ale my jsme tady vlastně mluvili i o těch nutriích. Vy jste říkal, aby jako lidi nekrmili. Já mám takovou vzpomínku, když jsem byla malá holka, tak vlastně tam u nás v Brdech byl potok, ve kterém pan vedoucí tam jednoho domova důchodců ty nutrie choval, protože zřejmě je v tom domově důchodců, jak bych to tak řekla, no prostě dělali je tam k jídlu těm, on je to dietní maso, o kterém se říkalo, že se dávalo do nemocnic a tak dále, že jo, že vlastně bylo zdravé pro ty starší lidi. No a najednou byla povodeň a prostě spláchlo to ty nutrie, ty se ztratily úplně. A já jsem si vždycky říkala, chudinky, jak oni někde skončili, umřeli a tohle se jak dopadly. Ale ono to vypadá, že i ty nutrie možná si takhle zachránili život spíš.
1: No ano, oni se do té přírody dostávali tak úniky z těch farem, kde byly chované. Poté teda samozřejmě i díky nezodpovědnosti chovatelů se dostávali do přírody tím způsobem, že oni je vlastně jako prostě zlikvidovali farmu a nechali je žít vlastní život. No, situace ale byla taková ještě na konci minulého století, že ty nutrie nepřežívaly zimní období. On jim promrzal ocas, a ty nutrie hynuly na sepsi, na záněty, na infekce. Ano. A právě v posledních letech zcela evidentně s tou zimou si ty nutrie, které se tady aktuálně vyskytují, poradí. No, dáváme to i do souvislosti s oteplováním, s klimatickou změnou, která řekněme, se nás dotýká.
0: Ale nebo se to, se ty nutrie trošku přizpůsobily. I to je možné, že jsou zvířátka, jsou teda velice šikovná, takže jsou schopná se přizpůsobit.
1: Velice adaptibilní jsou.
0: Děkuji znova všem, kdo nám napsali. Máme e-mail radiojunior@rozhlas.cz. Tady píšete, že máte rádi netopíry, tak já se těším, že si budeme po písničce povídat taky o netopírech. Dnes je mým hostem velký milovník netopíru, pan doktor Vladimír Hanzel, takže těšte se a my si dáme písničku.

0: followerů i na to si dát pozor. Poslechni si nový podcast Síťovka každou středu v 17.30 nebo na webu radiojunior.cz.
1: Mezi námi zvířaty. Povídáme si o malých hlodavcích, o malých savcích a teď přišel na řadu křeček, protože křeček potřebuje, bych řekla, momentálně u nás zvláštní ohledy. Je to tak?
2: Ano, tak křeček nás v poslední době trošku zlobí, a to tím, že rapidně se snižuje jeho početnost a zmenšuje se jeho areál rozšíření, a to nejenom jako v rozměrech České republiky, ale v rámci celoevropském. Je to prostě druh, který v poslední době ze všech savců asi nejrapidněji nám ubývá. No, je to zajímavé, protože ještě v polovině minulého století to byl běžný polní škůdce, který obýval běžné bezlesní biotopy. No, v 70. 80. letech v důsledku změny hospodaření zemědělského, včetně rušení mezí, rozorávání a podobně, tak teda ten jeho výskyt šel jako hodně, hodně dolů početně, početnostně i rozšíření se zmenšilo a v 90. letech se ty populace, řekněme, stabilizovaly na určité úrovni, že neklesaly nadále, ale od této doby obýval již jen ty nejnižší polohy u nás v České republice, jako jsou Polabí a úvaly na střední a jižní Moravě.
1: Co myslíte, měli by teda junioři, když potkají křečka, byli junioři, je mezi vámi někdo, kdo někdy v přírodě viděl křečka, křečka polního? Já totiž jsem to nikdy neviděla, musím říct teda přijetého u silnice, jo, to jo. Ano. Byla jsem překvapená, jak je to velké zvíře.
2: Ano, je to...
1: Macek.
2: Je to rozhodně větší hlodavec. Podobně velcí jsou syslové nebo jiné druhy. Ale nález mrtvých jedinců, ať už teda přijetých na silnici, nebo v některých případech často nám nosejí domácí zvířata, nám je odchytávají, takže máme takto získaných víceméně získáno většinu důkazů o jeho výskytu. Vzhledem k tomu jeho úbytku a k rapidním změnám početnosti, tak Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky vyhlásila na jaře tohoto roku osvětovou akci s názvem Hledá se křeček polní.
1: Můžu vás přerušit? Hledáme křečka, ale máme telefon, takže můžete si vzít. Aha, tak už to asi náš telefonista nevydržel, tak zavolej znovu, prosím, tak vás nechám to dopovědět, co to je za ten projekt Hledá se křeček polní.
2: Je to teda mapovací projekt, který jsme vyhlásili i na základě zkušeností s předchozím projektem Mapujeme veverku, která se nám osvědčila. Získali jsme řadu údajů nových i o takovém běžném druhu, jako je veverka. Tak v rámci této akce Hledá se křeček polní, najít si ji můžou dětská nebo veřejnost po zadání do internetu, hned jim naskočí internetový odkaz a za jakýkoliv údaj o jeho výskytu budeme rádi. Na tom letáku nebo v té story mapě, ve které znázorňujeme výskyt křečka, tak je možný získat i kontakt, jako je můj telefon nebo mailový adresa a všechny údaje budou použity k následnému vyhodnocení.
1: A teď mi řekněte, co jste zajímavého zjistili z toho veverčího výzkumu?
2: Tak ta akce se ještě vyhodnocuje, zatím nemáme, jako rozhodně se nám zaplnili i ta prázdná místa, kde se odkud veverka předtím nebyla udávána, ale jedním z cílů také bylo zjistit, jestli náhodou barevná variabilita není podmíněna jednotlivých kusů jedinců, není podmíněna tím, v jakých nadmořských výškách se vyskytují. předpokládá se, nebo se traduje, že černé tmavé veverky žijí ve vyšších polohách, v horských lesích, ve vrchovinách a ty rezavé, hnědé, světlejší žijí spíše v níže položených lokalitách. No, ale toto ještě vyhodnocujeme, prosím, pěkně. A mělo by to být známo, nebo výsledky budou známy na konci roku.
1: No já teď nevím, jestli město Bechyně by se řadilo k nějakým výše položeným, já myslím, že spíš ne. Ale my máme teda tmavé veverky, ale nemůžu říct, že úplně černé.
2: Ano, jsou tam i přechodové fáze, samozřejmě.
1: Jo, a ta, máme teda veverku, která každé ráno hodinu sedí u mě na krmítku, vyhodí všechny ptáky, sežere polovinu těch semínek slunečnicových, a to já jí tam ale nosím i oříšky a tak, jo. A když pak přijde její kamarádka, druhá veverka, tak tu teda strašným způsobem vyžene. A jako dokud nemá zřejmě plný bříško, tak na tom prostě krmítko. Až už můj muž chodí a říká, nemám tu veverku už jako vyhnat, jako to je v pořádku, že jim to tam takhle všechno sežere těm ptáčkům, jo. Tak jako musím říct, že já mám vlastně domácí veverku doma.
2: A jak jste říkala, není ani černá, ani rezavá. A jak jsem říkal já, jsou i přechodné formy a ty rozlišujeme v rámci té statistiky rovněž.
1: A víte, že tahle ta veverka vlastně, já už tam krmím ptáčky dlouho, ale je tam tak 2 roky, teprve tam chodí. Takže je možné, že se taky třeba ty veverušky nějak vrací do přírody, nebo když třeba jste říkal, že byly místa, kde nebyly vlastně vůbec k vidění.
2: To už se bavíme o změnách početnosti, o početnosti a tam teda nějaké celkové zhodnocení za celé území republiky nemáme zatím, aby jsme měli graf prostě, jestli ta početnost nám jde nahoru, je stabilní na stejné úrovni nebo nám klesá, tak to zatím nemáme k dispozici.
1: Ale já se vrátím k tomu, o co jsme prosili. Jakmile uvidíte někde... Jakmile uvidíte křečka polního, tak prosím tady panu doktoru Hanzelovi napište, ať má radost a ať dáme dohromady nějaký plán, jak to vlastně s těmi křečky vypadá. My si teď zase dáme písničku.

0: Mezi námi zvířaty si povídáme s panem doktorem věd přírodních Vladimírem Hanzelem. Máme tu dotaz, děkujeme. Roman nám napsal na radiojunior@rozhlas.cz. Někdo nám rozebírá hmyzí hotel. Zajímalo by mě, jestli je to veverka nebo nějaká myška.
1: Tak, může to být veverka nebo nějaká myška, třeba myšice, ale těch zdrojů může být více, můžou to být i datlovití ptáci například, jako jo, straka povdí. Nejlepší by bylo, abychom zjistili přesně toho škůdce v úvozovkách, tak by bylo dát tam fotopast, která bude pravidelně, ano, zabírat aktivitu okolo toho domku hmyzího.
0: No tak, Romane, jsme ti úplně neporadili, tak zkusíme to teď, tady co nám píše Madlenka. Mám moc ráda netopíry a vždycky večer je pozorujeme, protože nám lítají nad domem, třeba jsme tam jednou viděli 12 netopírů, no tak to já musím říct, že já i víc teda, Madlenko, já i víc někdy, když ležím na houpačce a koukám do nebe. A protože netopíři jsou miláčci, tady je pana doktora Hanzela, tak si pojďme o nich něco říct. Ono je teď taky takový obdobíčko, kdy ti netopíři pokukujou, kam by se vrtli, že jo?
1: Teď je období, kdy je čas, kdy jsou časté v některých městech netopíři invaze do bytů, do obytných objektů, například v Liberci, v Brně, v Plzni, ale už máme invaze do bytů i v Praze. No tak samozřejmě není to úplně nejpříjemnější záležitost, ale v případě těch vletů, když jsou to jedinci, tak doporučuji nepanikařit, otevřít okno, zhasnout. On ten netopír si většinou poradí sám po té, co se zorientuje a najde si výlet. Pokud jsou nějaké problémy, že ten výlet si nenajde, tak anebo je jich teda více a může to být i trošku problematický, tak je vhodné zavolat na příslušnou územně, příslušnou záchrannou stanici. Ta síť Českého svazu ochránců přírody funguje po území celé republiky a když si zadají na internetu svou lokalizaci a záchrannou stanici, tak jim vyskočí, budou vědět, na koho se obrátit. Pokud se zmíří, tak je daná záchranná stanice uvede na pravou míru a dá jim správný kontakt.
0: Prostě pomůžou. No teď jde o to, jestli už se tam ten netopír rozhodl zimovat, anebo jestli si tam jenom tak zaletěl, což se v létě stává běžně, že prostě máte přes den na zdi doma netopíra, že jo?
1: No. Ono většinou v tomto období na podzim, tak se jedná o mladé jedince, kteří ještě nemají úplně naučený takový ty tradiční cesty jako na to zimoviště a jim to vlastně supluje i jakýsi vhled na to zimoviště do podzemního prostoru nebo řekněme kam si, kde jako ty netopíři zimují nejenom v jeskyni, ve štole, ve sklepení, ale můžou zimovat i ve stromových dutinách, takže pro ně je to dutina, kterou otestovávají.
0: Jako, jasně. No a teď co? Jako teď teda je spousta lidí, kteří si řeknou, co mám dělat? Mám ho jako vzít rukavicí nebo do hadru, nebo co? Jako šahat na něj vůbec? Teda?
1: To je důležitá otázka. To je důležitá věc, protože ne vždycky teda ten netopír sám odlétne. Může být i handicapován, to znamená nějakým způsobem poraněn, tak základní pravidlo, nikdy na něj nešahat holýma rukama, vždy používat ochranné pomůcky, rukavice, anebo nějaký pevnější rukavice, anebo nějaký hadr, který máme k dispozici. Poté, co teda na něj v rukavici jako s ním budeme manipulovat, tak ho dáme, můžeme ho dát do krabice, třeba od bod, jestli je to někdy ještě ve dne. No, přikryjeme to, tu krabici, do té krabice mu dáme do misky pití a dáme mu tam hadra, až se může zamotat a večer tu krabici otevřeme. On by měl sám od sebe odlétnout. Pokud neodlétne, opět přichází fáze kontaktu záchranné stanice, která si pro toho netopíra přijede. Ale opakuji, nikdy nesahat na netopíra holýma rukama.
0: Když vy děláte takové ty osvětové přednášky o netopírech, co se vás lidi nejčastěji ptají?
1: Tak letos na těch akcích na kterých jsem byl, tak častým dotazem bylo jedna, která právě co dělat, když mi netopír vlítne do bytu, a pak díky určitým kauzám, které proběhly během prázdnin, tak i jak je to vlastně se vzteklinou u netopíru. Tady musíme říct, že vzteklina u netopíru je, ale jedná se o, může být, ale jedná se o extrémně vzácné případy. Podle studií se jedná o promoření v rámci určitého počtu o 0,5%, to znamená 1 kus ze 200, 5 kusů z 1000, ale ještě k tomu přistupují dva faktory, a to ten, že ne každý takto pozitivně testovaný netopír je infekční. Může mít jenom vytvořený protilátky, to znamená, že se s tou nemocí setkal. No a za druhé, jedná se o jiný typ vztekliny, než například byl u lišek, která teda ten typ vztekliny u nás byl eradikován. Tento serotyp nemusí být vždy přenosný na člověka. Přesto říkám,
0: tak
1: je třeba být preventivně opatrný.
0: Čili nenechat se od toho netopírka pokousat.
1: A když už tomu dojde, teda jestli mohu to dokončit pro jistotu, tak vyplachovat ranku, pokud došlo k pokousání, vyplachovat ranku 15 minut teplou vodou s mýdlovým mýdlem, vytvořit jakýsi mýdlový roztok, poté vydezinfikovat a volat doktora a navštívit ho. Ten už si s daným pacientem poradí.
0: Ale jak říkám, lepší je nenechat se kousnout.
1: Naprosto souhlasím.

0: Mezi námi zvířaty jsme dnes s panem zoologem Vladimírem Hanzelem. Povídáme si o drobných savcích a teď bychom rádi věnovali někomu z vás, kdo nám napsal knížku Okamžiky v přírodě. Máme 8 e-mailů, takže pane doktore, jaké číslo byste zvolil, kdo dnes vyhraje?
1: Dovolím si říci 5, ať se na mě ostatní nezlobí.
0: Oblíbené číslo některých žáků, jak říkal náš pan učitel přírodovědy Pelikán. A je to Roman z Prahy 8. Takže Romane, posíláme knížku. A my teď máme tady takový trošičku, já bych řekla, že bychom měli udělat nějakou fanfáru, že jo? Protože si chceme říct něco důležitého a něco hezkého o netopírech.
1: Tak, děkuji. Já jsem si nechal úplně na závěr nejaktuálnější informaci o prvním odchytu netopíra obrovského na území České republiky. Je to náš největší netopír. Ne, že bychom o něm nevěděli. Ono u nás žije 27 druhů, mezi ně počítáme i tohoto netopíra obrovského, ale my jsme ho do dnešního dne nebo do dne odchytu, někdy minulý týden to bylo, tak jsme ho měli jenom z pozorování na obloze, protože dá se poznat, je to velký druh, který má v rozpětí až 45-50 cm. No a pak jsme ho měli také v detektorech, což jsou takové přístroje, které zjišťují výskyt netopíru podle frekvence, kterou ty netopíři vydávají v rámci echolokace. No ale minulý týden se kolegovi nebo týmu kolegy Radka Lučana z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze podařilo odchytit v Jeseníkách prvního jedince netopíra obrovského na území České republiky, čili už máme i tento druh zdokladován přímo jako i natura v ruce.
0: No a jak se to teda udělá, když vy ho odchytíte, tak ho určíte a pak dáte mu nějak něco na nohu a pošlete ho dál, nebo jak se to dělá s těmi odchycenými netopíry?
1: Tak dříve jsme kroužkovali, mimo jiné jsme tím zjistili, že jsou to dlouhověká zvířata, žijí přes 40 let, jsou schopní některé druhy i migrací na dlouhé vzdálenosti. No dneska už se kroužkuje méně, nebo to kroužkování se omezuje i z ochranářských důvodů, ono ne vždycky to těm netopírům dělalo dobře. Ale tento jedinec dostal telemetrickou vysílačku a kolegové jej budou sledovat, kam si to z těch jeseníků od nás namíří.
0: A co myslíte?
1: Já bych tipnul jižním směrem, směr Alpy.
0: A teď mi řekněte, když je tolik druhů těch netopírů, já myslím, že nemáme žádnou šanci, když se takhle dívám na tý houpačce na to nebe, poznat, jaký ten netopír nade mnou lítá, že jo?
1: Podle typu letu a podle velikosti se dají některé druhy poznat, jako je netopír rezavý například. Stejně tak, pokud v té hejnu, které letí určitým směrem, jsou mezi těma netopírama rezavýma větší jedinci, tak to mohl být, takhle máme zdokladovan ten výskyt toho netopíra obrovského z dřívější doby. No, pak samozřejmě z těch 27 druhů poznáme z těch menších středních druhů případně jenom nějakou skupinu více druhů, ale aby jsme byli schopni říct, jenom podle vidy, podle pohledu, to je tenhle druh, tak to nejsme schopní.
0: To nejsme schopní. No tak jsem ráda, že ani vy. Já určitě ne, že jo. Pane doktore, já vám moc děkuju za návštěvu tady dneska. Doufám, že teda ještě vás teď nějaké výlety za zvířaty čekají.
1: Ještě v plánu pár terénních akcí máme.
0: Tak až budete mít zase nějaký krásný zážitek, tak přijďte nám do Junioru popovídat.
1: Rád, rád.
0: Mějte se krásně, ať se všechno daří.
1: Děkuju.
0: Mým hostem dnes byl pan Vladimír Hanzel, doktor věd přírodních. Poslouchali jste pořad Mezi námi zvířaty. Loučí se s vámi Veronika Hajková.

0: Zaspal si večerní pohádku?
1: Utekla ti víkendová hra?
0: Chodíš odpoledne do kroužku a nestíháš čtvrtu na pokračování?
1: Nevadí, najdi si vše na našem webu.
0: Poslouchej, kdy chceš, poslouchej, kdy můžeš.
1: Na počítači, na tabletu nebo na mobilu.
0: Pohádky, hry a četby na Radio Junior.cz.

Ahoj holky a kluci, rodiče a prarodiče, milí posluchači. Rádio Junior vstupuje do své 13. sezony a i v tomto roce se můžete těšit na několik novinek. Pořad Mezi námi zvířaty nahradil sobotní klub Rádia Junior. Každé úterý od 15. do 16. hodiny si moderátorka Veronika Hájková zve zajímavé hosty a jejich zvířecí parťáky. Dárek, který se našel zaprášený v archivu budovy Českého rozhlasu, se jmenuje Pohádkové poklady. Nádherné čtené pohádky z let minulých, klasické.

romantické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete smát i bát, uvedeme každou neděli od 19 hodin. A zpětně poté k poslechu na webu Rádia Junior nebo v aplikaci Můj rozhlas. V roce 2026 chystáme i další překvapení. Rádi bychom představili nové díly u Šounovy pohádkové školky. A těšit se můžete i na další novinky, a to nejen ve vysílání. Děkujeme za vaši přízeň. Adam Kebert, šéfredaktor Rádia Junior.

0: Junior. Čau všichni, posloucháte Radio Junior, od mikrofonu vás zdraví Eva Sinkovičová. Dnes máme čtvrtek 24. září, tak si pojďme užít dnešní odpoledne. Čeká nás společně super lifestyleový klub a s ním spojený zajímavý host. Ten za námi ale dorazí až v 7. Už teď ale startuje odpoledne jako vždycky nabité povídáním, písničkami, super pořady a taky zprávami, kterými rovnou začneme.
1: Radio Junior. Minutové zprávy.
0: Symfonický orchestr Českého rozhlasu dnes slavnostně vstoupí do jubilejní z té sezóny. Nový šéf-dirigent Elias Grandi v pražském Rudolfínu uvede program historicky prvního koncertu orchestru Radiožurnálu, který se odehrál v roce 1926. Avengers v původní sestavě jsou po 7 letech zpět v kinech. Marvel vrací na velké plátno jeden ze svých nejúspěšnějších filmů, Avengers Endgame. Speciální verze s podtitulem Anchor míří ode dneška také do českých kin. Endgame se stal celosvětovým fenoménem a načas i nejvýdělečnějším filmem historie. Teď ho Marvel znovu posílá na velké plátno a načasování není náhodné. Už v prosinci dorazí nový Avengers s podtitulem Doomsday. Právě na ně má speciální projekce nalákat. Město Kravaře zkouší nový způsob osvětlení dětských hřišť a sportovních areálů. Na 4 místech jsou postavené solární sloupy s bateriemi a fotovoltaickými panely. Osvětlení se spouští ve chvíli, kdy čidla zaznamenají pohyb. Zařízení umožňuje taky nabíjení telefonů a v budoucnu se počítá i s připojením kompresoru na huštění pneumatik jízdních kol. Dnes je zataženo až oblačno. Na většině území se vyskytne občasný déšť nebo přehánky. Později odpoledne a večer bude od severozápadu ubývat srážek a místy i oblačnosti. Nejvyšší teploty se dnes pohybují mezi 13 až 17 stupni, no a v 1000 metrech na horách je kolem 8.

Máme čtvrtek 24. září, což je 267. den roku 2026. No a svátek má dnes Jaromír. To je mužské křestní jméno slovanského původu a má hodně hlubokou historii. Sahá až ke staročeskému slovu jary s významem bujný, silný, prudký. Druhá část jména mír se překládá jako mírný nebo mírnící. Význam jména Jaromír je tak silný, bujný nebo ten, kdo dokáže zmírnit svou sílu. Jméno má i archaickou verzi odvozenou z němčiny Jaroměr. Jméno by se pak překládalo jako slavný svou silou. Všem Jaromírům každopádně přeju krásný svátek. No a kdo má dneska narozky? Třeba slovenská herečka Iveta Blanarovičová, kterou můžete znát třeba jako čertíka v Princezně Zemlejna. Dáme si teď písničku Seven od Jungkook Fit Lato, kterou bych chtěla věnovat všem dnešním oslavencům, svátečním i narozeninovým. Doufám, že jste měli a pořád máte ten nejkrásnější den.

Holky a kluci, posloucháte Klub Rádia Junior a já mám pro vás ještě po chvilinku po zprávách takovou další zpravodajskou zajímavost a dneska se bude týkat hlavně počasí, protože nás čeká prodloužený víkend, v pondělí máme volno a i když tento týden úplně zas tak teplý ani slunečný nebyl, tak právě ten prodloužený víkend převážně slunečný bude. Bude se postupně oteplovat. Dokonce v pondělí, kde je státní svátek, budou teploty vysoké až klidně k 25 stupňům. Dnes i v pátek je spíše oblačno a zataženo. Sobota i neděle ale už budou převážně slunečné, navrátí se babí léto. Noční teploty klesnou na 9 až 5 stupňů, v sobotu ráno se můžou někde objevit i přízemní mrazíky. Odpolední teploty ale budou mezi 18 až 23 stupni. Taky v pondělí, kdy se v Česku slaví právě Den české státnosti, proto máte ve škole volno, bude jasno až polojasno. Odpoledne 21 až 25 stupňů a podobné počasí pak bude pokračovat i na začátku příštího týdne. Tak to pojďme všichni pořádně užít, protože přece jenom už je konec září, takže je dost možné, že nás teď čekají jedny z posledních slunečních dní před podzimem a zimou.

Hokej kluci, posloucháte Klub Rádia Junior, no a dneska si budeme ve vysílání povídat o tom, co si tak můžete přečíst na podzim. Podzim se podle mě ke čtení úplně krásně hodí a já mám rovnou dva tipy, kterými to tak jako vykopnu a pak jsem zvědavá i na spoustu tipů právě od vás. Co třeba knížka Samý a děda? Dojemný a vtipný příběh o chlapci a jeho dědečkovi s neuvěřitelnou fantazí. Kniha přináší poutavé vyprávění o výjimečném poutu mezi chlapcem a dědou, se kterým ho pojí bohatý vnitřní svět. Pak tu mám taky knížku, možná už spíše zimní, jmenuje se Mezi Nanuky, no a jde o dobrodružnou cestu do Grónska, inspirovanou rodinnými vzpomínkami. Příběh propojuje dvě arktické výpravy napříč generacemi a zve malé i velké čtenáře k objevování přírody, života a inuitské kultury v krajině za polárním kruhem. Vydejte se do země, kde žijí lední medvědi, přezdívaní Nanuci, a kde se i ten nejodvážnější sen může proměnit ve skutečnost. Určitě přijdu postupně dneska během odpoledne s dalšími tipy, ale ptám se i vás, máte i vy nějaký tip? Po jaké knížce na podzim sáhnete vy? Je něco, na co se teď právě chystáte, nebo co jste přečetli a přijde vám, že to na podzim ideální? Dejte vědět, buď zavolejte na telefonní číslo 800 199 199 a nebo napište. Napište na radiojunior@rozhlas.cz.

Holky a kluci, zajímá mě, jestli posloucháte pravidelně hitparádu Rádia Junior a taky hlasujete, protože právě teď jste slyšeli jednu z novinek naší hitparády. Je to song od 19-letého maturanta Davida Málka, který svou hudbou okouzlil dokonce i Michala Horáka nebo Eda Sheerana. Známý písničkář Michal Horák si ho letos vzal na své turné jako předskokana. Na koncertě Eda Sheerana v roce 2024 v Hradci Králové zase David dostal příležitost hrát ve fanzone pro fanoušky této světové megahvězdy. David se v Brně v Židenicích učil na ústní část maturitní zkoušky letos na střední škole umělecko-manažerské. Taky je to fešák, dělá modeling, jednou by si rád zahrál ve filmu, ideálně třeba Spidermana. A myslím si, že ačkoliv já nemám ty nejnovější novinky, tak si myslím, že už má všechny části maturity určitě David úspěšně za sebou tím, že je konec září. A my mu tím pádem budeme držet palce na všechny jeho další projekty a taky třeba i na to, ať mu vedle komparzu vyjde i nějaká větší herecká role, třeba i ten Spider-Man.

0: Velkou pohádku mám nejradši.
1: Velkou pohádku na rádiu Junior.
0: Každý den se s ní vydávám na úžasnou cestu pohádkovým světem.
1: Už jsem potkala princezny i draky, čarodějnice i skřítky, prostě spoustu zajímavých osobností.
0: Máte chuť vydat se na cestu se mnou?
1: Tak poslouchejte každý den ve 13 a ve 20 hodin.
0: A pak můžete poslouchat znovu a znovu na webu radiojunior.cz nebo na Můj rozhlas.
1: S námi je čas na pohádku každý den.
2: Posloucháte Klub Rádia Junior a já mám pro vás teď, holky a kluci, soutěž. A je to soutěž o knížku, což se hodí, když máme dneska téma typy na čtení. Jmenuje se Útulek záhad a je to novinka a první díl série od nakladatelství Albatros Media, které nám ji věnovalo do soutěže. Když se do malého města přistěhuje tichá a nesmělá Petra, stane se trnem v oku místního šikanátora. Zdá se, že dívka nemá šanci najít si v novém prostředí kamarády, dokud se k ní nepřidá odvážná Karolína. Mezi dívkami vzniká přátelství, které zavede do tajemného psího útulku. Když k ním přibude i Zuzana, vznikne trojice, která se rozhodne odhalit, co má podivný správce útulku za lubem. A co se skutečně děje s jeho psy? Překonají dívky svůj strach a usvědčí podvodníka dřív, než bude pozdě? Jméno party se jmenuje KPZ-ka. Jsou to zkratky hlavních hrdinek Kája, Petra a Zuzka. Petr Hugo Šlik, což je autor knihy, potvrdil, že tam bude spousta napětí, že se dnešní děti tolik nebojí a mají rádi se nechat trochu postrašit. Možná se tohle krásně hodí k podzimu, Halloweenu, dušičkám a tak dále. Tady zrovna ukazuju do kamery, jak vypadá přebal knížky. No a moje zadání soutěžní je vlastně dost jednoduché, protože pro mě je dneska důležité, abyste napsali tip na knížku, co si mají ostatní teď o prázdninách přečíst a proč zrovna tuhle. Byla bych ráda, kdybyste nenapsali jenom protože se mi líbí, ale napsali jste třeba důvod, protože je napínavá, nebo je to zábava, nebo hlavní hrdinka je fajn, nebo má super ilustrace, prostě cokoliv, abyste nám to trošku zkonkretizovali, tak pište tyhle ty svoje tipy na knížky na e-mail radiojunior@rozhlas.cz. Budeme soutěžit dneska celé 2 hodinky a těsně předtím, než se budeme povídat s naším dnešním hostem, takže někdy na konci ve 6:45 vyhlásím, kdo vyhraje knížku Útulek záhad. Tak moc vám držím palce do soutěžení a my si dáme další písničku.

0: No a už se nám čas blíží právě na to, co už vy všichni určitě očekáváte, a to je dnešní vzkazovna. Takže to znamená, že teď zahraju dvě písničky podle vás, budu vyřizovat vaše vzkazy, můžete někomu popřát k narozkám, k svátku nebo jenom pozdravit, potěšit, a taky samozřejmě můžete potěšit sebe. Budu se těšit, co mi napíšete, pište mi své tipy na písničky na e-mail vzkazovna@rozhlas.cz a my si dáme písničku Hezká písnička od Lásky a mezi tím budu čekat na vaše tipy na písničky.
1: Napíšu, děvče, písničku na míru tvýmu vkusu. Poskládám do ní vodopád a jednorožce v klusu. A duhu nechám rozklenout nad celou druhou sloku. Budou tam víly s elfama a delfín ve výskoku.

0: síndico.
1: Vzkazovna Rádia Junior.
2: Právě odstartovala první vzkazovna dnešního odpoledne a první písnička na přání je pro Elvíru. Ta si přeje Beautiful Things od Benson Boone a já ji samozřejmě zahraju. Tahle písnička je pro všechny, kteří se těší na prodloužený víkend.

need these beautiful things that I've got. Naše druhá písnička na přání bude Espresso Macchiato od Tommyho Cashe. A tuhle písničku si přeje Františka, která se mi dovolala, když zrovna hrála předchozí písnička. Tak si ji teďka dáme. A musím říct, že tohle je taky moje oblíbená písnička a ráda si ji pouštím, je taková veselá, energická, tak doufám, že i Františce, i vám ostatním, co ji budete poslouchat, zlepší náladu.

0: Já to.
1: Vzkazovna. Celé odpoledne, každou hodinu na Junioru.
2: Právě skončila první vzkazovna, ale ještě nás jedna čeká, a to zhruba v 18.15, tedy ve 18:15. Kdo už teď ví, co by chtěl zahrát, tak mi to napište na vzkazovna@rozhlas.cz. Jinak si dnes v klubu Rádia Junior povídáme o podzimních knížkách. Včera byl první podzimní den. Do oken bude odteď čím dál častěji bubnovat déšť, čím dál častěji si budeme doma zapalovat svíčky pro takovou tu příjemnější atmosféru. Zatímco letní večery se zdály být nekonečné a bylo dlouho vidět, tak na podzim se všechno tak jako stahuje blíž k sobě, už brzo odpoledne se setmí, no a právě to dělá tuhle část roku ideální pro takové ty staré rituály, které nikdy nevyjdou z módy. A jedním z nich je číst si příběhy pod teplou dekou. Dobrá podzimní kniha je ale mnohem víc než jenom varianta zábavy. Pomáhá nám porozumět velkým tématům, jako je změna, loučení, bezpečí, trpělivé čekání na to, co přijde. Samozřejmě, že si na podzim můžete přečíst jakoukoliv fajn knížku, ale třeba možná sáhnete vyloženě po něčem tématickém na toto období, po nějakém podzimním příběhu. Sezónní příběh dělá přesně to, dává slova tomu, co kolem sebe vidíme a cítíme. Naučí vás, že je normální, když se dřív stmívá, že chlad kroku patří, že po podzimu vždycky přijde další období. A po jakých tématech konkrétně sáhnout? Třeba o knížky o zvířatech, o přípravě na zimu, příběhy, kde je stejné počasí jako momentálně venku, nebo i knížky o sklízení plodin, společném sdílení, o vděčnosti. Pokud dobře vyberete, stane se možná z chladných temných večerů váš nejoblíbenější čas dne. My zároveň pořád soutěžíme o knížku Útulek záhad, takže když napíšete na radiojunior@rozhlas.cz svůj tip na knížku a proč by si ji ostatní měli na podzim přečíst, tak možná právě vy Útulek záhad vyhrajete. Je to novinka, kterou nám do soutěže věnovalo nakladatelství Albatros Media.

Holka, kluci, posloucháte Klub Rádia Junior. Dneska si povídáme o podzimních typech na čtení. Už se mi tady pár typů v e-mailu radiojunior@rozhlas.cz od vás ukázalo. Určitě posílejte na tenhle e-mail další, přidejte prosím i svou adresu, protože ten, kdo si s tím dá opravdu záležet, napíše super tip a proč by si ho měli ostatní přečíst, tak vyhraje další knížku, kterou si bude moct číst buď na podzim nebo v zimě, Útulek záhad od Petra Huga Šlika, což je novinka od nakladatelství Albatros Media. Tak určitě soutěžte a já teď přicházím taky s dvěma dalšíma tipama. A je to další skvělá knížka s názvem Toňa, malý hrom z hor. Silná hrdinka z horského údolí dělá z vyprávění zážitek pro děti i dospělé. Toňa je jediné dítě v údolí Glimmerdal a její nejlepší kamarád je starý samotář Gunvald. Když se jejich vztah začne komplikovat a do hry vstoupí staré rodinné tajemství, příběh se posune od dobrodružství k něčemu hlubšímu. Kniha otevírá témata přátelství napříč generacemi, odvahy.

Drobné krádeže nelákají, touží se stát mistryní v oboru. Kdyby jen tušila, že v příští misi objeví prastarý kult, spolčený s dávno zapomenutými nadpřirozenými silami a že před ním bude muset zachránit svět. Co na tyhle typy ode mě říkáte? Po písničce, možná až v dalším vstupu uvidíme, probereme, jak si při čtení udělat tu správnou podzimní pohodičku.

železa, jsem spíš dřevo. A proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod.

klubu Rádia Junior si dneska povídáme o typech na podzimní čtení. Jak už jsem říkala, podzim je na čtení skoro tím nejideálnějším obdobím. Brzy se stmívá, často prší a člověka to svádí udělat si doma pořádnou pohodičku, zavrtat se do postele s dobrou knížkou. Celý čtecí rituál si můžete ještě více zpříjemnit, pokud kromě dobré knížky najdete místo doma, kde se vám nejlépe čte. Někdo při čtení v leže usíná a proto čte raději někde na křesle nebo u okna. Já se ráda zabalím do huňaté deky, uvařím si nějaký dobrý čaj a do mističky si dám něco dobrého na zobání. Třeba oříšky, nakrájené jablko nebo cokoliv, na co máte zrovna chuť. Pak si zapálím vonavou svíčku, rozsvítím lampičku a ponořím se do světa konkrétní knížky. Tak u mě začíná ta správná čtecí pohodička. Co vy na to? Máte taky nějaký čtecí rituál? Klidně mi napište na radiojunior@rozhlas.cz.

0: Klub Rádia Junior. Holky a kluci, pořád posloucháte Klub Rádia Junior. Od mikrofonu vás pořád zdraví Eva Sinkovičová. Máme přesně 18.00, znamená to, že začínáme druhou hodinku našeho odpoledne. Dneska si povídáme o typech na podzimní čtení, krom toho si ale taky pouštíme super hity a v další hodince nebude chybět ani Zvídavec, druhá vzkazovna Čerba na pokračování a prozradím, kdo dorazí jako host do dnešního klubu. Teď už jsou tu pro vás ale minutové zprávy.
1: Rádio Junior. Minutové zprávy.
0: Symfonický orchestr Českého rozhlasu dnes slavnostně vystoupí do jubilejní z té sezóny. Nový šéf dirigent Elias Grandi v pražském Rudolfínu uvede program historicky prvního koncertu orchestru Radiožurnálu, který se odehrál v roce 1926. Avengers v původní sestavě jsou po 7 letech zpět v kinech. Marvel vrací na velké plátno jeden ze svých nejúspěšnějších filmů Avengers Endgame. Speciální verze s podtitulem Anchor míří ode dneška taky do českých kin. Endgame se stal celosvětovým fenoménem a načas i nejvýdělečnějším filmem historie. Teď ho Marvel znovu posílá na velké plátno a načasování není náhodné. Už v prosinci dorazí nový Avengers s podtitulem Doomsday. Právě na ně má speciální projekce nalákat. Město Kravaře zkouší nový způsob osvětlení dětských hřišť a sportovních areálů. Na 4 místech jsou postavené solární sloupy s bateriemi a fotovoltaickými panely. Osvětlení se spouští ve chvíli, kdy čidla zaznamenají pohyb. Zařízení umožňuje taky nabíjení telefonů a v budoucnu se počítá i s připojením kompresoru na huštění pneumatik jízdních kol. Dnes je zataženo až oblačno, na většině území se vyskytoval občasný déšť nebo přehánky. Teď k večeru už ale ubývají srážky a místy ubývá i oblačnost. Nejvyšší teploty se dnes pohybují mezi 13 až 17 stupni, no a v 1000 metrech na horách je kolem 8.

Holky a kluci, začínáme druhou společnou hodinku. No a teď jsme měli Buky jako skříň a po další písničce What I Want From Me od Adama Lamberta si taky dáme další díl Zvídavce. Tentokrát to bude o zářivě růžovém slimákovi. Ten se stal hvězdou vyhaslého vulkánu. Kde na něj narazíte? Všechno se už za chvíli dozvíte. A pokud si o tom budete chtít ve vysílání ještě popovídat, klidně napište na radiojunior@rozhlas.cz a nebo zavolejte. Číslo je 800 199 199.

0: Zvídavec Evy Sinkovičové.
1: Ahoj holky, ahoj kluci, milé zvídavky a zvídavci. Zdravím vás u dalšího dílu. Tak jakou zajímavost tu máme dnes? Suchozemský nahý plš, jinak řečeno také slimák, není pro většinu z nás zrovna oblíbeným zvířátkem. Mnoho lidí se slimáků štítí. Ale co když vám řeknu, že existují i svítivě růžoví slimáci? Budou se vám pak líbit trochu víc? Na růžového krasavce narazíte pouze v Austrálii a dokonce jen na jednom konkrétním místě. Na svazích australských Alp v národním parku Mount Caputar. Je to celkem obr, je dlouhý zhruba 20 cm a objeven byl teprve nedávno, v roce 2013. Získal samozřejmě složitá latinská jména, ale říká se mu i růžový slimák z Mount Caputar. Žije ve výškách kolem 1500 metrů nad mořem. Kolem rostou sněžné blahovičníky a možná právě

Díky nim má tenhle slimák růžovou barvu. Přes den se totiž ukrývá před teplem na zemi v seschlém popadaném listí z těchto stromů, které má v suchém stavu červeno-růžovou barvu. Možná jde tedy o dokonalé maskování. V noci a brzy ráno jsou však slimáci venku, lezou po okolních blahovičnících a živí se plísněmi a mechy. Chladnější prostředí a vlhko, které vyhaslý vulkán Mount Caputer nabízí, jsou pro růžového slimáka ideálem. Nemá přirozené predátory, ale i tak se ocitl na seznamu ohrožených druhů. Vzhledem ke globálnímu oteplování se totiž bude jediné prostředí, kde slimák žije, proměňovat, což by ho nakonec mohlo zahubit. To by však byla opravdu škoda. Tento živočich totiž není výjimečný jen svou barvou a tím, že žije jen na jednom místě na světě. Zajímavé je na něm také to, že je opravdu prastarý. Pohyboval se na Zemi už před miliony let. Sopečná erupce Mount Caputer vytvořila prostředí, kde žilo mnoho nejrůznějších živočichů v dokonalé izolaci roky a roky. Slimáci navíc hrají velmi důležitou roli v ekosystému. Proměňují rostlinnou hmotu na půdu bohatou na živiny, ve které se mohou rodit mnohé rostliny. Zároveň jsou nenahraditelnou součástí potravního řetězce. Až uvidíte tohoto jedinečného tvora na fotce, určitě vás zaujme. V roce 2019 po ničivých australských požárech se přitom vědci domnívali, že možná vyhynul, protože přišel o velkou část svého přirozeného prostředí. Naštěstí k tomu nedošlo a stále je možné růžového slimáka z Mount Caputer spatřit i naživo. Tato oblast je domovem i mnoha dalších podivuhodných živočichů. O některém z nich si povíme zase někdy příště. Moji milí zvídavci, pokud chcete o svítivě růžových slimácích někomu vyprávět, ale nestihli jste si všechno zapamatovat, tak nevadí. Už teď si to na webu Rádia Junior můžete poslechnout znovu, kolikrát chcete. A pokud vás napadá nějaká zajímavost, o které moc lidí neví, tak mi určitě napište a třeba se objeví v nějakém dalším dílu zvídavce. Tak ahoj!

Holky a kluci v klubu Rádia Junior si dneska povídáme o typech na podzimní čtení. Naposledy připomínám, že si můžete zasoutěžit taky o knížku Útulek záhad, když napíšete tip, jakou knížku by si měli přečíst ostatní a proč, taky doplňte svůj e-mail a celé jméno na radiojunior@rozhlas.cz. A já mám tady poslední nebo jeden z posledních tipů, protože určitě jsou i tací, kteří se dosud nestali knižními fanoušky. To se úplně v pohodě stát může. Nebo spíš, nechci říkat knižními fanoušky, ale spíš se nestali fanoušky čtení obecně. Pro tyhle lidi je tady samozřejmě varianta audioknížka. Co takhle poslouchat další díl Percyho Jacksona, Správnou pětku, nebo třeba nějakou knížku Mumínku od Tove Jansson. Mumínci jsou vždycky skvělá podzimní volba, protože v hodně dílech je krásná podzimní atmosféra, třeba v knize Pozdě v listopadu, ale i v jiných. Nebo běžte na náš web radiojunior.cz a vyberte si nějakou pohádku, čtení na pokračování nebo rozhlasovou hru a zaposlouchejte se. Určitě si vybere každý. Tak užívejte podzimní pohodu, nebuďte smutní z toho, že se brzy stmívá a venku už není tak moc hezky. I tak se dá totiž čas strávit moc příjemně.

0: Máte rádi zvířata?
1: Pozorujete je v přírodě?
0: Máte zvíře doma?
1: Zkoušíte někdy zkoumat jeho duši a víte, kdy a proč je v pohodě?
0: Tak to se budete cítit super mezi námi zvířaty.
1: Lidský a zvířecí svět se potkají na Rádiu Junior každé úterý ve 3 hodiny odpoledne a v repríze v sobotu v 7 večer.
0: Zvířecí hosty a k ním odborníky, ošetřovatele, ochranáře, trenéry a chovatele zve do nového pořadu Mezi námi zvířaty Veronika Hájková.
2: Holky a kluci, je to zase tady, blíží se nám druhá a dneska poslední vzkazovna. Budu hrát zase dvě písničky podle vás. Teď si teda dáme píseň Sny od Jonyho a potom už budou dva songy podle vás. Tak pište svoje tipy na vzkazovna@rozhlas.cz. Můžete to doplnit i nějakým vzkazem pro kamaráda, rodinu nebo prostě jenom tak pro sebe, pro radost.

0: Ronet. Vzkazovna Rádia Junior.
1: První písnička na přání druhé vzkazovny bude song Perpetuum mobile od Evy Farné a tuhle písničku si přeje Tom a přeje si pro svoji ségru Elišku, která má dneska narozeniny. Tak Eli, všechno nejlepší za Rádio Junior a užij si písničku. Yeah.

No a další písnička na přání bude song od Billie Eilish. Mě psala Emilka, že by chtěla písničku Ocean Eyes pro všechny z její staré školy, kterým chce vzkázat, že se jí strašně stýská, jenomže my bohužel Ocean Eyes nemáme. Takže protože jsem sice Emilce napsala, aby něco jiného navrhla, ale asi to nestíhá tak rychle odepsat, tak jsem vybrala jinou písničku od Billie Eilish. Doufám, že i ta se bude líbit. Vybrala jsem Birds of Feather, je taková jemňonka, tak doufám, že nahradí Ocean Eyes a doufám, že si Emilko hezky v nový škole zvykneš, ale chápu, že ti stará chybí, ono je to vždycky náročný tady ty změny a začátky nový, tak pouštím písničku pro všechny z Emilčiny staré školy.

0: ukazovna. Celé odpoledne, každou hodinu na Junioru.
1: Naše společné odpoledne se pomalinku blíží do velkého finále, no a tím je hodinový rozhovor s naším dnešním hostem. Do studia za mnou dorazí Petr Hýř, hasič. Proč si vybral zrovna tuhle profesi, co ho na tom baví, co všechno už musel řešit, jak se zachovat při krizových situacích a u čeho zasahují hasiči nejčastěji, na to všechno se ho budu už za chvilku ptát. Vy si ale teď můžete udělat tu správnou podzimní pohodičku, protože právě začíná čtení na pokračování. Dnes nás čeká třetí díl seriálu Já to nechápu. Já to nechápu, říká 12-letá Tony a myslí tím doslova všechno. Rodinu, kamarády a především lásku. Ta je totiž často složitější než milion čtvrtletek z matematiky. Stačí ale kámoška na telefonu, pár trapných poznámek, potrhlé prase jménem Morpheus a ten pravý je rázem na světě. Co se bude dít? Poslouchejte. Čtení s názvem Já to nechápu právě začíná.
2: Rádio Junior, čtení na pokračování.

0: Lucičko, tak jak se máš?
1: Jo, jde to.
0: Vypadáš trochu pohuble, broučínku.
1: To se ti jenom zdá.
0: Stáňa mi říkala, že jsi byla na narozeninový oslavě. Zkamarádila ses tam s někým. Co, Toničko?
1: Nevím. Nemám ráda, když se mě tátova přítelkyně Sabina ptá na moje kamarády nebo na cokoliv z mýho života. Vždycky se ptá tak divně, nepřirozeně, jako kdyby mi bylo 5 let a pořád jsem si myslela, že dárky nosí Ježíšek.
0: Máš tam konečně někoho, s kým by si mohla hezky hrát?
1: S kým bych si mohla hezky hrát? To jako vážně? Nevím, fakt nevím.
0: A co jste dneska měli k obědu? Co ti Stáňa uvařila?
1: Hele, Sabino, nezlob se, musím končit. Tak čau, pozdravuj všechny. Vlastně jsem Sabině neřekla pravdu. Na té oslavě jsem si našla novou kámošku. S oslavenkyní Kristy jsme si docela padli do oka. Její starší brácha Ole je sice nudnej šprt, co furt míchal nějaký divný chemický nápoje a pořád nás chodil otravovat. Ale to se vstřebá. Kristy je spíš tichá a moc se nebaví. Ale když se rozmluví, jeden nestačí zírat, co všechno z ní padá za věci. Na oslavě mi říkala, že prej už má kluka, o 2 roky staršího. Jmenuje se Michal, ale říká si Majky. Je prej hrozně hezký a chodí se svýma kámošema do toho malýho skateparku za městem. Nahlas jsem to teda neřekla, ale podle mýho to žádný skatepark není. Spíš jen vybetonovaný plácek s jednou malou rampou. Tenhle skatepark tu postavili, aby místní děcka měla zábavu a vyvarovala se problémů. Ale že právě skatepark může být zdrojem problémů, to asi nikoho z těch koumesů, co o tom rozhodujou, nenapadlo. Tony, musíš tam jít se mnou, doprošovala se mě celý dopoledne. Ani mě nehne, stála jsem si za svým. Bude tam vedro a spoustu lidí, co neznám. Prosím, prosím, fakt pojď, nechci tam jít sama, škemrala Kristy dál. Já to fakt nechápu, Kristy, vůbec mě to nezajímá. Jsou to jen barevný prkínka na kolečkách. Nebude tam jenom Majky, ale i další kluci. A některý z nich jsou fakt hezký. Jeden vypadá jako Johnny Depp. Cože? Říkal tady někdo Johnny Depp? Kristy, a který je ten tvůj Michael? Zeptala jsem se a koukala na partu kluků, který mu mohlo být tak mezi 10 a 15 lety. Kde se jich tady v tom zapadákově tolik vzalo? Fakt záhada. Možná je to s klukama podobný jako s komárama. V létě se jich najednou odněkud vyrojí hromada. Člověk se jich nemůže zbavit a v zimě jako když utne. Je to ten černovlasej s lepkou na skejtu. A není to Michael, ale Majky, řekla Kristy a tak divně si povzdechla. Pořádně jsem si ho prohlídla, takovej normální kluk. Na ulici bych si ho asi nevšimla, ale tak vlastně docela hezký. Dlouhý černý vlasy, ale vypadá trochu jako namachrovanec. S takovejma bejvá těžký pořízení. A hele, dobrá otočka. A nebo se tomu říká salto? Na tom skejtu mu to fakt docela jde. Víš, který kluk by se ti mohl líbit? Tamten, řekla Kristy a ukázala na kluka v červený košili. Chvilku jsem se na něj dívala, abych zhodnotila, jestli má Kristy pravdu. To je podle tebe ten Johnny Depp? Obrátila jsem se na ní. No, dobře, tak jsem si trochu vymýšlela, ale je fakt moc fajn. Vlastně měla pravdu, vypadal docela roztomile. A najednou ten kluk fakt blbě spadl. Najel na rampu, zkusil otočku. Nejdřív to vypadalo vážně hustě, ale pak se začal v hodně špatný poloze přibližovat zemi. Jako kdyby měl z ničeho nic o 20 kilo víc a ten skate už ho dál prostě nepustil. A nakonec spadl jako pytel brambor přímo na obličej. Řval a svíjel se na zemi. Tak jo. Je jasný, že tenhle kluk má do Johnnyho Deppa tak daleko jako náš Morpheus a že to moje životní láska asi nebude. Zdálo se, že ho to vážně bolí. A co udělali ti jeho takzvaní kámoši? Všichni ustoupili o krok dozadu a začali se nervózně chechtat a předstírali, že se jich to vůbec netýká. Bože, to jsou ale nedospělí jelita. S Kristy jsme se na sebe pohoršeně podívali a rychle vyrazili k tomu zraněnému klukovi. Cestu nám ale zastoupil Mikey a už ho zvedal na nohy. Jsi v boho? Zeptal se ho.
2: Jo, jsem. Asi jsem si zlomil nos.
1: No, tak hlavně, že nemáš vymlácený zuby. Co by ses nedoplatil, řekl Mikey a Kristy vyprskla smíchy.
3: Ty jo, Mikey, ty jsi fakt tak hrozně vtipnej.
1: No, nevím. Sice bylo hezký, že tomu zraněnému jako jedinej pomohl, ale upřímně zas tak vtipný to nebylo. Podobný joke mívá můj táta. V ten moment se na nás Mikey otočil a konečně si nás všimnul. Čau, holky.
3: Mikey, ahoj. Čau, nazdárek.
1: Řekla Kristy a pak celá zrudla. Potom, co se ona takhle strapnila, jsem se rozhodla, že pro všechny případy radši ani zdravit nebudu.
3: Dobrý skate? Máš na něm lepku jak z hororu.
1: Řekla jsem jen tak mimochodem. Ty jsi od té trhlý ženský, co má to mini prase, že jo?
3: Moje teta Stáňa je sice skvělá, ale trhlá se mi zdá dost, takže jsem přikývla.
1: No fakt, kdo si pořídí mini prasátko a pojmenuje ho Morpheus?
3: Zajímají tě skejty? Jestli chceš, klidně sem přijď zítra v 7. Naučím tě základy. Moc ráda přijdu, vyhrkla najednou Kristy.
1: Jo, jasně, řekl Mikey zaraženě. No tak přijďte klidně obě dvě. Pak se otočil a vyrazil zpátky na rampu a ještě dodal: a vemte si sebou helmy, ať nedopadnete jako tenhle smolař. Nechci vás mít na svědomí.

A tak jsme pak celý druhý den strávili u Kristy doma a řešili Mikeyho. A ty, hele, zeptala jsem se opatrně, když jsme stáli před velkým zrcadlem u nich v obýváku. Na skřínce asi milion sponek, gumiček a hřebenů a obě jsme se snažili nějak pěkně učesat. Neměla jsem ale dojem, že by mi česání jakkoliv pomáhalo. Pořád jsem vypadala jako hodně zanedbaný vrabčák. Já myslela, že s tím Mikeym chodíš. No, však jo, chodím, řekla Kristy docela dost nepřesvědčivě. Nevypadalo to tak. No, ale je to tak. Jak myslíš? Odpověděla jsem lhostejně, ale věděla jsem, že mi Kristy neříká pravdu. No co, každej občas kecá. A kdo nekecá, ten kecá nejvíc. Zatímco já jsem se snažila vytvořit na hlavě něco, z čeho by mi na všechny strany netrčely chomáče vlasů, Kristy si na hlavě stvořila cosi, co vypadalo jako dvouposchodovej drdol, za který by se nemusela stydět ani britská královna. Jak to dělá? Že má vlasy tak krásně uhlazený a nikde jí netrčí nevzhledný prameny jako mě? Za to určitě můžou ty její severský kořeny. Začal se okolo nás podezřele motat její brácha, Ole. Je trochu divnej, hraje si s chemickýma přísadama nebo co, takže celý barák smrdí po prskavkách. A má pyhy a křivý zuby, na který ale prej nosí hrozně neviditelný rovnátka, takže jednou bude mít zuby jako perličky, což mi každou chvilku jen tak mimochodem předhazuje, jako kdyby mě to mělo snad zajímat. Co děláte? Posadil se na pohovku a koukal na nás. Můžu jít s váma? Nudím se. Kristy se na něj pohrdavě podívala. V žádném případě, pizi zubko. Náhodou, zubařka říkala, že až mi sundá rovnátka, budu mít zuby jako perličky. Obořil se na ní Ole, ale Kristy už mu nevěnovala pozornost. Tak co? Jak vypadám? Obrátila se na mě dychtivě. Asi chce na Mikeyho fakt zapůsobit. Tvůj drdol je pravý umělecký dílo, řekla jsem uznale. Pak jsem se podívala na svůj odraz v zrcadle. Můj vypadá jak vrabčí hnízdo po fakt silný bouřce. Vizuálně se podobá spíš hnízdu bažantů, ozvalo se ze sedačky. Staví si hnízda na zemi v husté vegetaci. Tvoje vlasy by jim jako stavební materiál určitě vyhovovaly. Cože? Slyšela jsem správně? Ole právě nazval moje vlasy hustou vegetací, ve který by se mohly usídlit bažanti? Moje sebevědomí právě kleslo z nuly na minus milion. Bože, ten Ole je vážně děsnej a jeho zuby taky. Duh.

0: 20s.
1: Máme tady vyhlášení naší soutěže, holky a kluci. Soutěžili jste dneska o knižní novinku, první díl nové série Útulek záhad, kterou nám do soutěže věnovalo nakladatelství Albatros Media. No a o čemže knížka bude? Když se do malého města přistěhuje tichá a nesmělá Petra, stane se trnem v oku místního šikanátora. Zdá se, že dívka nemá šanci najít si v novém prostředí kamarády, dokud se k ní nepřidá odvážná Karolína. Mezi dívkami vzniká přátelství, které je zavede do tajemného psího útulku. Když k něm přibude i Zuzana, vznikne trojice, která se rozhodne odhalit, co má podivný správce útulku za lubem a co se skutečně děje s jeho psy. Překonají dívky svůj strach a usvědčí podvodníka dřív, než bude pozdě? Abyste tuhle knížku vyhráli, měli jste napsat tip na knížku, co si mají ostatní přečíst teď na podzim a proč zrovna tuto. No a knížku Útulek záhad si určitě přečte Emilka Dolečková, která vyhrává. Napsala nám jeden super tip a já vám ho teďka přečtu. A Emilko, tobě moc gratuluju. Emilka dává tip na průšvihářky z Dragomirovy akademie a píše, myslím, že k podzimu se docela hodí, líbí se mi, protože má 400 stran, je napínavá, je napsaná hodně do detailů a někdy nechci přestat číst, protože má propracovaný příběh a odehrává se na světadílu Doví, přesněji v Ilírii a na začátku se to odehrává v Toraku. To je místo, ve kterém se Marie narodila a poté, když zkazí svému bratrovi výjimečný den, tak se ráda rozhodne, že půjde na 6 let do Akademie pro problémové dívky. Tam si najde kamarádky, ale celou Ilírii obklopuje děs, tedy mrak, který po sobě zanechali čarodějnice. Učitelky jim však neříkají úplně pravdu. Takhle to popisuje, láká vás na to. No a já si myslím, že to zní úplně bezvadně, že je to super tip, o kterém se krásně Emilka rozepsala, takže ještě jednou gratuluju k výhře a myslím, že si dnešní výhru hodně zasloužíš.

0: Junior. Ahoj všichni, posloucháte čtvrteční klub Rádia Junior s Evou. Čtvrtek patří lifestylu, takže životnímu stylu. No a naším dnešním hostem je Petr Hýř, hasič. Petr je povoláním hasič. Proč si vybral zrovna tuhle profesi? Co ho na tom baví? Co všechno už musel řešit? Jak zachovat při krizových situacích klid? A u čeho zasahují hasiči úplně nejčastěji? Na to se ho budu už za chvilku ptát. Ahoj Petře, díky, že jsi přišel k nám do studia Rádia Junior.
1: Ahoj, ahoj.
0: Úplně ta úvodní otázka, na tu se ptám každýho hosta, co sem dorazí. Co by holky a kluci, co nás právě poslouchají, měli o tobě takhle na úvod vědět a nezaznělo to tady v tom úvodu, kde vlastně zaznělo jenom to, že jsi hasič?
1: Takže k tomu krátkému úvodu. U hasičů jsem skoro 5 let. Pracuju tam vlastně na pozici hasiče strojníka, což je vlastně v praxi to, že na ten zásah nesedím jenom vzadu, ale někdy jsem i za volantem.
0: Uh-huh. Tak my si dáme první písničku a pak už mám na Petra spoustu otázek, aby jsme se dozvěděli něco víc o hasičích.

0: V dnešním klubu Rádia Junior si budu povídat s profesionálním hasičem Petrem Hýřem. Ty jsi výjezdový hasič, což předpokládám znamená, že vyjíždíš k případům. Jaký jsou teda ještě všechny další typy hasičů?
1: Takže takový základní dělení je právě na výjezdové hasiče, kteří pracují 24-hodinovou směnu a následně mají 48 hodin volno. Ta druhá skupina, tak to jsou vlastně hasiči, kteří pracují v kanceláři, ty chodí klasicky od pondělí do pátku a mají 8-hodinovou pracovní dobu.
0: Takže děje se i někdy, že třeba když už člověk je starší, ale pořád chce být u hasičů, že potom přejde na toho hasiče v kanceláři, když už je mu třeba, já nevím, 60 a už prostě se na to necítí, tak jako děje se to, že tam někdo takhle zůstane dlouho a pak se přesune z toho akčního hasiče, kterýho si všichni představujeme, do toho, který tam má tu klasickou pracovní dobu?
1: Určitě se to stává, ale tím, že těch výjezdových hasičů je podstatně víc než těch hasičů, tak co jsou v kanceláři, tak samozřejmě na většinu nevyzbyde.
0: Chápu. No a jak probíhá takový obyčejný den, kdy třeba nemusíte výjíždět? Děje se to často, že za službu není žádná výjížďka?
1: Tak tohle je opravdu nepravidelný. My se řídíme dle denního řádu, to znamená, že když není žádný tady ten výjezd, tak v 7 hodin probíhá to střídání směn, kde si převezmeme techniku, následně si řekneme, co nás na té směně čeká a jdeme na to. Obvykle to znamená vlastně nějaká teoretická nebo praktická příprava, což znamená různý školení, řešíme, jak správně postupovat při zásahu, jak v případě nutnosti poskytnout první pomoc a tak. Z té praktické části třeba zmíním tu činnost, co se děje právě ve čtvrtek, tak to je vlastně nějaká údržba a zkouška veškeré techniky, veškerých agregátů, elektrocentrál, pil, čerpadel a tak různě. Zmíním i fyzickou přípravu, což znamená, že o pracovní dobu můžeme jít cvičit do posilovny, což si myslím, že je benefit, který v práci jen tak nikdo nemá.
0: No, to je pravda. Takže tohleto je vlastně ten režim, který probíhá, když neprobíhá výjezd zrovna. No ale mě by zajímalo, co tě na téhle práci vlastně ze všeho nejvíc baví?
1: Tak rozhodně mě baví ta různorodost. Sice jsem zmínil nějaký denní řád, ale každý den je naprosto jiný. Většinou ten náš program právě naruší nějaký ten výjezd.
0: No a co musí všechno následovat, aby se člověk fakt mohl živit hasičem? Tak prostě nějak se proto rozhodne z nějakého důvodu a co potom následuje?
1: Tak je to celkem náročný proces. Trvá to, ale výsledek vždycky stojí za to. Takže člověk musí podat žádost jako do každý jiný práce a následně musí absolvovat fyzické testy, což spočívá v tom, že musí uplavat 200 metrů v bazénu za předem určený čas. Zřejmě nějaký minimum je 4 minuty a 50 vteřin a snad nejlepší čas je 3:50. Následuje nějaká ukázka síly, což znamená kliky a lexedy. Tam je snad maximální počet kliků 32 a minimum 15. U lexedu je to dost podobně. Když tohle to vlastně absolvuje ten uchazeč, tak jde na psychologické vyšetření a zdravotní prohlídku, kde ho vlastně rozeberou úplně na součástky. Jedná se o rozbor krve, měření EKG, kontrola na ušním, očním, krčním, kontrola nervové soustavy a vlastně posouzení celkově toho pohybového aparátu jako takového. A když tohle všechno absolvuje úspěšně, tak vlastně ještě furt není jistota toho, že se těm hasičům dostane, protože někdy samozřejmě to místo jako není. Tím pádem se dostane do nějakého pořadníku a až teprve nějaký hasič odejde z té svojí pozice, tak teprve potom kontaktuju toho uchazeče, který třeba v mém případě to bylo, že jsem čekal 3/4 roku na to, než jsem vůbec dostal tu možnost se tím hasičem stát.
0: Aha, to je zajímavý. No a musíš si rovnou i napsat, jako v jakém to chceš mít regionu, nebo prostě seš na pořadníku a můžou ti říct, že se uvolnilo místo úplně na druhém konci republiky a ty jako to buď vezmeš, nebo ne?
1: No, vždycky si člověk dává tu přihlášku někam na ten daný kraj, respektive do toho daného okresu, takže ten výběr těch stanic víceméně je určený, ale není to vlastně jako pravidlo toho, že když jsem nebo žiju v Litoměřicích, tak budu 100% hasič v Litoměřicích.
0: Jo. No a v čem musí ten člověk vlastně vynikat, jaký musí mít vlastnosti, aby se dobře hodil na tohle povolání? Tak už jsme zmínili nějaký ty fyzický i jako psychický testy, kterýma musí projít, ale jsou ještě nějaké jako další věci, co bys tak vypíchnul?
1: Dost lidí si hasiči vybaví jako ty borci z plakátů samozřejmě.
0: No to je jasný.
1: Ty svalnatý obry, který vyhrávají v soutěže v kulturistice, ale samozřejmě to tak není. Jsou to jako obyčejní kluci nebo chlapy, kteří nějakým způsobem chtějí pomáhat lidem.
0: No a musí být hodně odvážný ten člověk, nebo je nějaká opravdu jiná kvalita, která je úplně to nejdůležitější, co musí mít?
1: Tak odvaha je jednou z těch hlavních vlastností, to bez pochyb, ale myslím si, že to je spíš o tom koktejlu těch vlastností. Mm-hmm. Člověk prostě musí chtít pomáhat, musí spolupracovat s těma lidma a samozřejmě mít vlastně kuráž to vůbec jako dělat. Není to jen tak pro někoho.
0: To je mi úplně jasný. Než si dáme další písničku, tak jsem se chtěla zeptat i na častý stereotyp o hasičích, ale teď mám trochu pocit, že už si tak jako by jeden z nich taky naznačil, že to jsou prostě jenom takový ty namakanci přesně z plakátů a že to asi nemusí být jenom oni, že to můžou být prostě kluci normální, který tím projdou. Ještě něco dalšího, co si my lidi často představíme špatně, když se řekne hasič?
1: Určitě jeden stereotyp je samozřejmě zásah na kočičku na stromě.
0: Že je to častý.
1: No přesně tak, že je to častý a jak jsem zmínil, jsem u hasičů 5 let a vlastně žádný takovýhle zásah jsem...
0: Ještě se nesundoval kočičku.
1: Bohužel neměl.
0: Chápu, že pro nás lajky je to jako spíš vtipný, že jo, ale zároveň chápu, že ani asi pro vás by to nebylo moc vzrušující jenom sundávat kočku ze stromu, takže jsem ráda, že si to ještě nemusel absolvovat. My si dáme další písničku a pak si s Petrem budu povídat dál.

0: klubu si dnes povídám s hasičem Petrem Hýřem. Teď jsme si tak jako říkali, co se děje, když se člověk těm hasičem teprve stává, nebo co se právě děje, když není ten výjezd, ale teď jdem do akce. Co se přesně děje ve chvíli, kdy zazní na stanici poplach a je výjezd?
1: Takže když zazní poplach, tak máme přesně 2 minuty na to vyjet. V praxi to znamená, že cokoliv děláme, tak to musíme nechat a běžet co nejrychleji k autu. Všichni máme v šatně připravený nějaký zásahový oděv, znamená, že si oblíkneme kalhoty, bundu, boty a helmu si obvykle nandáváme až v autě, aby jsme se nezdržovali. Co se týče strojníka, což je ten člověk, který je vlastně za volantem, tak tu helmu si nenasazuje, protože by mu překážela při řízení. Většinou dostaneme základní informace o tom, kam jedeme, případně nám sdělí člověk na operačním, co nás třeba čeká, nebo prostě nám přiblíží ty informace jako takový. Víme například, že jedeme na autonehodu, na požár, pomoc sanice při manipulaci s pacientem, nebo tak něco. Nebývá zvykem, ale že bychom měli nějaký konkrétní údaje o tom, že kolik aut třeba je v té autonehodě, co konkrétně hoří a tak.
0: To se buď dozvíte v průběhu, když tam jedete, nebo prostě až na místě.
1: Jo, přesně tak.
0: No a co se tak jako člověku honí hlavou, když už sedí v tom autě, ví, že, jakoby, že k někomu jede, kdo potřebuje pomoc, nebo prostě přesně, jak si říkal, dostane ty zhruba informace, jestli je to požár nebo autonehoda, tak co prostě se ti v té hlavě honí?
1: Mně konkrétně najede adrenalin v ten moment a vlastně přepínám do toho pracovního nasazení. Každý hasič ví, co v konkrétní situaci má dělat, samozřejmě těch školení a těch tréninků absolvujeme právě mimo výjezd spoustu. Tím pádem jsme, nejme tomu, na každou tu situaci připravení, ale samozřejmě každá ta situace není stejná, takže musíme nějakým způsobem improvizovat.
0: No a věřím, že před těma 5 lety, když jsi začínal, tak asi třeba nebylo tak jednoduchý, že jasně, ten adrenalin hodně podle mě pomůže člověku, ale zároveň si myslím, že jsi asi nemohl úplně hned vymazat na začátku, že ti prostě začne zrychleně bušit srdce, že prostě nejseš úplně v zenovém klidu, protože jedeš třeba k něčemu fakt vážnému, nebezpečnému, nebo minimálně si to tak představuješ, dokud tam prostě nedorazíš. Tak jak se dá zachovat ten klid? Protože to určitě na téhle profesi je hodně potřeba.
1: Tak s klidem jako takovým si myslím, že mi nejvíc pomohli kolegové, kteří už tam byli nějakou dobu a vlastně už věděli, co se má dít, nebo respektive připravili mě na tu danou situaci a když to řeknu tak jako hezky, tak mě vodili za ručičku a snažili se mi jako ve všem vystříct a trochu mi pomoct. Samozřejmě to není tak, že přijdeme na zásah a nikdo nekomunikuje s nikým a každý, že ho pracuje sám, to určitě ne. U hasičů funguje vlastně tak souhra dvojic, kdy vlastně do každého zásahu nebo do každé situace jde člověk vlastně se svým parťákem. Nikdy se nestane to, že by člověk šel do nějakého požáru hasit sám nebo vyprošťovat lidi vlastně z nějakých autonehod. To rozhodně takhle nefunguje. Takže rozhodně to není v tom těžký v tom, kdy vlastně se jako soustředím jenom sám na sebe a nikdo jiný mi nepomůže.
0: A věřím, že je to asi tak, že nikdy někdo, kdo začíná, nedostane do dvojice taky začátečníka, ale dostane někoho zkušenějšího, kdo ho tím prostě provede.
1: Přesně tak. A samozřejmě to není o tom, že každý zásah vlastně řeší jenom ta jedna dvojice. Jsou samozřejmě náročnější zásahy, ale jsou samozřejmě ty jednodušší, kde se dá nějakým způsobem vyzkoušet ten novej hasič, jak vlastně pracuje ve stresu a tak.
0: Jo. No a spolupracujete teda hodně, máte ty dvojice, máte rovnou rozdělený dopředu při jakých různých výjezdech, co která dvojice dělá, že to víte dopředu, nebo tam prostě dorazíte, vidíte to a rovnou se to rozdělí, někdo, kdo to vede, to rozdělí, nebo jak to funguje?
1: Tak nějakým způsobem to předem rozdělený je. Vlastně když sedím na určitém místě v tom autě, tak dopředu vím, kterou hadici si mám vzít sebou, jaký nářadí budu třeba obsluhovat nebo něco takového, to jako určitě takhle funguje. Ale samozřejmě ta praxe je různá, vzhledem k tomu, že to bude nějaký banální prostě výjezd, kdy vlastně budeme hasit třeba jenom nějaký koš hořící, tak to, že sedím zrovna v pravou okna, neznamená to, že musím vzít vlastně tady těch 10 hadic a prostě vše možný nářadí. Samozřejmě velitel zásahu určí ty věcní prostředky, který vlastně člověk má jako přinést.
0: Mm-hmm. Potom ale samozřejmě, i když každý ví, co a jak, tak prostě přesně, jak jsi říkal, když nevíte přesně, jak to tam bude vypadat a zjistíte to v tu chvíli, tak nějaká míra improvizace tam je asi vždycky, že jo?
1: Jo, to určitě. Samozřejmě každý zásah je trošku jiný. I když máme naučený nějaký postupy, tak samozřejmě nikdy se to nevleze do té škatulky na 100%.
0: Už jsi říkal, že ke kočičkám na tvojí stanici jste teďka 5 let nevýjížděli, ale k čemu teda se výjíždí nejčastěji z tvý zkušenosti?
1: No, na to se těžko odpovídá, protože vlastně třeba v zimě jsou to jednoznačně autonehody, kdy lidi neodhadnou stav vozovky, svoje nějaké schopnosti a že autonehoda je samozřejmě na světě. Když si řekneme, že co se stane třeba, nebo co je nejčastější v létě, tak samozřejmě bývá sucho a jsou tam požáry. Špatná manipulace vlastně s nějakým ohněm, častokrát někomu uteče, že jo, táborák prostě a už hasiči jedou.
0: Teďka je taková jakoby dvojí otázka. Jedna je, co je jakoby úplně největší rutina, co to jakoby možná se trošku dabluje s tím, kam vyjíždíte nejčastěji, ale co je prostě úplně takový jako běžný zásah, kdy prostě už každý přesně ví, a pak naopak na druhou stranu, co je úplně jako výjimečný, co jsi zažil prostě párkrát za těch 5 let.
1: Tak rutina, to asi nemůžu říct, že se jako děje, samozřejmě jsou jednodušší ty zásahy a jsou častější. Co se týče třeba pomoc z toho pacienta sanitce, tak to se jako děje často, samozřejmě to jako v vozovkách to nejsnažší, ale samozřejmě se to kdykoliv může zvrhnout v to, že vlastně ten pacient začne nějakým způsobem kolabovat nebo nespolupracuje tak, jak má, a vlastně naprosto banálního odnesení.
0: Se to může proměnit na něco extrémního, chápu.
1: Přesně tak. A co se týče té výjimečnosti, tak bych zmínil znovu a opět ty autonehody a ty požáry, protože i když člověk prostě byl xkrát na nějakým takovýmhle zásahu, tak nikdy nejde na úplně to samý a vždycky je to prostě výjimečná situace. Nikdy to není tak, že si řeknu, jo, vlastně hoří jenom louka, to se vlastně nic nemůže stát a všechno to vyřešíme do pár minut. Jo, můžou se změnit povětrnostní podmínky, což se mi už taky jednou stalo, když jsme vlastně si řekli, že to bude, jak ty říkáš, rutinní záležitost, ale vlastně fouknul vítr a prakticky jsme museli utíct před tím ohněm jako takovým a vlastně přemýšlet o jiný strategii.
0: Nějaká úplně nejkrizovější situace za tvých 5 let u hasičů?
1: Nejkrizovější nebo nejkrizovější, já bych zmínil možná jeden z těch mých prvních výjezdů, kdy to pro ostatní kolegy teda byla spíš jako jednoduchá událost, a to bylo vlastně nouzové otevření bytu pro sanitku, kdy jsme jeli vlastně kvůli tomu, že ten pán už 14 dní na nikoho nereagoval. Tím pádem jsme jako mysleli, že vlastně došlo na to nejhorší, takže jsme se do toho bytu dostali. Nějakým způsobem jsme ho začali prohledávat. Já samozřejmě vzhledem k tomu, že jsem neměl žádný zkušenosti, tak jsem se opravdu jako bál.
0: No, chápu.
1: No a nakonec se přišlo na to, že prostě pán je akorát nemocnej a vlastně úplně jako jenom nereagoval.
0: Právě, jenom prostě si tam odpočíval a prostě se nevozval.
1: Přesně tak. A je to jako, samozřejmě je to jako sranda a všechno, ale v tu chvíli, když toho člověka, že jo, někdo v 14 dní hledá, tak si neřekne, když vlastně jenom se mu vybil telefon.
0: No,
1: to už v téhle době určitě, jako kdy všichni mají telefon a všichni jsou prostě non-stop na něm, tak to není už jako jednoduchý se nikomu nedovolat.
0: To naprosto chápu, ještě navíc, že to třeba někdo starší a tak, tak si úplně umím představit, že už všichni vyšilujou, co se děje. Ty jsi vlastně tady podle mě už pár věcí zmínil, ale možná tahle otázka nám to tak jako hezky shrne. Já si myslím, že většina lidí si přesně vybaví, že hasiči výjíždí k požáru a k autonehodě, ale určitě jsou i druhy výjezdů, o kterém si my lidi často neuvědomujeme, že ho jezdí řešit hasiči, což si přesně myslím, že tady ty nouzové otevření bytů, nebo i to, jak pomáháte sanitce s těma pacientama. To si třeba podle mě lidi moc neuvědomí, že k tomu výjíždí hasiči. Je ještě něco takového?
1: Myslím si, že ještě se jedná o třeba pád stromů nebo nějaký větve na silnici. To si myslím, že taky jako primárně
0: nenapadne jako, že tak někoho.
1: Přitom právě v těch období, kdy vlastně jsou silný poryvy větru nebo tak něco, tak se to děje poměrně často a opravdu se stává to, že jezdíme od jednoho stromu k druhému a třeba prostě celou směnu se jako fakt nezastavíme.
0: No, tak holky a kluci, teď aspoň vidíte, co všechno to obnáší být hasičem. My si dáme další písničku a pak mám pořád na Petra spoustu otázek.

0: Zajímá tě, co je in?
1: Tak poslouchej Trenduj, novou lifestyleovou talkshow o vás, pro vás.
0: Přijít do ní může každý, kdo se nebojí šérovat, včetně tebe.
1: Eva Sinkovičová hosty vyspovídá, proberou, co řeší, co je baví a taky, co zrovna trenduje.
0: Navíc na ně čeká záludný kvíz i rozhlasová výzva.
1: Co myslíte? Daj to?
0: Pust si Trenduj. Každý druhý víkend v 16.00 anebo kdykoliv na webu Rádia Junior.
1: A budeš vědět, co je trendy.
0: Yes.
2: V klubu si dnes se mnou povídá profesionální hasič Petr Hýř. Co je podle tebe, nebo spíš asi vy máte možná i nějaký statistiky, nejčastější důvod, proč vlastně dochází k požárům?
3: Tak ten důvod, si myslím, z mýho úhlu pohledu je vlastně jenom to, že člověk špatně nějakým způsobem špatně odhadne tu situaci, nějakým způsobem prostě odhodí nedopalek z cigarety nebo prostě jenom zkusí sirky, jestli opravdu hořej.
2: A ono jo.
3: Jo, a přesně tak. Teď konkrétně jsme vlastně moji poslední směnu jeli vlastně na požár gauče v bytu, kdy vlastně malý dítě přesně zkoušelo zapalovač a vlastně se jednalo o pár vteřin, pár okamžiků, kdy v nestřežený moment samozřejmě zkusil ten zapalovač a požár byl.
2: Co je pro tebe osobně nejtěžší při zásahu? Je to rychle se rozhodnout, odpovědnost nebo třeba to, co tam v tu chvíli vidíš? Prostě co bereš jako to nejnáročnější, když prostě vyjíždíte?
3: Tak to možná nevím, jestli odpovím správně na tu otázku, ale vlastně nejnáročnější je ten čas po tom zásahu. Protože když člověk jede na ten zásah, tak jak jsem zmínil, prostě přepíná do toho režimu hasiče, do toho hrdiny a musí prostě nějakým způsobem jednat, ať se děje, co se děje, jestli tam jsou zraněný, nebo je to prostě velký požár. To člověk v ten moment to jak nevnímá, ale samozřejmě pak se zastaví na tím výsledkem, respektive nad těma zraněníma, který fakt musel řešit a byly nepříjemný, nebo o co všechno ty lidi vlastně přišli, ať se jedná o majetek, anebo právě o zdraví.
2: Takže se ti děje často, že na nějaký případ ještě dlouho po výjezdu myslíš, nebo už máš nějaký svůj styl, jak si to udělat, aby schodil domů s čistou hlavou?
3: Myslím si, že tou čistou hlavou domů chodím. Myslím si, že to jako nechávám na stanici, protože fungujeme tam furt jako parta, to znamená při nějakým těžkým zásahu dorazíme na stanici a nějakým způsobem si to jako rozebereme úplně běžně jako rozhovor o tom, co se tam dělo, co jsme viděli a tak dále. Myslím si to, že vlastně kdyby to člověk neřešil vůbec a nějakým způsobem to prostě bral jako rutinu nebo jako všední záležitost, tak si myslím, že to je špatně.
2: To si myslím taky a je super, že máte jako tady ten svůj styl, že se o tom prostě popovídáte, proberete to a že vlastně tím si i navzájem jako tak nějak psychicky podpoříte, že jo? Že to není jenom, že se na sebe můžete spolehnout jako ty parťáci v akci, ale i v tom, že si to jako rozeberete. Teď jdem na takový možná trošku víc jako praktický věci, které věřím, že holky a kluky, který poslouchají, budou zajímat. Třeba ta výstroj hasičská, kterou si musíte oblíknout během těch 2 minut, než musíte vyrazit, tak jak je těžká?
3: Už to samotné oblečení je opravdu těžký. Jako helma, kabáta, kalhoty s botama, s rukavicema, tak mají zhruba 8 kilo. Samozřejmě ten materiál je přizpůsobený na to, aby když vlastně vznikne nějaký ten požár, tak vlastně aby samozřejmě se hnedka ten oděv neohořel nebo nechytnul. A samozřejmě ty boty samozřejmě taky to nejsou úplně obyčejný tenisky, ale taky něco musí vydržet. Když si hasič vezme vlastně dýchací přístroj, když jde do nějakého zakouřeného prostředí, vezme si samozřejmě nějakou tu hadici a to nářadí, tak ta váha může být o 20-30 kilo víc.
2: Ty jo, no tak to je hustý. Takže v tom už vám musí být, holky a kluci, jasný, že ty silové testy jsou hodně zásadní, protože než vůbec ani vezmete ještě ty hadice, tak už na sobě máte takovou váhu, že to jako jen tak někdo neunese. No a Potom samozřejmě hasičský auto je podle mě nadupaný všemožným vybavením, tak co všechno se musí do něj vejít? A potom mě ještě zajímá, to je taková podle mě otázka za všechny naše kluky, co teď poslouchají, protože mě by jinak asi úplně nenapadla, jestli jsou různý typy hasičských aut a který je třeba to nejlepší. Tak jsem to tak jako řekla obšírně, tak klidně začni tím, co všechno se do toho klasického hasičského auta musí vejít.
3: Takže do klasického hasičského auta se samozřejmě musí vejít nádrž na vodu, kde je několik tisíc litrů vody. To je samozřejmě takový základ. Pak tam jsou hasičské hadice, proudnice, která vlastně umožní tomu hasiči regulovat ten průtok vody a je tam nějaký čerpadlo. Dále v další té roletě nebo té přihrádce, nebo jak to chceme nazvat, tak je tam nějaký vyprošťovací nářadí, což jsou hydraulické rozpínáky, nůžky, vlastně veškeré věci, které potřebujeme při autonehodách. Když je člověk zaseklý v tom autě, nějakým způsobem si musíme pomoct. Dále je tam vlastně nějaká detekční technika, ochranné prostředky. Je tam samozřejmě ten dejcháč, jsou tam detektory různých plynů. A samozřejmě je tam i zdravotnické vybavení, což obsahuje třeba páteřovou desku, nějaký rukavice a lékárničku jako takovou.
2: No a který pak z těch aut, jestli máte víc modelů, je takový nejvíc jako nejvíc hustácký nebo nejlepší, jak to mám říct?
3: Tak to záleží na úhlu pohledu. Mě třeba hrozně fascinuje žebřík jako takovej, respektive to auto, který je schopný vysunout ten žebřík až do 40 metrů.
2: Tak to je hustácký.
3: A prvně jsem teda měl nějakým způsobem ne strach, ne obavy, ale byl jsem trošku nervózní, protože přeci jenom těch 40 metrů je fakt vejška a člověk tam vlastně se jenom tak jako nekochá, že jo? Že když někam přijede, tak vlastně tam ještě v té vejšce musí pracovat, což není kolikrát úplně nejpříjemnější.
2: No a bál ses někdy předtím vejšek nebo jsi s tím nikdy neměl problém?
3: No, bál jsem se vejšek, no asi musím říct, že jo. Ale samozřejmě člověk prostě jak to zkouší každou tu směnu a vlastně dostává se do těchto situací častějiš a častějiš, tak je to vlastně lepší a lepší.
2: Teď budou takové praktické otázky pro nás lidi, kterým se můžou stát ty situace, při kterých se potom setkáme s těma hasičema, co tam dorazej. Tak co je třeba nejčastější chyba, kterou lidi dělají, když už se něco stane? Jako myslím to, jestli začnou prostě zmatkovat, volají pozdě, nebo naopak moc brzo, prostě nevím, jakoby v čem dělají ty lidi často chybu při té kritické situaci?
3: Tak nejčastější chyba je taková, že vlastně si myslí, že tu danou situaci třeba vyřeší sami. Myslím si, že zrovna v tady těch případech je lepší zavolat ty hasiče a poradit se s tím člověkem na operačním, kdy vlastně ten rozhoduje, jestli vůbec ty hasiče pošle. Častokrát když už jsme zmínili ten mýtus o těch kočičkách, tak třeba to je zrovna ta situace, kde to platí, kdy vlastně někdo zavolá, že je nějaká kočička na stromě, že potřebuje hasiče a kde si cosi, a když vlastně ten operák zjistí, že vlastně ta kočička je ve 2 metrech a vlastně jakoby se to děje každý den, tak vlastně samozřejmě ty hasiče jako nepovolá. Ale samozřejmě někdy nastane ten moment, kdy to je naopak, kdy vlastně jeden příklad za všechny, kdy vlastně začne něco hořet, nevím, někomu právě se rozšíří oheň při táboráku a samozřejmě si myslí, že to zvládne sám, že začne prostě nosit kýble nebo vyzkouší nějakou zahradní hadici a tenhle ten proces samozřejmě nějakou dobu trvá. Bárem ten požár se rozšíří, ohrožuje víc lidí a to neštěstí je vlastně jako daleko, daleko horší, než kdyby zavolala hned v té první minutě. A vlastně, když bychom tam přijeli a ten člověk by to jako uhasil sám, tak se vlastně jako nic neděje. Samozřejmě pro toho člověka je to možná trapas, že takhle spanikařil, ale vlastně je to daleko, ale daleko lepší, než vlastně to jako hrát si na toho největšího borce a vyřešit tu danou situaci sám.
2: Takže když někde prostě začne hořet, jako u mě, prostě ne, když to jakoby, ale asi i když to vidím, tak prostě prvně mám volat.
3: Jo, přesně tak.
2: No a stává se vám, že lidi, když dorazíte, vám tam ještě nějak jako překážejí u toho zásahu, že vám chtějí třeba nějak pomoct nebo prostě něco dovysvětlit, nebo už jako jsou v tom lidi, nebo možná velitel jim dá prostě 3 rozkazy a lidi to prostě dodržejí, nebo jak to funguje? Motají se vám tam?
3: No, je to různý. Většinou máme vlastně respekt. Znamená, že kdokoliv z nás někdo nebo řekne něco, tak to ty lidi že ho udělají. Když řekneme, ať jdou tamhle z 20 metrů za ten plot, tohle z toho, tak to prostě ten daný člověk udělá. Ale samozřejmě jsou ty situace, kdy vlastně třeba někdo chce vyloženě pomoct, je ve stresu, tak se nám snaží nějakým způsobem podat pomocnou ruku, ale častokrát je to tak, že tu situaci spíš jako zhorší.
2: Takže aby vám to člověk obyčejný co nejvíc usnadnil, tak potom, co už dorazíte, tak prostě poslechnout to vaše první, tu vaši první radu nebo rozkaz a prostě tím se řídit.
3: Přesně tak, řídit se těma pokynama nejlépe velitele zásahu jako takovýmu, ale samozřejmě může naslouchat těm hasičům obyčejným, protože samozřejmě ty tomu rozumí taky.
2: Všichni vědí, co.
3: Když prostě někdo vás osloví, abyste zůstali na místě a třeba zastavili ty další lidi nebo takového něco, tak samozřejmě uposlechnout. Nevztahovat to jenom na sebe a prostě pan hasič mi řekl, že mám stát, tak budu stát, ale vlastně ty ostatní lidi okolo mě, že ho můžou překážet. To takhle nefunguje.
2: Takže takhle to nejvíc usnadníte, když poslechnete ten pokyn a budete dělat to, co vám ty pověřené osoby dělají a ne se nějak sami snažit ještě pomáhat. Poslední otázka před poslední písničkou. Musí se hasič v průběhu vlastně celý svý kariéry hasiče udržovat pořád v kondici, aby všechno zvládal, protože teď jsme si popsali spoustu situací, které jsou hodně fyzicky i psychicky náročné, tak je to asi důležitý, předpokládám.
3: Jo, to samozřejmě a každý rok nás vlastně přezkušujou. Jedná se jak vlastně o to fyzické přezkoušení, kdy to vlastně spočívá dost podobně v tom, jako je přijímací řízení, takže to samý vždycky jdem jednou ročně do bazénu, děláme ty kliky, lehsedy, nějakým způsobem nás prostě ověří, co se týče té fyzické stránky a pak je na normálně, skoro bych řekl, jako ve škole, zkoušení, kdy vlastně uděláme test na počítači z různých otázek a pak je to ústní zkoušení, kdy vlastně z x těch témat, které samozřejmě dopředu víme, tak nás vyzkoušejí.
2: No to je, já si myslím, že to je dobře, protože kdyby tam třeba někdo si tak řekl, jo, tak už jsem hasič, dobrý, jako výjíždím a prostě usnul na vavřínech, tak pak by nesplnil ty testy a bylo by to blbý, že jo?
3: Jo, přesně tak. Má vlastně ještě jako druhou možnost, pokud se to nepodaří a musí vlastně na to druhé přezkoušení, tak vlastně samozřejmě by to měl splnit, ale když to nesplní, tak je vlastně možnost ho vyřadit mimo službu do té doby, než vlastně to zase splní.
2: Mě by ještě zajímalo, to jsme vlastně hned probírali na začátku, ale teď to trošku souvisí, tak se zeptám teď, jestli když tě čekalo vlastně poprvé tady ty testy k tomu přijímání vůbec na to, aby se stal hasičem, hodně jsi na to musel trénovat nebo si prostě byl v kondici a dal jsi to jako v pohodě?
3: Tak já jsem věděl, že celý život vlastně sportuju. Takže co se týče těch fyzických testů nebo toho přezkoušení jako takového, tak jsem věděl, že to zvládnu. Je to samozřejmě náročný, nemůže to udělat jen tak někdo, ale samozřejmě se na to dá natrénovat. Prostě vím, za jaký čas to musím uplavat, kolik těch kliků mám udělat, takže jsem schopnej tím nějakým tréninkem toho dosáhnout. Co se týče vlastně toho psychologického přezkoušení nebo ty zdravotní, tak to vlastně člověk se jako připravit nemůže, to tak prostě jako daný je a tím pádem vlastně člověku to hraje do karet, protože vlastně nemůže být ve stresu. Vlastně připravit se na to nejde.
2: Prostě buď to tam je, ten balíček, nebo není.
3: Jo, přesně tak.
2: Dáme si poslední písničku a pak už mám posledních pár otázek na Petra.

0: V dnešním klubu si povídáme s profesionálním hasičem Petrem Hýřem. No a je fajn prozradit, že ty nejsi jenom hasič, ale jsi taky trenér ve fitku, jsi fotbalista. Pomáhá ti to kombinovat sport s prací a všechno tak dohromady?
1: Jo, je to super, protože jak jsem zmínil na začátku, pracujeme 24 hodin a potom ty dva dny máme volno. Tím pádem potom zbyde ten čas na tady tu nějakou zábavu nebo to druhý zaměstnání, když to tak řeknu. A pomáhá mi to určitě. Vlastně trošku mě to jako rozhodí z té hasičské rutiny. A samozřejmě toho volného času je tam relativně dost. Tím pádem si člověk odfrkne od té náročné práce.
0: No a třeba s fotbalovými zápasy se dají dobře s

0: kdybys nebyl hasičem?
1: Já si myslím, že bych pracoval u nějakých dalších bezpečnostních složek, jako jsou třeba policajti nebo záchranáři. Mm-hmm. Tahle práce mě vlastně jako extrémně baví. Myslím si, že mi i docela jde. A kdybych nebyl hasič, tak si myslím, že jako moje druhá volba je policista.
0: Mm-hmm. Poslední dvě otázky. Může být hasičkou i žena, ale myslím tou hasičkou, co není v té kanceláři, ale co prostě opravdu je na těch výjezdech.
1: Jo, samozřejmě dnešní doba to umožňuje. Má vlastně dost podobné vstupní podmínky a vlastně se s ní zachází, nemyslím tak špatně, ale stejně jako prostě s tím chlapem, takže nemá žádný jako úlevy. A prostě musí fungovat úplně stejně jako každý jiný.
0: Takže když to splní, tak prostě to může dělat.
1: Jo, přesně tak.
0: No a co bys poradil takhle na závěr někomu z našich posluchačů, z holek a kluků, co se touží stát hasičem? Taková prostě rada od toho profíka, co už to dělá 5 let.
1: Já si myslím, že největší rada je jít si za svým a nenechat se jako to radit. Protože se častokrát stane, že třeba člověk zrovna není v té kondici správný a jde vlastně to vyzkoušet, ty fyzické testy, a nezvládne je, ale vlastně jako o nic nejde. Neznamená to, že se o to nemusím nebo nemůžu pokusit za rok. Budu prostě celý rok trénovat a zvládnu to. Není to jako nic nereálného a určitě jsou i tací, kteří to prostě dali na 2x a teď jsou opravdu jako šikovní a dobrý hasiči.
0: No tak holky a kluci, to je prostě rada, že si máte jít za svým snem a nevzdávat to po prvním neúspěchu, takhle je to se vším, nejenom s hasičema. No a naše dnešní povídání se blíží ke konci. Petře, moc ti děkuju, že jsi dneska za náma přijel do Prahy, do studia, a ať tě to pořád baví, tvoje práce, ať se ti daří a naplňuje tě to a třeba se zase někdy uslyšíme tady u nás ve studiu.
1: Tak jo, moc krát díky za pozvání.
0: Holky a kluci, to už je od nás dneska z klubu úplně všechno. Díky, že jste nás poslouchali. No a teď už je čas na dnešního hajaju. Čeká nás 4. díl seriálu Pohádky z letní zahrádky. Dnešní epizoda se jmenuje Kupec a moudré sovy. No a pak už je tu velká pohádka a dnes o té Sani z Vojtěžské ulice. Tak já se taky s vámi loučím. Zatím ahoj.

Dobrý večer, milé děti. Zdraví vás skřítek Hajaja. Mám tu pro vás další pohádku z letní zahrádky. Bohatý kupec měl raději než květiny zlaté šperky. Jenže loď, která vezla jeho bohatství, na moři ztroskotala. Vrátí mu moře jeho poklad, když bude jen čekat s rukama v klíně? Snad mu někdo poradí, co dělat. Poslechněte si vyprávění Kupec a moudré sovy.

Dobrý večer, děti. Zas končí jeden letní den. Výjdu na naši zahrádku. Květiny voní, jako med. Sem tam přivoním k poupátku a přitom natahuju uši. Možná uslyším pohádku. Mé kytky totiž umějí vyprávět. Ovšem, jenom když chtějí, někdy dělají drahoty. Dnes ale ne. Na mou duši z rovínka dnes spustili jako na drátku. Co si to jen vymýšlejí? Byl jednou jeden bohatý kupec. Žil daleko odtud ve velkém krásném městě, kterým protékala velká líná řeka, co se vlévala do velkého zeleného moře. Kupec měl velkou loď a vozil na ní po řece i po moři náklady vzácného zboží. Voňavé koření, hedvábné látky, blýskavé zlato, sladké ovoce, vějíře spavýho peří. Jednou zas naložil svou loď zlatými šperky a vypravil ji přes moře. Díval se, jak loď výjíždí z ústí velké líné řeky na velkou zelenou mořskou hladinu. Jenže tenkrát viděl svou loď naposledy. Z nenadání se strhla bouře, zvedly se vlny jako dům, loď mezi nimi chvilku zmateně tancovala a pak moře loď spolklo jako velryba mřenku. Kupec přišel o celé své jmění a ve všech přístavech se pak dlouhé dny vyprávěly dlouhé příběhy o jeho neštěstí. On sám od té doby sedával dnem i nocí na mořském břehu, jako by čekal, že mu moře jeho loď zase někdy vrátí. Jednou uprostřed černé noci zaslechl kupec nad svou hlavou šumění křídel. Pak se ozvaly tlumené hlasy. To je on, stále tu sedí, stále truchlí nad svým pokladem, šeptal první hlas. On snad opravdu věří, že mu moře jeho šperky vrátí, přidal se druhý. Ale to se nikdy nestane, ozval se třetí hlas. Vždyť šperky mu vzal sám mořský král, on rozpoutal bouři a potopil loď. Ach ne, myslím, že to provedli jeho dcery, Marita s Malikou. Toužili po zlatých špercích, řekl zas první hlas. Na vlastní oči jsem viděla, jak se jimi teď zdobí. Máš pravdu, že se Marita s Malikou zdobí kupcovými šperky, ale jen proto, že jim je jejich otec daroval. Vždyť ty dvě donedávna vůbec nevěděli, jakou má zlato cenu. Nejdřív si mysleli, že jim otec pro jejich potěšení nachytal odlesky slunce na vodní hladině. Ano, ano, tak to je, souhlasně zašeptal třetí hlas. Ať je to jak chce, jedno je jisté, ozval se opět první hlas. Šperky zůstanou navěky na mořském dně a kupec po nich vzdychá marně. A to zas jisté není, šeptl druhý hlas a třetí se přidal. Opravdu, je to spíš dosti nejisté. První hlas vypískl. Sestřičky, vy víte něco, co já ne. Prozraďte mi to. Já vím, že mořský král má velkou touhu, řekl druhý hlas. Chce provdat jednu ze svých dcer za člověka. A já zas vím, že proto potopil kupcovu loď se zlatými šperky, šeptal třetí hlas, aby získal pro svou dceru věno. Člověk, který si ji vezme za ženu, neprohloupí. V tu chvíli už kupec, který to všechno pozorně poslouchal, nevydržel mlčet a zvolal. Kdo to tu mluví? Ze tmy přišla odpověď. Tři moudré sovy. Kupec se ohlédl. Opodál na stromě svítily ze tmy tři páry žlutých očí. Kupec přišel blíž a vyzvídal. To, co jsem od vás vyslechl, je skutečně pravda? Pravda pravdoucí, přikývly sovy. Tak tedy vyřiďte mořskému králi, že žádám o ruku jeho dcery, vyhrkl kupec. Ale které? Marity nebo Maliky? Muž upadl do rozpaků. To nevím, ale když o sobě tvrdíte, že jste moudré, poraďte mi. Obě dívky jsou krásné, zamumlala první sova. Ano, ano, obě jsou krásné, potvrdila druhá a třetí řekla. Ovšem, že jsou obě krásné. Marita je kapánek zlomyslná, za to Malika je tuze milá.
Vezmu si tedy Maliku, skočil jí do řeči kupec. Měl jsi vybrat Maritu, zvolala první sova. Určitě, určitě Maritu, potvrdili druhé dvě. Ale proč, zlobil se kupec. Poslechni naši moudrou radu a neptej se. Vezmu si Maliku, odpověděl vzdorně kupec. Jak myslíš, vzdychli sovy. Čekej tedy Maliku i s jejím věnem dnes za Úsvitu ve slaných bažinách, tam, kde se do velkého zeleného moře vlévá velká líná řeka. Za Úsvitu opravdu připlula z moře loď naložená zlatem a zamířila k bažinám. Kupec byl šťastný, ale co to? Najednou se mu zatajil dech, najednou zbledl. Vždyť to zlato nejsou jeho ztracené šperky, ale jen květiny, žluté stulíky. Měl si poslechnout naši moudrou radu, slyší kupec z dálky ospalé hlasy sov. Marita ze žárlivosti proměnila tvé zlato ve stulíky. V tom ale z lodi vystoupila dívka tak líbezná, že kupec znovu zbledl a tají dech. Opravdu přijíždíš za mnou? Vyhrkl. Dívka se usmála, i on se usmál a podal jí ruku. Moře mi přece jen dalo poklad, zašeptal. Slyšíte, vy hloupé, moudré sovy? Z dálky se ozval jen ospalý, tichý smích. Dobrou noc.

0: Další Hajajovy příběhy ve vysílání Rádia Junior i na webu radiojunior.cz.
1: Rádio Junior, velká pohádka.
2: Nalezené vejce velikosti melounu způsobí poprask v Praze. Sedmihlavá saň je nepřijatelná jak pro ochránce zvířat, tak pro pana domácího jednoho pražského činžáku. Pohádku o té sani z Vojtěžské ulice na motivy pohádky Karla Čapka napsal František Pavlíček. Režie se v roce 1993 ujal Karel Weinlich. Účinkují Michal Pešek, Vlastimil Brodský, Alois Švehlík a další.

0: Hej, pane. No, ano, vy.
1: To jako já, pane?
0: No, kdo jiný? A jestli chcete tvrdit, že snad na mě už hezkou chvíli nekoukáte, že po mně nepokukujete, tak víte, co jste.
1: Račte se uklidnit, vašnosti. Já na vás necivím ani tak ze zvědavosti, jako spíš proto, že mi připadáte náramně povědomej.
0: No, vždyť mě taky napadlo, že jsem vás už někdy musel vidět.
1: Ale hodně dávno, bych řekl.
0: Přímo, pradávno.
1: A to je nejmíň...
0: Takových...
1: 35 roků.
0: Jestli ne víc.
1: Já teprve začínal, když vy jste už pěkný časek sloužil v oddělení ztrát a nálezů, pane Poure.
0: Už jsem doma. Kolega Choděra ze strážnice na Rynečku.
1: Richtig, můj starý dobrý kamaráde.
0: Jestli pak se vám taky někdy zasteskne po těch starodávných časech.
1: A vy ne. Když si vzpomenu, jak jsem tenkrát, co by mladý strážník patroloval v uličkách starý Prahy a po půlnoci ledas, kde potkával všelijaký mužičky, rarášky, skřítky a dole na nábřeží třeba i rusalky.
0: Taky vodníka. Na toho nezapomeňte, Choděro. Pamatujete na starého Hastermana u Šítkovských mlýnů?
1: Japa by ne. Jo, tenkrát se odehrávaly za hlubokých nocí po starý Praze příhody jako v pohádce. Dneska je to docela jinačí. Všude neony, autáky. Kde by se potkal na ulici skřítek nebo rarášek?
0: To dá rozum, když je vědecky dokázáno, že neexistujou.
1: Já se na jednoho dobře pamatuju. Bydlel ve vykotleným jasanu na Karlově náměstí a jmenoval se... Saforeporte? Jak on se jmenoval?
0: Co já vím, na Karlově náměstí jich přebývalo hned několik. Midlifousek, Kolbaba, řečený dědek, Šmidrkal, potom Padrholec.
1: Jo, to byl on, Padrholec. Jak se mu do jeho pelíšku ve stromě nakvartírovala veverka. Já ji tenkrát musel zatknout a odvést na direkci. Tenkrát opravdu nebyl žádný div potkat ve starý Praze třeba i Hastermana.
0: Ba dokonce sedmihlavého draka.
1: Vy myslíte toho, co držel na Žižkově v zajetí princeznu Murciánskou?
0: To byl, panečku, výkon, když jsme se proti drakovi vypravili ve spolupráci se sedmi požárnickými stříkačkami.
1: A jestli pak si, kamaráde, vzpomínáte, jak jsem k vám jednou přinesl z obchůzky to prapodivný vejce?
0: No aby ne, ale bude to už nejmíň 60 roku. Já tenkrát zrovna měl službu na oddělení ztráta nálezu.
1: Richtig, pane Pour. Vy ale máte paměť. Jakoby vám bylo 30 a ne 85.
0: Vidím to jako dneska. Hrozná zima byla ten večer. Venku fičelo jako někde v Grónsku. Já zrovna přiložil do kamínek a že si chvilku zdřímnu. Jenže sotva jsem si stačil pohodlně natáhnout nohy, slyším venku dupot a kdo mi to nevrazí do dveří, udýchaný, jako by běželo o život.
1: Poure, slyšíte? Puste mě ho, honem dovnitř.
2: Co se stalo?
1: Já vám potkal, chci říct, zalít vlastně...
2: Choděro, člověče, uklidněte se, vypadáte, jako byste narazil na strašidlo.
1: Počkejte, až vám ukážu, no podívejte se sám, řekněte, kam tu věc mám položit.
2: Třeba jsem na stůl.
1: Koukáte, co?
0: Kde jste to našel?
1: Ve Vojtěžské ulici. V jednom koutě.
0: Co by to asi tak mohlo být?
1: Přece vajíčko, to je jasný.
0: A jak je pak jasný? Podle rozměru je to spíš pořádná dýně. A nebo meloun.
1: Co pak meloun je takhle bílý?
0: Poslyšte, tak by to mohla být koule na kuželky.
1: Teď je to šišatý.
0: Spíš bejčitý. Ale schválně. Já zkusím, jak se bude kotálet.
1: Chcete ho rozbít na simpr campr? Nedám!
2: Pro mě, za mě. Klidně ho můžete položit tamhle za kamna, když se o mě tolik bojíte.
1: Mně nejde do hlavy, jak se taková věc dostala na ulici. Co myslíte?
2: Nemám tušení, Ani mě to nezajímá. Já mám na starosti nálezy a ztráty, a ne pohozené melouny.
3: Povídám vám, že je to vejce.
2: Tak to rozřízněte. Schválně. Chcete nůž?
3: Spíš bych musel vzít kladívko.
2: Třeba by stačilo jen kapku cvrknout nohou. Takhle. Nemám to zkusit? Chodě pro pána.
3: Co? Co je?
2: Podívejte se za kamna. Vidíte?
3: Maria panu, co to je za příšeru?
2: Malý drak. Sedmihlavá saň.
3: Kde by se vám tu vzala?
2: Vylíhla se. V teple za kamny. Z toho vašeho zatrápeného, no, vajíčka.
3: A tak vy přiznáváte, že je to vejce a žádný meloun.
2: Podeženíte jí, že jdeš potvora. Vždyť mi sežere všecky nálezy a ztráty. Koukejte, z chlamsta dámskou rukavičku.
3: Hele, sedmihlavá potvůrko, tu aktovku nech na pokoji. A penál taky není žádná svačina. Je tam akorát pero a tuška. Podívejte, poure. Je to docela hravé zvířátko.
2: Hravé, žravé, koukněte, zbaští dechníka ani nemrkne. Žadaš potvoro, to je moje fajfka. Ona má zálusk i na lopatku na uhlí.
3: Nezbylo vám náhodou nic od svačiny? Tam nevidím zbytek housky.
2: To tedy ne, koděro, žádné krmení. To zvíře musí pryč.
3: No jo, ale kam s ní? Na strážnici nemůžu. A když jsem ji našel, tak přece patří mezi nálezy.
2: Vy jste našel vejce. A proti tomu bych nic neměl.
3: Můžu za to, co se z něho vylíhlo?
2: Podívejte, jednou je z vajíčka zvíře. A zatoulaný zvířata se nelifrujou ke mně, ale odjak živa do útulku, který má na starosti spolek pro ochranu zvířat. Tak si pěkně tu saň seberte.
3: Ale do čeho?
2: Já vám půjčím, že jste to vy, proutěný košík. Honem ji uložte dovnitř, než vám ho sežere i svíkem. Ale vrátit.
3: Tak pojď dovnitř, potvůrko. Koukněte, jaký má inteligentní kukuč.
2: Hlavně bezedný chřtán. Vždyť mi sežrala i opasek.

0: tak jsme se nakonec dohodli, že jako živý tvor patří do útulku vašeho spolku, pane přednosto, a nikoli věk do naší policejní kompetence.
1: No tak z jedné strany je to pravda, pane inspektore.
0: Já jsem obyčejný strážník, pane Spolek.
1: Ovšem, z druhé strany je tento tvor velice zvláštní, ba přímo nevídaný.
0: Tak moc zvláštní zase není.
1: No, já bych se pro jistotu poradil tamhle se starým Petránkem. On je v našem spolku jednatel. A jinak v civilu pohodný.
0: Neboli raz?
1: No tak, přesněji řečeno Antoušek. Jako takový se ohromně vyzná ve vší zvířecí verbeži. Strejdo Petránku.
2: Ano, prosím.
1: Přinesl nám tuhle pan inspektor.
0: Strážník, pane Spolek.
1: Takové, no, prapodivné stvoření. Co tomu říkáte?
3: No, nazdar.
1: A víc nám o něm nepovíte?
3: Jaký pak velký povídání. Podle mýho je to mládě od sedmi hlavy saně. No, tak já zase jdu.
0: Takže vám ji tu můžu nechat, že jo?
1: No, tak sem, prosím, do toho boxu pro zatoulané Bernardíny.
0: Ano. Safra, ta povyrostla za tu chvíli. Ale Košík, prosím vás, příležitostně vraťte kolegovi Pourovi z oddělení ztrát a nálezů.
1: Pojďte nám s ní, strejdo, trochu pomoct.
3: Jo, a že byste se s tím trmácel, pane přednosta, zrovna přišel mladej Trutina. Hej, Toniko,
4: k službám.
1: To je skvělé. On je totiž v našem spolku s řízencem a poslíčkem a tak podobně. To je velice šikovný a snaživý chlapec. Pane Trutino, pojďte převzít od inspektora...
0: Strážníka
1: a umístit do psince tady tu mladou sedmihlavou saň.
5: To je ale roztomilé zvířátko. Pojď, no pojď, malá. Neboj se, dostaneš čistou podestýlku. Podívejte se na ní. Prosím, ona mě rozumí na slovo.
0: Víš, co povídal? Koukněte se jí do očí, mladý muži.
5: Na mou duši. Ta se kouká na svět.
0: Chytřejc než švec, jaký tento nonc. Jako by to byl rozumnej živáček, zakletej do dračí podoby. No, já se poroučím, pánové, a ten košík nezapomeňte vrátit kolegovi Pourovi. Mauzta.
1: Poklona.
5: Pane přednosto, informoval vás ten pán, čím se taková mladá saň krmí?
1: A vidíte, to mi neřekl. Víte co, vyzkoušíte sám, na co se vrhne. Je tam džbán mléka, nějaké housky, hrachová polévka a otepsena.
5: Já bych ji radši doběhl pro špekáček.
1: Moment. Pane Trutina... Teď jsem si uvědomil, co to povídal ten strážník.
5: Že aby se vrátil košík.
1: Ale já myslel, jak se zmínil, jestli to ve skutečnosti není rozumný člověk zakletý do saní podoby.
5: On to myslel spíš jako takovou básnickou nadsázku.
1: Aha.
5: Můžu prosím doběhnout pro ten špekáček?
1: Kdybyste mě radši pozorně poslouchal, Trutino... Co když je to opravdu zakletý člověk?
5: Ano, prosím.
1: No.
5: Tomu taky ovšem přijde víc od kousek uzeniny než o týpka sena.
1: To jsou nejapné žerty. Já vás důtklivě žádám, abyste se k věci postavil vážně.
5: Už stojím, prosím. V pozoru, pane přednosto.
1: No, protože... Jestli je to zakletý mladý člověk, tak nepatří do našeho útulku pro zatoulaná zvířata, nýbrž do sirotčince. Aha. Strejdo Petránku.
2: Já?
1: Pojďte sem. No, pojďte sem. Potýkáme se tu s velkým problémem.
2: Já. Už jdu.
1: Ta saň, teda podle mého názoru, nepatří k nám.
3: Ne?
1: Ne. A proto bychom ji měli předat do ústavu opuštěných dětí.
3: A proč jako, pane přednosto?
1: Protože je to dost pravděpodobně zakletá lidská bytost.
3: A jo? V domově vám ji nevemou. Vždyť je to zvíře. Když je člověk zakletej do zvířete, tak už to, podle mýho, není člověk, ale zvíře, to dá rozum. Jináč by takový zaklínání nemělo žádný smysl, no ne?
1: No jo. No, ať je to tak, nebo naopak, já tady to zvíře nenechám.
3: No, a já vám povídám, že ho do siročince nevemou. No.
5: Pane přednosto, nemohli byste se o tom, prosím, poradit někde jinde?
1: Proč?
5: Ona nejspíš rozumí, o čem si povídáte. A moc si to bere. Docela určitě má hlad a teď, místo aby dostala něco na zub, musí poslouchat, že ji odtud chcete poslat šupem.
3: To já?
5: Podívejte, jak zesmutnila.
3: No jo.
5: A hlavy věší, jako by jí vadly.
3: Jo. Hlavně třetí, pátá a sedmá hlava.
1: Co napad? Hlava, nehlava, my si musíme ujasnit, jak s ní naložíme.
5: Nepočkalo by to, prosím, do rána.
1: Co můžete udělat i dnes? Neodkládejte na zítřek trutino. Ještě dnes ji odneste do dětského útulku.
3: A já se vsadím o pětku, že s ní mladýho vyšoupnou ze dveří.
5: Prosím vás, nemluvte o tom tak nahlas. Vždyť ona se mě začíná zcvrkávat samou žalostí.
1: Jaká pak žalost? To by jí mělo lichotit.
3: No já, to já.
1: Že jo. Že jí jako počítáme mezi lidi.
3: Ale zatím je to zvíře jako poleno. Ale podle mýho rasovského rozumu.
5: Pánové, ať je to člověk, nebo ne. Já bych si ji vzal domů.
1: Vy jste se zbláznil, mladíku.
5: Staral bych se o ní, jak se patří.
1: No, jestli si troufáte na tak nelehký úkol...
3: To máš teda safra kuráž, mladý.
5: Děkuju vám za důvěru, pánové. Já se jí věnuju s veškerou péčí, prosím.
3: Nekřič hop, dokud si nepřeskočil.
1: Tak já konstatuji, že věc je vyřízena k všeobecné spokojenosti. Pane Trutino, odveďte ji raději hned, ať nebudíme nežádoucí pozornost úřadu, jakož i veřejnosti.

0: No, no, malá, vydrž ještě, za chvilku jsme doma. Zahneme za roh.
1: Támhle bydlím.
0: Jenom sebou zrovna teď v tom košíku moc nemrskej, kdyby nás náhodou potkal někdo známý.
2: Zdravíčko, pane Trutina.
0: Pro pánička, buď jako pěna, děvenko.
1: Moje úctivá poklona, pane domácí.
2: Tak už domů z ouřadu, mladý muži.
1: Ano, prosím, pane domácí.
2: S kým pak jste si to povídal?
1: Já, prosím, jen tak, sám se sebou.
2: A co si to nesete za výslušku?
1: Ale to jsou jen takový... Vlastně to ani nestojí za řeč.
2: Vždyť se pachtíte, jako byste tahal olovo.
1: Ale co vás napadá, pane domácí? Kde pak olovo? Dali mi ve spolku takovou... Vlastně nějakou... Zkrátka nic moc. Spíš, aby se zbavili starosti a tak podobně, prosím, poroučím se.
2: Nechcete s tím pomoct?
1: Ne, ne, ne, kde pak? Ani pomyšlení. Chtěl jsem říct, že na to klidně stačím sám. A srdečně děkuju, prosím, má úcta.
2: Však já vám jednou sáhnu na zoubek v jeden. Tajnůstkáři!
1: Kde pak já? Haha. A tajnůstkář. Haha. Pane domácí.
0: Už jen pár schodů a jsme doma. Opravdu.
1: Dobrou noc.
0: Sláva. Jsme doma, holka. Tak, polez ven z košíku. Ustelu ti v koutě. Do spodu dáme starou matraci. Tak, aby ti nebylo zima od podlahy. Tak tohle bude tvůj kastrol, víš? Dneska ti ořeju špekáčky, zítra budeš mít brambory a husí krev na cibulce. Aj. Koukám, taky bys potřebovala umýt a vykrtáčovat kůži. No, všecko uděláme. A večer, až barák usne, vyvedu tě na procházku do parku. Ty moje milá. No jo? Ale jak pak tě mám jmenovat? Vrtíš hlavama, že na tom nesejde? A to zas ne. Podle mého dost záleží na tom, jak si dva mezi sebou říkají. Tak já se jmenuju Trutina. Antonín. Kamarádi mi říkávali Tondo, maminka Toníku. A tobě by zas docela slušelo... Amina? Ano? To jsem rád, že jsem se ti strefil do noty. Takže, ode dneška ty jsi moje Amina a já tvůj Toník. Abys věděla, jak mě máš říkat, víš? Je, co to povídám? Ty přece nedovedeš mluvit. No, tak pojď, Amino, umejme ti krk. Podíváme se, nemáš-li moc umazané pařátky a zatím se špekáčky ohřejou. Že se těšíš na večeři? Já taky. Stolovat ve dvou je hned veselejší.
3: Trutina, seš to ty? Počkej, moment.
0: Amino, přikrč se a honím do křoví.
3: Tanda. No to nikdo nedělej, že jsi slepej a hluchej, no.
1: No ne, pan Petránek, to je ale náhodička. Dobrý večer.
3: Jaký pak večer? Za slepou hodinku bude půlnoc.
1: Je mi ne toto uteklo. No.
3: Co tady? No co? V parku, tak pozdě. Huh?
1: Vyšel jsem si sám, na čerstvý vzduch.
3: Sám a sám? No co pak je to tamhle? No tamhle v křoví.
1: Amina, já zapomněl.
3: Jaká Amina?
1: Jak jsem si ji odnesl z útulku. Chodí mi v noci venčit, aby nás nikdo neviděl. Vám to můžu říct, když jste jednatel spolku pro ochranu zvířat.
3: A chyba lávky, mladý. Teď už nejsem jako jednatel, nejbrž jako městský pohodnej. Na svý služební obchůzce a služebně se vás ptám, Antoníne Trutino, co je to za zvíře?
1: Teď povídám, Amina. Viděl se jí v útulku.
3: Jako jednatel. Jenže jako raz o ní nemám páru. A musím vám říct, že se mi vůbec nelíbí.
1: Teď je hodná, dobře živená, čistotná.
3: Já se vás ptám, co je to za sortu, neboli rasu.
1: No přece mladá, sedmihlavá sáň.
3: No. A tohle vy si, občane, troufáte říct Antouškovi? On si vede v 11 v noci parkem sáně a ani ji nemá na řemínku.
1: Když ono je to těžké sehnat řemínek, aby pasoval na 7 krků najednou.
3: Kde jste to vůbec viděl vodit ve městě draka na procházku?
1: Prosím vás, jaký drák? A Mina je jako beránek.
3: A vy jste někde zažil někoho na procházce s beranem?
1: Ne.
3: A? Nebo s kobylou? Či s krokodýlem?
1: Podívejte, cape za mnou jako pejsek. Je, nešlo by to, že bych si ji vodil místo psa.
3: Jo, to jo. To by ovšem musela mít na krku takovou lepší známku. A ta stojí 3 pětky.
1: Tolik peněz?
3: To je předpis. No tak? Tak co? Trutino?
1: Jako co?
3: Co jako co? Buď ty potvůrce ode mě koupíš psí známku, nebo ji musím odvést.
1: Já si chtěl sice ušetřit na nové boty na zimu, ale když to nejde jinak, tady máte peníze.
3: No. A tuhle je známka. Pozor, nestratí ji.
1: Děkuji vám. Jste moc hodný, pane Petránek. Amino, pojď, musíme domů.
3: Moment. Mladíku, jak se tak koukám, on ten váš pes má 7 hlav, že jo?
1: Ano, prosím.
3: Aha. Tak to těch psích známek musí mít 7.
1: Ale teď je to jenom 1 pes.
3: Tak za prvý je to saň a žádnej pes. A za druhý předpis jasně říká, že každý pes musí mít na krku známku a to podle mýho rozumu znamená, že ta známka musí viset na každým psím krku.
1: Co pak nestačí, že ji Amina má na prostředním?
3: A 6 zbývajících krků bude bez známky? Kde pak? Buď bude známka na každým, nebo to zvíře odvedu do rasovny.
1: 6 známek.
3: No jo.
1: Tolik peněz.
3: No jo.
1: Pozítří platím činži a Mině musím koupit na zimu pořádnou deku a v kapse mám pár 6
3: Tak tu potvorku prodej do cirkusu.
1: Aminu do cirkusu?
3: V rasovně ji bude hůř.
1: Tak já jí tedy těch 6 koupím.
3: No to je jiná řeč.
1: Ale prosím vás, pane Pohodný, počkejte mi s placením.
3: No, přijde na to jak dlouho?
1: Tak 2-3 týdny.
3: No spad si z višně? Nebo si ze mě děláš legraci? Pozejtří večer touhle dobou tady. Na tomhle místě. Já tobě přiznámky a ty mě peníze. Jináč uvidíš, jaký jsem. Raz. Dobrou noc.
1: To jsem si teda nemyslel, pane Petránek. Dobrou noc. Pojď, Amino. Musíme dát hlavy dohromady. Ty jich máš sice 7, jenže se nevyznají v lidské chytristice. Přišel na nás zlý čas, holka. No nekoukej tak smutně. Já tě nedám. Neboj. Ani do cirkusu. Ani rasovi. Teď bych se musel propadnout.

0: Tak z procházky, z procházky. A co tak pozdě? Aby se z vás nakonec nestal noční pták.
1: Má poklona, pane domácí.
0: A co pak si to vedete na řemínku?
1: Aminu, tedy psa. Obyčejného psíka. Aminu, utíkej napřed a počkej u dveří.
0: Nepovídejte. Takového psa jsem coživ neviděl ani v panoptiku. Vždyť má 5, 6, 7 hlav, člověče.
1: No, tak docela obyčejný pes to vlastně není. Amina je naopak vzácný druh a jmenuje se Pinč drakatý, neboli chrt saňový. Taky se mu říká pes sedmihlavý. Zrovna dneska jsem mu koupil psí známku, jenomže Amina jich musí nosit ještě 6. Tak se osmíluju poprosit, pane domácí, jestli byste mi laskavě neposečkal s činží, tak 2 nebo 3 neděle. Ony ty známky budou stát fůru peněz.
0: To snad nemyslíte vážně, mladý muži.
1: Já bych vám pak třeba zaplatil nájemné za 2 měsíce najednou, prosím.
0: Vy si troufáte přijít na mne, abych vám počkal s placením, když na druhé straně vyhodíte 100 oknem?
1: Jak pak oknem? Já kvůli Amině.
0: Vynaložit nekřesťanské peníze na psa je horší, než je vyhodit oknem. A ještě to ke všemu ani opravdický pes není. Tak přihlouplý nejsem, abych nerozeznal psa od draka.
1: Ale pane domácí, jak jste na to přišel, že Amina je drák?
0: Mám zdravý oči. A jako malý kluk jsem četl pohádky. Mne jen tak někdo neoblavne. Ta vaše Amina je drak a ten nemá v solidním pražském činžáku co pohledávat.
1: Teď tu nikomu nepřekáží, nevyrušuje, neohrožuje.
0: Lidi se domáknou všeho. A já kvůli drakovi přijdu o nájemníky. Buď tu saň dáte z domu, nebo máte od prvního výpověď z bytu.
1: Výpověď. Ale kam se s ní vrtnu, pane domácí?
0: To není moje starost.
1: Ona se tu, Amina, už zvykla. Moc vás prosím, nemohli byste laskavě přimouřit jedno oko?
0: Mohl. Ale to byste mě musel platit vyšší nájemné.
1: Já?
0: A konec konců proč taky ne, že jo?
1: Ano.
0: Předtím jste v tom kumbále bydlel sám, teď jste tam 2, tak to taky bude stát 2x tolik.
1: Ano. Jenže já, my, já bych vám řekl poslední slovo zítra, pane domácí, až jak mi to vyjde s penězma, už jdu, Amino, má poklona.
0: Taková žebrota, ale musí mít doma saň. A stejně pro jistotu zajdu na strážnici, aby se na ní přišli podívat. Jen ať hezky šáhnou Trutinovi na zoubek.

0: Amino, Amino, co my teď budeme dělat? Balit si kufříček, anebo schánět další 200 na činži? Kdybych prodal hodinky po tatínkovi, nedostanu víc než 50. Za sváteční šaty by mě možná dali 100. Jenže to je pořád málo. Máme to soužení, viď, holka? Ale no tak, snad bys neplakala. Není ještě tak zlé. A víš co? Zítra ráno zajdu za panem přednostou z našeho spolku pro ochranu zvířat. Ten nám určitě pomůže z Brindy.
1: Tak vy byste dostal rád přidáno, pane Trutino.
0: Aspoň něco, abych si pomohl z dluhu, pane přednosto.
1: A ještě navíc po mně chcete, abych vám půjčil 200? A?
0: Jenom tak na měsíc, nejvýš na 2.
1: A proč jste přišel zrovna za mnou? A?
0: No, já se dostal do těžkosti. Kvůli Amině. A vy jste vyhlášený ochránce zvířat.
1: To jste řekl velmi správně. Já jsem upřímný ochránce zvířectva, hlavně domácího a polního či lesního. Ale rozhodně nejsem přítel 7 saní. A nevím, proč bych měl podporovat jejich chov v městském bytě.
0: Já myslel... Když Aminu znáte...
1: Tak podívejte, Trutino, já vám to řeknu na rovinu. Draka ať si chovají králové, eventuálně maharadžové nebo sultánové. Ale proč vy? Jste chudý zřízenec. A jestli máte doma saň, tak si žijete safra nad poměry. A to já vám jako váš představený nemůžu trpět.
0: Vždyť Amina dohromady nic nestojí. A já se umím uskromnit.
1: Ale to jsou všecko řeči. Na rovinu, pane Trutino. Ode mne neuvidíte ani halíř. Já vaše rozmary podporovat nebudu. A tu saň dáte pryč.
0: Ale proč, pane přednosto? Vždyť nikomu není na obtíž.
1: Buď se zbavíte Aminy, nebo vám od prvního dám výpověď.
0: Výpověď?
1: Tak. A dobře si rozmyslete, jestli chcete být řádným zřízencem spolku pro ochranu zvířat, anebo držitelem 7 saně.
0: To je na dobro konec, Amino. Včera jsem ti říkal neplač a dneska je dobré ku mně samotnému. Přednosta mi vylil pérka. Od zítřka nemáme střechu nad hlavou. K večeři budeme pískat kudlu. A proč to všecko? Jo, proč?
2: Tudy, pane strážníku. Račte za mnou. Trutina má pokojík docela nahoře, ale... Je doma. Dopadnete ho rovnou příčinou.
3: Dělá snad něco nepatřičného?
2: Drží si v najatém bytě 7 saň?
3: Pane domácí, když to zvíře neohrožuje dobré sousedské soužití, jak se říká, když nevyvolává pohoršení a nedělá kolem nečistotu...
2: Jednou je to saň a nepatří mezi počestné lidi.
3: Tak tomu chlapci dejte výpověď.
2: Já to zkusil. Jenže on mě přechytračil. Představte si, že mi začal platit tuplovanou činži. Ještě 12 schodů a jsme na místě. Já půjdu napřed, kouknu se klíčovou dírkou a vy pak můžete vtrhnout dovnitř tu příšeru zneškodnit. Je. To je ale rošák. Představte si, že přede mnou klíčovou dírku ucpal. A nevadí. Vražte klidně dovnitř, pane komisaři, a udělejte tam pořádek.
3: A jak vůbec víte, že je tam nějaký nepořádek?
2: Něco se tam děje. Podívejte se na tu zář okolo dveří. Je, aby tak zapálil. A ty divný hlasy uvnitř. Slyšíte to?
0: Nebuď smutná, Amino. Zbalíme si svých pár švestek a vydáme se na venkov. Třeba nás nechají žít někde v kopcích. Počkej, kam se batolíš? Oh, to jako, že odejdeš sama, abych kvůli tobě neměl trampoty. Já vím, že máš dobré srdce, ale tohle nechci. Co bys spočela ve světě? Zašla bys hladem a ještě spíš tesknotu. A já? Bez tebe taky? Když nás tu nechtějí, půjdeme. Ale spolu. Vždyť já bych byl bez tebe jako ta planá hruška v širém poli. Nedám tě, holka. Nepustím tě. Protože tě mám, Amino, rád.
4: Já tebe ještě stokrát víc.
0: Stokrát víc? To ani není možné. Je. Pro pána, co to? Kdo to? Amino!
4: Nedívej se na mě, jako bys mě neznal. Toníku.
0: Kde jste se tu vzala, slečno? A kam se poděla moje sáň?
4: To jsem přece já.
0: Nedělejte si legraci. Jste nejmín hraběnka, jestli ne kněžna. A nebo dokonce... To si netroufám ani pomyslet.
4: Jen to klidně řekni.
0: Nejste vy... Nakonec...
4: Uhádl, Toníku. Princezna. Tvoje. Princezna Amina.
0: Moje...
4: Co pak už mě nemáš rád a nevysvobodil jsi mě?
0: Tak ty jsi byla opravdu zakletá do saně.
4: Ano. Za to, že jsem bývala pyšná a zlá. Ale s tebou už budu hodná. Jako ovečka.

0: Pane strážníku, za těma dveřma se dějou nějaké nepřístojnosti. Já vyrazím dveře a vy pojďte so mnou.
1: Krinda pána, co je zas tohle? No ne.
2: Dobrý večer, lidičky. Odpusťte, že jsme vám sem takhle vpadli. Pane domácí, vy jste pořád co si breptal o sedmihlavé sani. A já zatím vedle pana Trutiny vidím náramně fešnou a bez pochyby dobře vychovanou dívku.
3: Dobrý večer, konstáble. Jsem princezna Amina, toho času Toníkova nevěsta. Pane domácí, tady je trojnásobek činže, kterou jsme vám včera nemohli zaplatit.
1: Ale to nespěchá, milosti, kde pak. U mě teď můžete bydlet gratis. A dám vám větší byteček. Apartma s balkónem, princezno.
3: To nepůjde.
1: Ne?
3: Dáváme okamžitě výpověď.
1: Oh.
3: Musíme totiž domů, protože Toníka čeká trůn.
2: Aha.
1: Já bych vám to udělal pomyšlení.
3: To my si teď budeme dělat sami. Viď, Toníčku? Co na mě tak koukáš?
4: Já jsem z toho celý pryč. Jak jsem tě mohl vysvobodit ze zakletí? Vždyť jsem pro tebe dohromady vůbec nic neudělal. Vysvětlete mi to, pane Choděro.
2: To je náramně prostá věc, hochu. Jak jste svou milou vysvobodil. Přece tím, jak jste se o ní staral. A hlavně proto, že jí máte rád. Každá láska vysvobozuje ze zakletí. To je stará vesta. A taky mravní naučení na konci příběhu. O sedmihlavé sani, co se vylíhla z vajíčka, které jsem co by mladý strážník před dávnými a dávnými časy našel ve Vojtěšské ulici.
5: Já bych k tomu ještě rád něco připodotknul ze svého rezortu, jestli dovolíte.
2: Aby si lidi dávali pozor, co najdou na ulici a nenosili do ztrat a nálezů dračí vajíčka, že, pane Poure?
5: Nikoli věk. Nýbrž, aby řádně vraceli, co si vypůjčí, pane kolego. On totiž nikdo jak těživ nevrátil do mého oddělení ten proutěný košík. Co jste si v něm odnesl, tu malou saň?

0: Zajímá tě, kdo bohátku napsal a natočil?
1: Chceš si poslechnout další příběhy?
0: Jdi na web radiojunior.cz.

0: poklady.
1: Královna Koloběžka, Bubáci a Hastrmani,
0: Zlatovláska, Sůl nad zlato
1: a tak dále a tak dále.
0: Nejlepší pohádkové příběhy z našeho archivu.
1: Klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete bát i smát.
0: Poslouchejte každou neděli od 19 hodin a zpětně na webu radiojunior.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas.
2: Hezký večer s Rádiem Junior.

0: Rádio Junior, čtení na pokračování.
1: Já to nechápu, říká 12-letá Tony a myslí tím doslova všechno. Rodinu, kamarády a především lásku. Ta je totiž často složitější než milion čtvrtletek z matematiky. Stačí ale kámoška na telefonu, pár trapných poznámek, potrhlé prase jménem Morpheus a ten pravý je rázem na světě. Napsala Hana Lehečková. Režie v roce 2020 Tereza Verecká. Čtou Veronika Lazorčáková, Tereza Dočkalová, Vojtěch Bartoš a Diana Toniková.

0: Aničko, tak jak se máš?
1: Jo, jde to.
0: Vypadáš trochu pohublé, broučínku.
1: To se ti jenom zdá.
0: Stáňa mi říkala, že jsi byla na narozeninové oslavě. Zkamarádila ses tam s někým. Co, Toničko?
1: Nevím. Nemám ráda, když se mě tátova přítelkyně Sabina ptá na moje kamarády nebo na cokoliv z mýho života. Vždycky se ptá tak divně, nepřirozeně, jako kdyby mi bylo 5 let a pořád jsem si myslela, že dárky nosí Ježíšek.
0: Máš tam konečně někoho, s kým by si mohla hezky hrát?
1: S kým bych si mohla hezky hrát? To jako vážně? Nevím, fakt nevím.
0: A co jste dneska měli k obědu? Co ti Stáňa uvařila?
1: Hele, Sabino, nezlob se, musím končit. Tak čau, pozdravuj všechny. Vlastně jsem Sabině neřekla pravdu. Na té oslavě jsem si našla novou kámošku. S oslavenkyní Kristy jsme si docela padli do oka. Její starší brácha Ole je sice nudnej šprt, co furt míchal nějaký divný chemický nápoje a pořád nás chodil otravovat. Ale to se vstřebá. Kristy je spíš tichá a moc se nebaví, ale když se rozmluví, jeden nestačí zírat, co všechno z ní padá za věci. Na oslavě mi říkala, že prej už má kluka, o 2 roky staršího. Jmenuje se Michal, ale říká si Majky. Je prej hrozně hezký a chodí se svýma kámošema do toho malýho skateparku za městem. Nahlas jsem to teda neřekla, ale podle mýho to žádný skatepark není. Spíš jen vybetonovaný plácek s jednou malou rampou. Tenhle skatepark tu postavili, aby místní děcka měla zábavu a vyvarovala se problémů. Ale že právě skatepark může být zdrojem problémů, to asi nikoho z těch koumesů, co o tom rozhodujou, nenapadlo. Tony, musíš tam jít se mnou, doprošovala se mě celý dopoledne. Ani mě nehne, stála jsem si za svým. Bude tam vedro a spoustu lidí, co neznám. Prosím, prosím, fakt pojď, nechci tam jít sama, škemrala Kristy dál. Já to fakt nechápu, Kristy, vůbec mě to nezajímá. Jsou to jen barevný prkínka na kolečkách. Nebude tam jenom Majky, ale i další kluci. A některý z nich jsou fakt hezký. Jeden vypadá jako Johnny Depp. Cože? Říkal tady někdo Johnny Depp? Kristy, a který je ten tvůj Michael? Zeptala jsem se a koukala na partu kluků, který mu mohlo být tak mezi 10 a 15 lety. Kde se jich tady v tom zapadákově tolik vzalo? Fakt záhada. Možná je to s klukama podobný jako s komárama. V létě se jich najednou od někud vyrojí hromada. Člověk se jich nemůže zbavit a v zimě jako když utne. Je to ten černovlasej s lepkou na skejtu. A není to Michael, ale Mikey, řekla Kristy a tak divně si povzdechla. Pořádně jsem si ho prohlídla, takovej normální kluk. Na ulici bych si ho asi nevšimla, ale tak vlastně docela hezký. Dlouhý černý vlasy, ale vypadá trochu jako namachrovanec. S takovejma bejvá těžký pořízení. A hele, dobrá otočka. A nebo se tomu říká salto? Na tom skejtu mu to fakt docela jde. Víš, který kluk by se ti mohl líbit? Tamten, řekla Kristy a ukázala na kluka v červený košili. Chvilku jsem se na něj dívala, abych zhodnotila, jestli má Kristy pravdu. To je podle tebe ten Johnny Depp? Obrátila jsem se na ní. No, dobře, tak jsem si trochu vymýšlela, ale je fakt moc fajn. Vlastně měla pravdu, vypadal docela roztomile. A najednou ten kluk fakt blbě spadl. Najel na rampu, zkusil otočku. Nejdřív to vypadalo vážně hustě, ale pak se začal v hodně špatný poloze přibližovat zemi. Jako kdyby měl z ničeho nic o 20 kilo víc a ten skate už ho dál prostě nepustil. A nakonec spadl jako pytel brambor přímo na obličej. Řval a svíjel se na zemi. Tak jo. Je jasný, že tenhle kluk má do Johnnyho Deppa tak daleko jako náš Morpheus a že to moje životní láska asi nebude. Zdálo se, že ho to vážně bolí. A co udělali ti jeho takzvaní kámoši? Všichni ustoupili o krok dozadu a začali se nervózně chechtat a předstírali, že se jich to vůbec netýká. Bože, to jsou ale nedospělí jelita. S Kristy jsme se na sebe pohoršeně podívali a rychle vyrazili k tomu zraněnému klukovi. Cestu nám ale zastoupil Mikey a už ho zvedal na nohy. Jsi v boho? Zeptal se ho.
2: Jo, jsem. Asi jsem si zlomil nos.
1: No, tak hlavně, že nemáš vymlácený zuby. Co by ses nedoplatil, řekl Mikey a Kristy vyprskla smíchy.
3: Ty jo, Mikey, ty jsi fakt tak hrozně vtipnej.
1: No, nevím. Sice bylo hezký, že tomu zraněnému jako jedinej pomohl, ale upřímně zas tak vtipný to nebylo. Podobný joke mívá můj táta. V ten moment se na nás Mikey otočil a konečně si nás všimnul. Čau, holky.
3: Mikey, ahoj. Čau, nazdárek.
1: Řekla Kristy a pak celá zrudla. Potom, co se ona takhle strapnila, jsem se rozhodla, že pro všechny případy radši ani zdravit nebudu.
3: Dobrý skate? Máš na něm lepku jak z hororu.
1: Řekla jsem jen tak mimochodem. Ty seš od tý trhlý ženský, co má to mini prase, že jo?
3: Moje teta Stáňa je sice skvělá, ale trhlá se mi zdá dost, takže jsem přikývla.
1: No fakt, kdo si pořídí mini prasátko a pojmenuje ho Morpheus?
3: Zajímají tě skejty? Jestli chceš, klidně sem přijď zítra v 7. Naučím tě základy. Moc ráda přijdu, vyhrkla najednou Kristy.
1: Jo, jasně, řekl Mikey zaraženě. No tak přijďte klidně obě dvě. Pak se otočil a vyrazil zpátky na rampu a ještě dodal: a vemte si sebou helmy, ať nedopadnete jako tenhle smolař. Nechci vás mít na svědomí.

0: A tak jsme pak celý druhý den strávili u Kristy doma a řešili Mikeyho. A ty, hele, zeptala jsem se opatrně, když jsme stáli před velkým zrcadlem u nich v obýváku. Na skřínce asi milion sponek, gumiček a hřebenů a obě jsme se snažili nějak pěkně učesat. Neměla jsem ale dojem, že by mi česání jakkoliv pomáhalo. Pořád jsem vypadala jako hodně zanedbaný vrabčák. Já myslela, že s tím Mikeym chodíš. No, však jo, chodím, řekla Kristy docela dost nepřesvědčivě. Nevypadalo to tak. No, ale je to tak. Jak myslíš? Odpověděla jsem lhostejně, ale věděla jsem, že mi Kristy neříká pravdu. No co, každý občas kecá. A kdo nekecá, ten kecá nejvíc. Zatímco já jsem se snažila vytvořit na hlavě něco, z čeho by mi na všechny strany netrčely chomáče vlasů, Kristy si na hlavě stvořila cosi, co vypadalo jako dvouposchodový drdol, za který by se nemusela stydět ani britská královna. Jak to dělá? Že má vlasy tak krásně uhlazený a nikde jí netrčí nevzhledný prameny jako mě? Za to určitě můžou ty její severský kořeny. Začal se okolo nás podezřele motat její brácha, Ole. Je trochu divnej, hraje si s chemickýma přísadama nebo co, takže celý barák smrdí po prskavkách. A má pyhy a křivý zuby, na který ale prej nosí hrozně neviditelný rovnátka, takže jednou bude mít zuby jako perličky, což mi každou chvilku jen tak mimochodem předhazuje, jako kdyby mě to mělo snad zajímat. Co děláte? Posadil se na pohovku a koukal na nás. Můžu jít s váma? Nudím se. Kristy se na něj pohrdavě podívala. V žádném případě, pizi zubko. Náhodou, zubařka říkala, že až mi sundá rovnátka, budu mít zuby jako perličky. Obořil se na ní Ole, ale Kristy už mu nevěnovala pozornost. Tak co? Jak vypadám? Obrátila se na mě dychtivě. Asi chce na Mikeyho fakt zapůsobit. Tvůj drdol je pravý umělecký dílo, řekla jsem uznale. Pak jsem se podívala na svůj odraz v zrcadle. Můj vypadá jak vrabčí hnízdo po fakt silný bouřce. Vizuálně se podobá spíš hnízdu bažantů, ozvalo se ze sedačky. Staví si hnízda na zemi v husté vegetaci. Tvoje vlasy by jim jako stavební materiál určitě vyhovovaly. Cože? Slyšela jsem správně? Ole právě nazval moje vlasy hustou vegetací, ve který by se mohly usídlit bažanti? Moje sebevědomí právě kleslo z nuly na minus milion. Bože, ten Ole je vážně děsnej a jeho zuby taky.
1: Duh.

když jdeme tmou, kde se nevyhrává, ta tma nás v koutě svírá a tlačí ke stěnám. Noci pominou a i strach se vzdává.

0: tmou, kde se nevyhrává, ta tma nás v koutě svírá.
1: Hezký večer s Rádiem Junior.

Jsme víc než stíny zapomenutých bohů. Všechno, co je v nás, ještě nespálil čas. Máme zárodky svatozáří a zbytky rohů, vem to děs.

10, 15, 20 let.

0: 3, 4, stopa 3.
1: Poďa, musta!

svoji vlastní hlavu a nevadí mi, že jsem trochu jiný. Mám prostě rád hrnky spálené hlíny.

0: Jak hrouda hlíny na hrčířském kruhu,
1: svět se točí,
0: je na něm nekonečně různých druhů. Otevř oči,

hladím hlínu, pomalu svůj střep vzhůru vinu, s živoucí hmotou jsme při práci, v podstatě v permanentě.

0: Sáhni si na ni.
1: Au, to bolí.
2: Ses přece chytila, jak jsem ti to slíbila. Pojďte sem, lidi, růžence víněje. Na prstě lesknou se krvavé krůpěje.

0: ještě okopat řetvičky.
1: Už se těším, až si dám k svačině.
0: Já mám radši rajčata, krajíc chleba, namažu lehce máslem a na to položím na plátky nakrájená rajčatka. Mňam.
1: Nedělej mi chutě. Hele, žížala.
0: Chytila jsem na pasece žížalu, už ji držím.
1: A proč na ryby přeci nechodíš? Žížaly pomáhají kypřit.

ještě jednou. A po druhé. A teď všichni. A kdo se to pláká? A tamhle vzadu. No to je dost.

Rádio Junior.

0: přinesli dva katalogy. Kam prej letos? Jestli Egypt? Nebo do Londýna lodí?
1: Jsou ale praštěný.